0: Nuže, akce!
1: A je tady soutěž pro všechny mimo ně!
2: Daj puku!
1: Zahraj si na Evropě 2 o Eňo Ňuňo mimoňáckej merch a o lístky do kina!
0: Perfektní!
1: A příští týden vyraž na Mimoni a Monstra. Exkluzivitá dnes Evropou 2.

Na Evropě 2 startujeme celoprázdninovou soutěž s čerpacími stanicemi MOL. Rozdáváme tankovací karty a kávu na Molce na rok zdarma. A tento pátek v ranní show Evropy 2 startujeme tankovací kartou MOL za 10 000. Prázdninová pohoda na Molce. Celý léto na Evropě 2.

0: chcete si zavzpomínat na svý letní tábory?
1: Jsme prostě mladý a blbej.
2: Dost debil.
0: Jací jsme byli, nechme stranou. Vyzdvihněme třeba kulinářské zážitky.
3: Gordon Blair, špagety carbonara.
0: Nebo hygienické návyky.
4: Kolikrát si děti koupou?
1: A myslíš za týden, nebo celý tábor?
0: Po večerce. Už za 3 dny v kinech.

90 šťastlivců. 6 lupenů denně. O víkendu ještě mnohem víc. A hrajeme až do pátku těsně před Bloodfestem. Hlídej si výzvy moderátorů a songy od Youngblooda na Evropě 2 a uvidíme se na Bloodfestu. Bloodfest 27. června exkluzivně s Evropou 2.

0: 952 o Eňo Ňuňo mimoňáckej merch a o lístky do kina.
1: Perfektní!
0: A příští týden vyraž na Mimoni a Monstra. Exkluzivitá dnes Evropou 2.

Na Evropě 2 startujeme celoprázdninovou soutěž s čerpacími stanicemi MOL. Rozdáváme tankovací karty a kávu na MOLce na rok zdarma. A tento pátek v ranní show Evropy 2 startujeme tankovací kartou MOL za 10 000. Prázdninová pohoda na MOLce. Celý léto na Evropě 2.

0: Chcete si zavzpomínat na svý letní tábory?
1: Jsme prostě mladý a blbej.
2: Dost debil.
0: Jací jsme byli, nechme stranou. Vyzdvihněme třeba kulinářské zážitky.
3: Gordon Blair, špagety cabronára.
0: Nebo hygienické návyky.
4: Kolikrát si děti koupou?
5: A myslíš za týden nebo za celý tábor?
0: Po večerce. Už za 3 dny v kinech.

Potřebuješ refresh? V kavárnách Chibo jedou mačamánii, ledový matcha drinky. A nebo vyzkoušej Chibo Coffee, kofeinovou vodu, co tě fakt nakopne a osvěží. Na Evropě 2 ti na tohle teď dáme celých 5000. Zahraj si o zásobu kofeinové vody na celé léto a poukaz na 20 drinků v kavárnách.

Tohle léto si užiješ na maximum, protože Evropa 2 a Unika ti kryjou záda. Zahraj si každý den na Evropě 2 o cestovní must-have balíček za 5000 od Unika na zpříjemnění léta. Kufr, powerbanka a reproduktor. A v páteční ranní show hrajeme o must-haves za 20 000. Dva kufry, dva batohy, dvě powerbanky, dvě bundy Helly Hansen a reprák. Zahraj si o must-haves a užij si léto naplno. S Evropou 2 a Unika.

90 šťastlivců. 6 lupenů denně. O víkendu ještě mnohem víc. A hrajeme až do pátku těsně před Bloodfestem. Hlídej si výzvy moderátorů a songy od Youngblooda na Evropě 2 a uvidíme se na Bloodfestu. Bloodfest 27. června exkluzivně s Evropou 2. I'm hearing sirens in the night. I'm losing battles with a voice that I can fight. These streets are far from black and white. Nobody knows a thing about what's wrong with life. There's only darkness down the road, but you're the light that's shining through silver and gold. And I know I'll always be alright.

0: Dobré ráno. Dobrý den.
1: Čau.
0: Nazdar. Nazdar.
1: Dobré ráno.
0: Všechno jinak, všechno jinak.
1: Ano.
0: Jsi měla být v pátek, nebyla jsi.
1: No jo.
0: To je v pondělí.
1: A jsem tady ráda.
0: Ano, ano. A já podle posluchačů bych neměl být nikdy, ale hold, co se dá dělat, zase no, zase. Tak pojďme, zprávy 6 hodin a 1 minuta, nejvyšší čas začít.
1: Krásné dobré ráno. V České televizi a Českém rozhlase začala dnes po půlnoci 24 hodinová výstražná stávka. Zaměstnanci tak protestují proti vládnímu plánu zrušit televizní a rozhlasové poplatky, což podle nich ohrožuje jejich nezávislost. Stávka se projeví po celý den ve vysílání všech stanic s výjimkou dětských kanálů Dčko a Rádio Junior. 18 parašutistů podniklo včera odpoledne hromadný tandemový seskok z letiště v Rokycanech. Během něj ale přišel vítr a nastal nekontrolovatelný pád. 4 parašutisté skončili v péči záchranářů. Nejhůře dopadl tandem, který se zřítil přímo na koupaliště v Rokycanech. A teď už slovo předáváme Lucce.
2: Polnička na Žďársku otevřela cyklostezku, která odvádí cyklisty z nebezpečného silničního průtahu. Na nové stezce je i 33 metrů dlouhá ocelobetonová lávka přes Sázavu a potok. Symbolicky byly po jejich stranách umístěné části kolejnic jako připomínka bývalých významných železáren v obci. Lucie Hněvkovská, Evropa 2.
1: Fotbalisté Belgie i v druhém utkání na mistrovství světa jenom remizovali, tentokrát v Los Angeles 0-0 s Íránem. Oba týmy mají v tabulce skupiny G po 2 bodech. Fotbalisté Egypta na mistrovství světa ve Vancouveru porazili po obratu Nový Zéland 3-1. Se 4 body vedou skupinu G a mají blízko k postupu do vyřazovací fáze.
0: Že si chtěla říct po 2 bobech? Že jo?
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Tak mě tady stačí jeden. Tak.
0: Bohatě.
1: Pojďme na dopravu. Provoz na dálnici D1 mezi Kojetínem a Kroměříží zastavila dnes časně ráno nehoda. Oba jízdní pruhy na 254. kilometru ve směru na Brno blokuje převrácený kamion. V opačném směru na Zlíne se jede jedním pruhem.
3: Nemusíš sjíždět milion pages pro nejnovější zprávy ze showbizu, zákulisní drby nebo exkluzivní hudební premči. Všechno je na Facebooku Evropy 2. Evropa 2, jak je venku?
1: Po tropickém víkendu dnes dorazí mírné a přechodné ochlazení. Klid od bouřek, včetně těch silných, ale nepřinese. Během dne očekáváme opět nárůst oblačnosti. Nejvyšší denní teploty vystoupí na 26 až 30 stupňů, na jižní Moravě až na 33 stupňů Celsia. Tolik dnešní první pondělní zprávy a teď už si slovo na Evropě 2 přebírá Bob Švarc.
0: Jenom musím hned na začátku poznamenat něco k té stávce našich veřejnoprávních kolegů, že vlastně ona, ta stávka sama o sobě, jak bude probíhat, jako jo, že stávka si představí, že vlastně se to třeba vypne, ne?
1: Že bude prostě, černo. Prostě
0: ticho tma,
1: černá, no, tak obrazovka.
0: Ano, v rádiu hlavně. No tak samozřejmě to ani nemůžou, jo, ze zákona oni prostě musí normálně jít dál, to nemyslí víš, že prostě zákon neumožňuje přestat vysílat, takže stávka bude probíhat například tak, že jak televize, tak rozhlas budou vysílat zprávy vždycky v celou, tak je budou vysílat se zpožděním, jo, nebude to prostě v celou, bude to třeba v celou a minutu. Čili něco jako by děláme furt.
1: My stávkujeme vlastně každý den.
0: Dokonce Leoš někdy zprávy, že to neděláte vůbec, ne?
1: A tak potom byla ta písnička, ne? Stávka DJů.
0: Tak dobré ráno.
4: Ranní show do nablízkané káry vám přináší Automička Express. Čistá radost už 20 let. Automička Express.

0: 6 hodin 17 minut, ještě jednou dobré ráno, posloucháte Evropu 2.
1: Krásné ráno i ode mě.
0: Ahoj Káťo. Čau. Ahoj. Je to zvláštní, jak člověk, když není zvyklý vstávat takhle brzy, což asi pro vás, co nás posloucháte, vy to asi prožíváte jinak, vy asi jste na to zvyklí.
1: Super posluchači,
0: je to tak?
1: Mluvíš teď komu super posluchači.
0: Ano, vážím si toho, to je možnosti. Takže vlastně vám to nepřijde, ale já když jsem dneska vyjel sem do rádia a viděl jsem ten den, který už v podstatě je v plném proudu, víš, jakože je světlo, sluníčko svítí, tak mě to vlastně až překvapilo, je to super.
1: Hlavně včera byl nejdelší den v roce, víš, teď už to bude jenom zkracovat.
0: Ano, samozřejmě víme, že vlastně začalo léto, teď už opravdu oficiálně. Kdyby si toho někdo nevšiml, že bylo 35 ve stínu, tak opravdu začalo léto, ano. Takže to jsme rádi. Tak pojďme to odstartovat, protože super posluchači si zaslouží se i něco dozvědět, tak s tím, kdo má dnes narozeniny, to je taková prostě zase, taková berlička, ale nás vždycky baví, když je to prostě nějaký muzikant, že můžeme vlastně potom si pustit něco, na co tady nejsme až tak zvyklí.
1: Promiň, ty máš rád takový kalendárium, víte, jsi vlastně taková Saskia Burešová prostě no. V kalhotách. Takový Bureš, už ti to někdo řekl?
0: No. Tak pochopitelně tohle se dá pochopit různě, že? Takový Bureš,
1: tak
0: no.
1: Tak pojď.
0: Jakože krycí jméno Bob, krycí jméno Bureš, takhle to myslíš. No, já bych se teda vrátil k tomu, kdo má dnes ty narozky.
1: Jistě.
0: Totiž, dneska narozeniny samozřejmě má spousta lidí, kdo máte dneska narozeniny, tak šenej, taky Pavlám všechno nejlepší k jejich svátku. No, ale dneska má taky jedna zpěvačka, slavná zpěvačka, které ale teda mě úplně šokovalo, že je 73 let a přitom člověk ty její písničky zná a vlastně mu nepřijdou, jakože by byly až tak příšerně starý, jakože by frajerce mělo být 73. Je to paní Cynthia Ann Stephanie Lauper, neboli Cyndi Lauper. Což tady Káťa, když jsem řekl poprvé, že má dneska narozeniny, tak vyvalila oči a říká, dobrý, a co jako? Mám si urvat límec, že má nějaká Cyndi Lauper.
1: My potřebujeme písničku, my mladší generace potřebujeme písničku, aby jsme si to spojili.
0: Abychom se chytli. No tak my Saskia Burešová.

0: No, jsi doma, ne?
1: To já znám.
0: No, tak prostě frajerka dneska slaví 73 let, tato mnohokrát oceněná zpěvačka cenami Emmy nebo Grammy, se to rýmuje. Pojďme si ji připomenout, Cyndi Lauper, 73 let, všechno nejlepší.

0: maximum muziky. Evropa 2. Hosté na Evropě 2. Tak, jak je neznáte, ale opravdu neznáte.
1: Lidi, kdybyste náhodou nevěděli, tak na D2 porouchané vozidlo. Tedy očekávejte zdržení, nebuďte blázni a uklidněte se, páči, prostě tam budete čekat.
2: Či krásné ráno, mám pro vás čerstvé zprávy Evropě 2.
3: A měl bych říct asi, že jsem Miraj, ne? Nebo ty jsi to uvedl, dobře. Přečíst to podle mě dokážu.
4: Je tady počasí a Jaromír Jágr.
5: Počasí, budete se divit, ale došlo k velký změně. Plus 30 od zítra, takže nikdo nemusíte nikam jezdit k moři. Děkujeme vám.
6: Distributoři plynu v Česku dnes začnou testovat těsnost svých plynovodů. Do pátku bude proto intenzivnější zapáchat plyn.
4: Monika Bagárová, náš dnešní host, dobré ráno.
7: Tak jdeme na speciální zpívanou dopravu.
0: Evropa 2, kde to stojí?
8: Půl hodiny si postojíte na Pražském okruhu a než se rozjedete, tak já už tady nebudu.
7: To zprávy zpívané dopravní Vojta Dyk, tak snad nedostanete smyk. Evropa 2.
0: Nejsme normální rádio. Jsme Evropa 2.
9: Stavebniny Dyk přináší.
0: Tento týden hrajeme na Evropě 2 o něco, o čem budete dlouho vyprávět. Hlídej si na Evropě 2 soutěž se slevomatem. Ve hře jsou vouchery, nabité na spousty vzpomínek.

0: Za 7000 toho můžeš zažít tolik, že budeš mít témata na mnoho večerů. Pobyty, zážitky, gastronomie i dárky. Vše na jednom místě. To musíte zažít. 7000 od Slevomatu je ve hře od pondělí do pátku na Evropě 2. Potřebuješ refresh? V kavárnách Chibo jedou matcha manii, ledový matcha drinky. A nebo vyzkoušej Chibo Coffee, kofeinovou vodu, co tě fakt nakopne a osvěží. Na Evropě 2 ti na tohle teď dáme celých 5000. Zahraj si o zásobu kofeinové vody na celé léto a poukaz na 20 drinků v kavárnách Chibo. A když náhodou nevyhraješ, řekni v Chibo, že jsi posluchač Evropy 2 a máš na drinky 20% slevu. Super letní osvěžení z Chibo. Celý týden na Evropě 2. Tohle léto si užiješ na maximum, protože Evropa 2 a Unika ti kryjou záda. Zahraj si každý den na Evropě 2 o cestovní must-have balíček za 5000 od Unika na zpříjemnění léta. Kufr, powerbanka a reproduktor. A v páteční ranní show hrajeme o must-haves za 20000. Dva kufry, dva batohy, dvě powerbanky, dvě bundy Helly Hansen a reprák. Zahraj si o must-haves a užij si léto naplno. S Evropou 2 a Unika.
1: Nedostalo se vaše dítě na osmileté gymnázium? Nevadí, třeba jen potřebuje víc prostoru a dozrát. Základní škola Orbis otevírá druhý stupeň při gymnáziu. Akademická náročnost, respektující prostředí a maximálně 15 žáků ve třídě. Každé dítě má svůj rytmus a talent. Základní škola Orbis v centru Prahy. Více na zs.orbis.cz.
0: Sedíš teď za volantem a před tebou je cyklista? Tak schválně, co uděláš? Zanadáváš si nebo se na něj nalepíš? A co mu místo toho dát respekt? Míša Krojcigrová z iniciativy Dám respekt v podcastu na You Radio Talk přiblíží pohled mladé generace na situaci na českých silnicích, zkušenosti z roadshow se studenty a připomene, že povinnosti mají i cyklisté a vztah je vždy o vzájemné ohleduplnosti. Iniciativu Dám respekt podporuje projekt Bezpečně na cestě financovaný z Fondu zábrany škod.
2: Voda už prostě nestačí.
3: Dneska už nestačí jen voda. Sportovci to vědí. Při výkonu tělo ztrácí víc než tekutiny, ztrácí elektrolyty a bez nich výkon rapidně klesá. A nejen ve sportu, i v běžném životě bojujete s únavou, která vede k poklesu imunity. A nebojte se, žádné cukry, žádné kalorie. Izostar, elektrolytické tablety, protože voda už prostě nestačí.
4: Naší mega akci. K pěti balením rychle tuhnoucí samonivelační stěrky Mapei za super cenu od nás nyní dostanete profesionální 5-litrovou penetraci Mapei zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 26. června. Tak si přijďte pro profesionální penetraci Mapei zdarma. Více na Dek.cz.
5: Návštěva optiky Focus se v červnu vyplatí. K nákupu jedněch dioptrických brýlí získáte druhé úplně zdarma. A pro nejmenší jsme připravili slevu 40% na sklad do dětských brýlí. Přijďte si vybrat brýle pro sebe i své nejbližší. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
6: A zásilka z Datártu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu. Tisíce výdejních boxů. Bum, po celém Česku. Zboží si vyzvednu. Rychlostí blesku.
7: Za beatboxujte si taky po cestě do boxu pro nové chytré hodinky Huawei Watch Fit 5. Datart. Opravdový elektrospecialista.
8: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
9: Nejlepší dovolená je ta, kterou si užijete naplno.
10: S balíčkem výhod na cesty v hodnotě až 3000 korun můžete. Stačí si založit účet u ČSOB. Více na csob.cz/účet na cesty. ČSOB. Jdeme vám naproti.

0: obuv ví.
1: Co když dělám něco špatně? I mně trvalo, než jsem na to přišla. Hubnutí není jenom o vůli. Každé tělo funguje jinak. A co s tím můžu dělat? Lékař mi vysvětlil, že existují možnosti, o kterých jsem dřív nevěděla. Promluvit si s odborníkem je důležité.
2: Lékař vám poradí, jak snížit a udržet váhu. Zjistěte více na e.lily/zhubnout.cz. Kampaň podporovaná společností Lily.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 34,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 29,90. A Radegast 12 ryze hořká v multipeku 8x půl litru za 174,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Ahoj, tady Sabina Laurinová. Ráda bych vás pozvala na rodinný festival Den princezen a rytířů 2026. Tentokrát jsem si pozvala Karol Akvído, Pokáče, Lollipops, Milana Peroutku, Káju a Bambuláčka, Adélu Zouharovou, Pavla Kožíška a mnoho dalších. Těšíme se na vás na zámcích Karlova Koruna, Blatná a Slavkov u Brna. Nejvýhodnější vstupenky zakoupíte právě teď na denprincezen.cz.
5: Pohádkovou zábavu a krásný Den princezen vám přeje Raiffeisen Stavební spořitelna.
6: Tohle léto si užiješ na maximum, protože Evropa 2 a Unika ti kryjou záda. Zahraj si každý den na Evropě 2 o cestovní must have balíček za 5000 od Unika na zpříjemnění léta. Kufr, powerbanka a reproduktor. A v páteční ranní show hrajeme o must haves za 20 000. Dva kufry, dva batohy, dvě powerbanky, dvě bundy Helly Hansen a reprák. Zahraj si o must haves a užij si léto naplno. S Evropou 2 a Unika. Zpátky k muzice.

0: Nuže, akce!
1: A je tady soutěž pro všechny mimoně!
2: Daj fuku!
1: Zahraj si na Evropě 2 o Eňo Ňuňo mimoňáckej merch a o lístky do kina!
0: Perfektní!
1: A příští týden vyraž na Mimoni a Monstra. Exkluzivitá dnes Evropou 2.

0: 6:37, posloucháte Evropu 2. Dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Přátelé, dobrý den. Ahoj. Tak mám tady zprávu ze severu, ze Skandinávie, z Dánska. Je to ale zpráva, která samozřejmě si myslím, že zažehne diskuzi i jinde, protože se vlastně týká tématu, a to není ani zdravotnictví, reprodukce, takhle, tématu reprodukce, myšleno jakože rozmnožování.
1: Aha,
0: jedna
1: zajímá,
0: dánská, tobě to ještě zajímá se dvěma dětma?
1: Povídej.
0: Ne, to je super, jako, když tak můžeš ještě rozšířit naše řady. No nicméně teda v Dánsku je jedna spermobanka, jmenuje se Donor Network. A ta zavedla pravidlo, které teď opravdu rezonuje dánským veřejným míněním. Totiž to pravidlo spočívá v tom, že nemohou darovat spermie muži s IQ nižším než 85.
1: Ježiš, to je dobrý.
0: Společnost tvrdí, že jde o snahu zachovat vyšší standard při výběru dárců. Rozhodnutí ovšem samozřejmě vyvolalo hned debatu, protože někdo upozorňuje na to, že pochopitelně to naráží na etické otázky, jestli jako se může někomu vlastně zakazovat rozmnožování, že ono teda se, je potřeba zdůraznit, nejedná o nějaký celostátní zákon v Dánsku, pravdu je to jenom pravidlo téhleté jedné kliniky, téhleté soukromé kliniky, takže jako soukromník, že má právo si určit své pravidla. Na druhou stranu, jak říkám, jako IQ nižší než 85, tady se nabízí pochopitelně hned na začátku říct a sakra, že jo, třeba já bych teda tím pádem byl vyloučen, ne, ale tak to je nejjednodušší, ale...
1: Když si říkám, jak to asi probíhá, že ty přijdeš prostě na to kliniku a než dostaneš do ruky kelímek, tak musíš prostě napsat test.
0: Víš, jako jak tam přicházíš...
1: Tak napíšeme si diktát.
0: Ano. Já to úplně vidím, jak tam přesně, jak tam přicházíš a oni jako teď dávají nějaký ty tiskoviny.
1: A vyndejte si penál a pojďte.
0: Penál? Jsi to, že... Maximum muziky.
1: Tak, Ježiš Maria, tak, takhle, to nám to zase hezky vyšlo.
0: Ano, kde nám stojí penál, tak takhle mu říkáte doma.
1: Tak pojďme na dopravu. Provoz na dálnici D1 mezi Kojetínem a Kroměříží zastavila dneska časně ráno nehoda. Oba jízdní pruhy na 254. kilometru ve směru na Brno blokuje převrácený kamion. V opačném směru na Zlín se jede jedním pruhem.
0: Tak se uklidníme a šťastnou cestu.
2: Potřebuješ refresh? V kavárnách Čibo jedou mačamánii, ledový mača drinky. A nebo vyzkoušej Čibo Coffee, kofeinovou vodu, co tě fakt nakopne a osvěží. Na Evropě 2 ti na tohle teď dáme celých 5000. Zahraj si o zásobu kofeinové vody na celé léto a poukaz na 20 drinků v kavárnách Čibo. A když náhodou nevyhraješ, řekni v Čibo, že si posluchač Evropy 2 a máš na drinky 20% slevu. Super letní osvěžení s Čibo. Celý týden na Evropě 2. Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM. Zaparkovat se dá různě.
3: Jejde.
2: Nehledej volné místo v nákupním centru.
3: A zaparkuj rovnou v Automyčce Express.
2: Protože jen tak zaparkuješ chytře.
3: Nakupuješ?
2: Myjeme.
3: A ty se vrátíš k autu jako novému.
2: Zaparkuj chytře.
3: Automyčka Express.
4: Tři kouzelná slova, která potěší všechny firmy i živnostníky? Odložená? Splatnost? Faktur? Alza pro firmy teď nabízí klid pro váš rozpočet. Zboží máte hned a fakturu zaplatíte později. Přesné podmínky a další výhody jsou na alzaprofirmy.cz.
5: Poznáváte to?
6: To je jízda po Kbelské ulici v Praze.
5: Ale s tím bude konec.
6: Už od druhé poloviny srpna bude nová, hladší a bez vyjetých kolejí.
5: Oprava začne už 2. července a proto prosíme řidiče, ať se tomuto úseku vyhnou a využijí navigaci.
6: Aby se všechny práce stihly dokončit o prázdninách, budeme pracovat 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
5: Aktuální informace najdete na opravujeme.to.
6: Děkujeme za trpělivost.
5: Vaše hlavní město Praha.
2: Rozluč se se školou stylově s XP Boostem. Přijď 26., 27. a 28. června mezi 11. a 18. hodinou do OC Letňany a potkej top youtubery jako Moon, Ogi, Mori nebo Vítek. Čeká tě youtuberská show, autogramiády a akční program plný adrenalinu. Parkour, pump track i freestyle koloběžky. K tomu workshopy, gaming zóna a herní simulátory. XP Boost. Přijď mezi hvězdy. 26. až 28. června v OC Letňany.
7: Youngblood vyráží se svým festivalem Bloodfest do světa a jedinou letošní zastávkou bude Hradecký park 360 už 27. června 2026. Vedle něj vystoupí také Biffy Clyro, Primal Scream, Palai Royal a další. Vstupenky mizí, neváhej a pozici tu svou na bloodfest.com.
8: Ahoj, tady je Katka Neumannová. Mám pro tebe skvělý tip na léto. Je tady jubilejní 15. ročník ČES Lipno Sport Festivalu a tam musíš být. Připravili jsme skvělý program pro děti i dospělé. Čeká tě sport, zábava i koncerty známých kapel. Vidíme se od 14. do 23. srpna. Kompletní program na liprosportfestival.cz. Rozhýbej své léto na festivalu, kam se všichni rádi vrací.
9: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sofia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.playe.cz.

Na Evropě 2 startujeme celoprázdninovou soutěž s čerpacími stanicemi MOL. Rozdáváme tankovací karty a kávu na MOLce na rok zdarma. A tento pátek v ranní show Evropy 2 startujeme tankovací kartou MOL za 10 000. Prázdninová pohoda na MOLce. Celý léto na Evropě 2.

0: 6.55. Posloucháte Ranní Evropu 2. Krásné pondělí vám přejeme. A zase, člověče, téma zdravotnictví. Teď mi to došlo, že vlastně už jsme tady měli v půl spermobanku a teď tady budu mít taky téma vlastně zdravotnické.
1: Si připadám jak v čekárně, člověče.
0: Ano, trošičku jo. Totiž takhle, já to přiznám, i když to vlastně nechci přiznat ani sám sobě, ani svým blízkým, a teď to tady normálně takhle...
1: Až my to všichni víme.
0: Plácnu v rádiu. A co myslíš konkrétně? Že jsem jako nemocný.
1: Ne, že jsi hypochondr.
0: No, ale jo, jako asi fakt trochu, jo. A ještě jsem takový ten typ. Nedávno jsem byl třeba u své lékařky kvůli očkování proti klíšťové encefalitidě. Mimochodem doporučuju všem, jo. Hned do té přírody se vám chodí s trošku lepším pocitem, ale vážně, jako, že i do trávy si troufnu. Pak teda pravda, poskakuji, aby za mě klíšťata opadala. No nicméně teda, já jsem byl u doktorky a říkám, že mě jako nějak ještě něco bolelo. A hned jsem si udělal takovou tu internetovou diagnózu. A ona jako říká, hele, nemám nic proti tomu, klidně jako se dívejte na ten internet, ale proč si vždycky jako vyberete
1: to nejhorší?
0: No. Jo, normálně začnete od začátku, prostě tam většinou to bude nějaká banalita. A samozřejmě k té trojnásobné rakovině se dá dostat až úplně ke konci, vůbec není potřeba. Tak to jsem se trošku jako sklidnil v tomhletom ohledu. No nicméně, abych to teda vrátil k tomu, o čem jsem chtěl hned hovořit, zároveň jak jsem hypochondr, tak si vybírám opravdu ty nejlepší lékaře. Takže zdravím paní doktorku profesorku Arenbergerovou, což je taková strašně slavná lékařka, i její manžel profesor Arenberger jsou jako přes znamínka.
1: A ty jsi otravoval s rýmou, vy?
0: No s rýmou ne, ale spíš už jsem jí třeba letos dvakrát ukazoval znamenka na svém těle. To měla určitě velkou radost, ale strašně je pobavilo, ona je totiž velmi vtipná a z takových pacientů, jako jsem já, tak si, ne že by dělala legraci, ale dokáže to jako vtipně okomentovat, protože prostě jsme někdy kreativní a tohle mi přijde naprosto geniální, to je přímo jako její. Že vlastně vyprávěla o tom, jak její pacienti dokážou být kreativní, jo. A že měla pacienta, který měl brát vitamin B12. Jo. A víš, co jí řek?
1: Nevím.
0: Pani doktorko, došel mi vitamin B12, tak se chci zeptat, je v pohodě, že si teďka beru dvě B6-ky? Výborný. Matematik.
2: Potřebuješ refresh? V kavárnách Čibo jedou matcha manii, ledový matcha drinky. A nebo vyzkoušej Čibo Coffee, kofeinovou vodu, co tě fakt nakopne a osvěží. Na Evropě 2 ti na tohle teď dáme celých 5000. Zahraj si o zásobu kofeinové vody na celé léto a poukaz na 20 drinků v kavárnách Čibo. A když náhodou nevyhraješ, řekni v Čibo, že si posluchač Evropy 2 a máš na drinky 20% slevu. Super letní osvěžení z Čibo. Celý týden na Evropě 2. Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM. Zaparkovat se dá různě.
3: Jejde.
2: Nehledej volné místo v nákupním centru.
3: A zaparkuj rovnou v Automyčce Express.
2: Protože jen tak zaparkuješ chytře.
3: Nakupuješ?
2: Myjeme.
3: A ty se vrátíš k autu jako novému.
2: Zaparkuj chytře.
3: Automyčka Express.
4: Karle, neříkal jsi, že zajedeš do Alupy pro matroš?
5: V klidu, už je to zařízený.
4: Jak zařízený, vždyť si ani nevytáhl paty.
5: Nemusel jsem, objednal jsem všechno na jejich e-shopu.
4: Hliník a online? A co ty dýlky?
5: V klidu, všechno nařežou, jak potřebuješ. Pošlou nám to rovnou na stavbu a ještě jsem dostal slevu.
4: Takže e-shop říkáš?
5: Jasně, hliník z Alupy na www.ehliník.cz.
4: www.ehliník.cz, když potřebuješ matroš.
2: Co dělá Pavel Sejnar, když ve všední den okolo poledne posloucháte Evropu 2?
6: Za A dráždí, za B zbarví pokožku do zelena, nebo za C...
2: No tak to radši převezmu já, vysílá.
6: To je to zívání někde mezi songy, jo?
2: Pavel Sejnar, od pondělí do pátku 11 až 13 na Evropě 2.
7: Přijďte zažít olympijskou atmosféru.
8: Praha bude od 21. do 25. června žít olympiádou dětí a mládeže.
7: Poprvé u nás.
8: 23 sportů.
7: 101 disciplín.
8: 3,5 tisíce sportovců.
7: A soutěžení na desítkách sportovišť po celé Praze.
8: Slavnostní zahájení proběhne v Edenu.
7: Olympijskou atmosféru zažijete na výstavišti při ceremoniálech a v olympijském domě.
8: A to nejdůležitější. Sportovní program je zdarma.
7: Více na praha.eu.
8: Vaše hlavní město Praha.
2: Největší hvězdy našeho éteru jste vy. Nejste normální posluchači. Jste posluchači Evropy 2.
9: A můžu ještě něco říct?
10: No povídej.
9: To nejlepší rádio na světě.
10: Adame.
2: Bez generace E2 by to nešlo.
9: Děkujeme.
2: My děkujeme a držíme ti flek. Evropa 2.
11: Komedie omylů je snad nejrychlejší Shakespeareova komedie. Je tak rychlá, že ji chcete zažít znovu a znovu a znovu a znovu. Tak si ji nenechte ujít. Je to novinka Shakespeareovských slavností. Váš Marek Adamčík.
12: Generálním partnerem letních Shakespeareovských slavností je skupina PPF. www.shakespeare.cz.
13: Red Bull Dance Your Style roztančí Brno už v sobotu 27. června. Přímo před Janáčkovým divadlem vypukne národní finále, kde se vidělečných freestyle battlech utká top 16 tanečníků z celé České republiky. Buď u toho a rozhodni, kdo ovládne parket. Zvolíš červenou a nebo spíš modrou.

0: Sedmá hodina je tady už dávno a jsou tady zprávy s Katkou Podraskou.
1: Krásné dobré ráno. Po horkém závěru minulého týdne čeká Česko další porce nadprůměrně teplého počasí. Přestože začátek týdne přinese mírné ochlazení a místy bouřky, ve druhé polovině týdne se vedra opět naplno rozvinou. Na konci týdne mohou teploty znovu překračovat hranici 35 stupňů Celsia. Vláda by dnes měla rozhodnout o složení delegace na červencový summit NATO v Ankaře a vyřešit několika měsíční spor s prezidentem Petrem Pavlem, který se plánuje vrcholného fóra zúčastnit přes nesouhlas vládních motoristů. Kabinet probere mimo jiné také výhled vývoje veřejných financí do roku 2030. A teď už Lucka.
2: Dopravu v Ústí nad Labem má za několik let začít řídit jednotný systém. Krajské město už má dopravní ústřednu, kde se scházejí informace ze systému záchranných složek. Sjednocené řízení dopravy nicméně zařídí, aby spolu jednotlivé části komunikovaly a bylo tak možné automaticky nastavit dopravu celého města. Lucie Hněvkovská, Evropa 2.
1: Dnes bude během grémia Ligové fotbalové asociace rozlosován nový ročník nejvyšší fotbalové soutěže. Otazník visí nad Karvinou, kterou etická komise kvůli ovlivnění tří utkání v roce 2024 minulý týden vyloučila. Ale slezský klub se proti verdiktu odvolal.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Provoz na dálnici D1 mezi Kojetínem a Kroměříží zastavila dnes časně ráno nehoda. Oba jízdní pruhy na kilometru 254 ve směru na Brno blokuje převrácený kamion. Odklon je na kilometru 258 a zdrží vás to asi na 40 minut.
3: Evropa 2 žije na maximum i na YouTube. Tak potvrď odběr, ať už ti nic neunikne. YouTube kanál Evropy 2 jede na maximum. Evropa 2, jak je venku?
1: Po tropickém víkendu dnes dorazí mírné a přechodné ochlazení, klid od bouřek, včetně těch silných, ale nepřinese. Během dne očekáváme opět nárůst oblačnosti, no a nejvyšší teploty vyšplhají na 26 až 30 stupňů, na jižní Moravě až na 33. Tolik zprávy a teď už si slovo na Evropě 2 opět přebírá Bob Schwarz.
0: Tak radost a smích tady rozdáváme už od 6, ale ještě žádná materiální cena nebyla, tak slibuju, že v této hodině padne. Dávejte pozor na Youngblooda.
3: Evropa 2.
4: Ranní show do nablízkané káry vám přináší Automička Express. Čistá radost už 20 let. Automička Express.

0: 7 hodin, 16 minut. Posloucháte Ranní Evropu 2, pondělí 22. června. Káťo, co to je?
1: To je nějaký drama.
0: Co to je?
1: Zase nějaký drama po ránu.
0: Co to je?
1: Jako co to je?
0: No co pode mnou zní, pod námi, co to je za hudbu slavnou?
1: Avatar.
0: Je to Avatar? Tak ještě jednou kalendárium, ale je to fakt jako zajímavý. Tohle je totiž James Horner. Už to byl James Horner?
1: Režisér?
0: Ne. To byl James Cameron, ten, co režíroval Avatara. Tohle byl ten, co udělal muziku právě, třeba k Avataru, ale taky ke spoustě jiným filmům. To je jeden z těch nejslavnějších, jako jsou ti Newman, Williams a tyhle ty. Nic, Káťo, ježiš, ta na mě.
1: Ne, pěkná přátelé, písnička, pěkná, jo, moc pěkný.
0: Pěkná písnička, ne, tak prosím tě, James Horner opravdu patří mezi ty úplně největší historicky skladatele filmové hudby, koneckonců slyšíš to sama, to nádhera.
1: Tak on... Tak, počkejte, zase ty

0: farební výplně zdarma. Více na dek.cz.
1: Návštěva optiky Focus se v červnu vyplatí. K nákupu jedněch dioptrických brýlí získáte druhé úplně zdarma. A pro nejmenší jsme připravili slevu 40% na sklad do dětských brýlí. Přijďte si vybrat brýle pro sebe i své nejbližší. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
2: A zásilka z Datártu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu. Tisíce výdejních boxů. Bum, po celém Česku. Zboží si vyzvednu. Rychlostí blesku.
3: Do nejbližšího boxu doručíme třeba i powerbanku Fixed s bezdrátovým nabíjením. Datart. Opravdový elektrospecialista.
4: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
5: Pozor, velká slevová akce v Teddy.
6: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny plyšáky a mazlíčky, 30% na všechny svíčky a svícny a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy Jiří nápady.
7: Buongiorno. Víte, že Italové milují siestu skoro jako víno a proto mají i dokonalé matrace. U nás v Prospánku najdete exkluzivně matrace per dormire za dostupné ceny. Vyzkoušejte italskou kvalitu v síti více než 65 prodejen Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
8: Malinovka bez výčitek? Tohle léto jedině s limitovanou edicí výrobníků SodaStream. Nová příchuť malina bez cukru je teď navíc přímo v balení. A domácí perlivé nápoje si tak připravíš přesně podle své chuti. SodaStream. Perlivé osvěžení, které si namícháš po svém. Kup na sodastream.cz.
9: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
10: Ahoj, tady Sabina Laurinová. Ráda bych vás pozvala na rodinný festival Den princezen a rytířů 2026. Tentokrát jsem si pozvala Karol Aquido, Pokáče, Lollipops, Milana Peroutku, Káju a Bambuláčka, Adélu Zouharovou, Pavla Kožíška a mnoho dalších. Těšíme se na vás na zámcích Karlova Koruna, Blatná a Slavkov u Brna. Nejvýhodnější vstupenky zakoupíte právě teď na denprincezen.cz.
11: Pohádkovou zábavu a krásný Den princezen vám přeje Raiffeisen stavební spořitelna.
12: Tohle léto si užiješ na maximum, protože Evropa 2 a Unika ti kryjou záda. Zahraj si každý den na Evropě 2 o cestovní must-have balíček za 5000 od Unika na zpříjemnění léta. Kufr, powerbanka a reproduktor. A v páteční ranní show hrajeme o must-haves za 20 000. Dva kufry, dva batohy, dvě powerbanky, dvě bundy Helly Hansen a reprák. Zahraj si o must-haves a užij si léto naplno. S Evropou 2 a Unika.
13: Léto, Romadur na grill a pivíčko. Romadur. Ten nesmí při grilování chybět. Zažijte s námi zcela nový zážitek. Ugrilujte si Romadur a pozdravujte souseda jeho typickou vůní. V praktickém balení Romaduru na grilování navíc koření zdarma. Pravou lásku musíš cítit. Romadur, ten od Madety.
14: Zpátky k muzice.
15: Evropa 2.

0: chcete si zavzpomínat na svý letní tábory?
1: Jsme prostě mladý a blbej.
2: Dost debil.
0: Jací jsme byli, nechme stranou. Vyzdvihněme třeba kulinářské zážitky.
3: Gordon Blair, špagety carbonara.
0: Nebo hygienické návyky.
4: Kolikrát si děti koupou?
1: A myslíš za týden nebo za celý tábor?
0: Po večerce. Už za 3 dny v kinech.

0: My tady máme takovou pohodindu. Posloucháte Evropu 2, 7 hodin, 32 minut, raní Evropa 2 v pondělí, 22. června.
1: Krásné ráno. Je to možná tím, že jsme trošku odpočatí, protože je to jenom pár dní zpátky, kdy já jsem se vrátila z Chorvatska a věřím tomu, že spousta z vás se právě do téhletý destinace chystá. A tady ale musím dát prstík nahoru a říct opatrně.
0: No jenom pro mě ještě musím říct, asi cítí, jak jsi řekla tu větu, asi cítíte, že jsme odpočatí, já jsem se vrátila z Chorvatska. Cítíte, že jsme odpočatí, já jsem se vrátila z Chorvatska.
1: Tak já nevím, odkud jsi zvrátil ty, ale ty působíš taky, že jsi odpočatý.
0: Ale jo, no. To já tak nějak furt. Tak povídej, takže Chorvatsko teda dobrý? Asi jo, pořád
1: hele,
0: dobrý.
1: Je to skvělý v tom, že prostě člověk má tak trošku pocit, že je doma.
0: Jo.
1: Že jak přijede to Rakousko, Slovinsko, najednou je v Chorvatsku a říká si, a jsem doma.
0: Ano.
1: Je tady něco divně, je tady moře, ale jak vidíte nápisy, které vlastně mu strašně připomínají češtinu. Víš, vidíte názvy?
0: Takhle, nápisama,
1: říká,
0: jo.
1: Nápisama, no.
0: Já myslím, že tak celková atmosféra, ne? Jednak teda samozřejmě je tam milion Čechů, dalších,
1: no jasně,
0: kromě tebe.
1: No
0: ne teda najednou,
1: no,
0: pravda.
1: Ale pak máš pocit, že se tam jako domluvíš. I když neumíš, nevím, anglicky,
0: jazyk,
1: tak prostě rukama, nohama, že se prostě nějak domluvíš. Ale musím říct, že někdy může dojít prostě k nějakým mylným situacím, protože
0: ztraceno v překladu takzvaně.
1: Ztraceno v překladu. Ano. Protože my jsme třeba letos byli poprvé v Chorvatsku elektrovozem, jo? Čistý elektro. A potřebovali jsme třeba dobít a byli jsme v takovém kempíku, kde prostě byl takovej dobíjecí stojan a hlásilo mi, že je mimo provoz.
0: Byl tam dobíjecí stojan jako tyč.
1: Co?
0: To je typický chorvatský jméno. Stojan jako tyč.
1: Fakt?
0: No.
1: No vidíš to. No a hlásilo mi to, že to je mimo provoz. Tak já tam šla s nějakým pánem, co vypadalo, že pán je jako z kempu, že bude vědět a říkám, prosím vás, hlásí mi to mimo provoz a on říká, za hodinu, jo, za hodinu, že to. A já říkám, jo, za hodinu, tak to je dobrý, tak to my si zatím skočíme na kafe.
0: Tak se předpokládám.
1: My si skočíme na kafe a
0: ano.
1: Až se za tu hodinu vrátíme, ano. Tak to dáme dobít. Prosím vás, víte, co znamená hodina?
0: No úplně něco jiného, to je jasný.
1: Rok.
0: Cože?
1: No za rok. Že to měli mít v provozu až za rok.
0: Si děláš srandu.
1: No opravdu.
0: Takže no. Godina je rok?
1: Godina je rok.
0: Mm-hmm. Takže takhle mohou vzniknout opravdu velké omily a
1: velké. Pak bych teda
0: nedorozumění.
1: Ještě, pak bych ještě doporučila, když už jsme u těch aut, pokud uvidíte muže, který má krásný auto,
0: ano.
1: Tak prostě vás hlavně za ním nechoďte a neříkejte mu, že má pěknou káru.
0: Protože?
1: To si přeložte.
0: To nechceš ani přeložit.
1: To si najdět.
0: Já tuším.
2: Evropa 2, kde to stojí?
0: No ne, tak totiž ono u nás, teď přemýšlím, jak to jako obsat, jo? Já myslím, no. Že to spousta lidí ví, že vlastně, já si myslím, že teda asi je to, jako máš pěknou káru.
1: Třeba takhle, říká se, že Asiati mají menší káry.
0: Jo, rozumím tomu. No, já jsem si to myslel. A to se říká totiž i u nás, že jo? To existuje, ty totiž neumíš. Totiž je jazyk jedné národnostní menšiny v Česku a tam podle mě se to taky používá.
1: Fakt, úplně
0: stejně,
1: jo,
0: no jasně.
1: Vidíš, tak to já neznala.
3: Ne, ty máš kára.
0: No, tak, tak vás zdravíme vás do vašich kár a chceme vám říct, jak to teda vypadá na silnicích, že?
1: Ano. Provoz na dálnici D1 mezi Kojetínem a Kroměříží zastavila dneska časně ráno nehoda. Oba jízdní pruhy na 254. kilometru ve směru na Brno blokuje převrácený kamion. Odklon je na kilometru 258 a zdrží vás to tady asi na 40 minut.
2: Sedíš teď za volantem. Tohle léto si užiješ na maximum, protože Evropa 2 a Unika ti kryjou záda. Zahraj si každý den na Evropě 2 o cestovní must-have balíček za 5000 od Unika na zpříjemnění léta. Kufr, powerbanka a reproduktor. A v páteční ranní show hrajeme o must-haves za 20 000. Dva kufry, dva batohy, dvě powerbanky, dvě bundy Helly Hansen a reprák. Zahraj si o must-haves a užij si léto naplno. S Evropou 2 a Unika.
4: Nedostalo se vaše dítě na 8leté gymnázium? Nevadí, třeba jen potřebuje víc prostoru a dozrát. Základní škola Orbis otevírá druhý stupeň při gymnáziu. Akademická náročnost, respektující prostředí a maximálně 15 žáků ve třídě. Každé dítě má svůj rytmus a talent. Základní škola Orbis v centru Prahy. Více na zsorbis.cz.
2: Tento týden hrajeme na Evropě 2 o něco, o čem budete dlouho vyprávět. Hlídej si na Evropě 2 soutěž se slevomatem. Ve hře jsou vouchery nabité na spousty vzpomínek. Za 7000 toho můžeš zažít tolik, že budeš mít témata na mnoho večerů. Pobyty, zážitky, gastronomie i dárky. Vše na jednom místě. To musíte zažít. 7000 od slevomatu je ve hře od pondělí do pátku na Evropě 2. Potřebuješ refresh? V kavárnách Chibo jedou matcha manii, ledový matcha drinky. A nebo vyzkoušej Chibo Coffee, kofeinovou vodu, co tě fakt nakopne a osvěží. Na Evropě 2 ti na tohle teď dáme celých 5000. Zahraj si o zásobu kofeinové vody na celé léto a poukaz na 20 drinků v kavárnách Chibo. A když náhodou nevyhraješ, řekni v Chibo, že jsi posluchač Evropy 2 a máš na drinky 20% slevu. Super letní osvěžení s Chibo. Celý týden na Evropě 2.
3: Voda už prostě nestačí.
5: Dneska už nestačí jen voda. Sportovci to vědí. Při výkonu tělo ztrácí víc než tekutiny. Ztrácí elektrolyty. A bez nich výkon rapidně klesá. A nejen ve sportu. I v běžném životě bojujete s únavou, která vede k poklesu imunity. A nebojte se. Žádné cukry, žádné kalorie. Izostar elektrolytické tablety, protože voda už prostě nestačí.
2: A před tebou je cyklista? Tak schválně, co uděláš? Zanadáváš si nebo se na něj nalepíš? A co mu místo toho dát respekt? Míša Krojcigrová z iniciativy Dám respekt v podcastu na U Radio Talk přiblíží pohled mladé generace na situaci na českých silnicích, zkušenosti z roadshow se studenty a připomene, že povinnosti mají i cyklisté a vztah je vždy o vzájemné ohleduplnosti. Iniciativu Dám respekt podporuje projekt Bezpečně na cestě financovaný z fondu zábrany škod.
6: Červnová mateří douška s Míšou Tomešovou, Pokáčem a Karol Akvídem je opět tady.
7: Mimo tam všude, kam se podívám. Jubi! Mimoni jízda s filmem Mimoni a Monstra právě začíná v mateří doušce.
6: A taky tam najdeš stupenku na festival Kefír.
7: Nebo filmové dobrodružství Toy Story příběh Hraček 5.
6: A taky léto, voda, vlny a spousta dalšího dobrodružství.
7: Tak to je mega zábavná letní mateří douška.
6: Mateří douška právě v prodeji.
2: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.
8: Tři kouzelná slova, která potěší všechny firmy i živnostníky. Odložená, splatnost, faktur. Alza pro firmy teď nabízí klid pro váš rozpočet. Zboží máte hned a fakturu zaplatíte později. Přesné podmínky a další výhody jsou na alzaprofirmy.cz.
2: Rozluč se se školou stylově s XP Boostem. Přijď 26., 27. a 28. června mezi 11. a 18. hodinou do OC Letňany a potkej top youtubery jako Moon, Ogi, Mori nebo Vítek. Čeká tě youtuberská show, autogramiády a akční program plný adrenalinu. Parkour, pump track i freestyle koloběžky. K tomu workshopy, gaming zóna a herní simulátory. XP Boost. Přijď mezi hvězdy. 26. až 28. června v OC Letňany.
9: Zaparkovat se dá různě.
10: Jejde.
11: Nehledej volné místo v nákupním centru.
10: A zaparkuj rovnou v Automičce Express.
11: Protože jen tak zaparkuješ chytře.
10: Nakupuješ?
11: Myjeme.
10: A ty se vrátíš k autu jako novému.
11: Zaparkuj chytře.
10: Automička Express.
12: Youngblood vyráží se svým festivalem Bloodfest do světa a jedinou letošní zastávkou bude Hradecký park 360. Už 27. června 2026. Vedle něj vystoupí také Biffy Clyro, Primal Scream, Palai Royal a další. Vstupenky mizí. Neváhej a pořiď si tu svou na Bloodfest.com.
2: Kdo si hraje, nezlobí. A když si hraješ s Evropou 2, dostaneš spoustu dárků, který nutně potřebuješ. Čekuj sekci soutěže na Evropa2.cz.
13: Ahoj, tady je Katka Neumannová. Mám pro tebe skvělý tip na léto. Je tady jubilejní 15. ročník ČES Lipno Sport Festivalu. A tam musíš být. Připravili jsme skvělý program pro děti i dospělé. Čeká tě sport, zábava i koncerty známých kapel. Vidíme se od 14. do 23. srpna. Kompletní program na lipnosportfestival.cz. Rozhýbej své léto na festivalu, kam se všichni rádi vrací.
14: Světově oceněná galerie digitálního umění Signal Space uvádí novou expozici. K výstavě Echoes of Tomorrow přibývá kolekce Dream On, Where It All Began. Nejoblíbenější videomappingy Signal Festivalu pod jednou střechou. Dvě výstavy, jedna vstupenka. Více na signalspace.com.
6: Pigy Máma je tu pro vás. Nejaktuálnější témata z oblasti rodičovství, rozhovory, recepty pro maminky a děti, tipy a rady odborníků, pozvánky na akce pro celou rodinu, nápady na tvoření, videopořad a podcast Maminkář. To vše najdete na pigymama.cz. Pigymama je univerzálním rádcem pro moderní rodiče. Více na www.pigymama.cz.

90 šťastlivců. 6 lupenů denně. O víkendu ještě mnohem víc. A hrajeme až do pátku těsně před Bloodfestem. Hlídej si výzvy moderátorů a songy od Youngblooda na Evropě 2 a uvidíme se na Bloodfestu. Bloodfest 27. června exkluzivně s Evropou 2.

0: 7 hodin, 51 minut posloucháte Ranní Evropu 2 a rovnou se ptáme, kdo je na telefonu, kdo se k nám dovolal na 257 400 888.
1: Ahoj, tady Andrea.
0: Ahoj, Andreo.
2: Ahoj, Andreo.
0: Čekáme, jestli nějak budeš pokračovat. Jestli už se u tebe trošku projevuje radost, která by mohla klidně, protože jsi blízko výhře. V sobotu 27. června, čili opravdu už dá se říct za pár dnů, tak vystoupí v České republice Youngblood, tahle ta obrovská hvězda současnosti, jak se říká pokračovatel Ozzyho Osbourna. Bloodfest je festival, který je přímo jeho, už tak nějak z názvu to vyplývá. A on ho poprvé takhle veze někam jinam, do České republiky poprvé a jenom do České republiky letos, takže je to fakt událost. Nejenom Youngblood ovšem vystoupí na místě v tom parku 360 v Hradci Králové, taky Biffy Clyro, Primal Scream, Palais Royal a nebo třeba jako jediná česká zástupkyně zpěvačka Pam Rabbit tam bude. No a bude tam nebo tam nebude i Andrea? Káťo, co myslíš?
2: No co já?
0: Nejdřív Káťa. Káťo, co myslíš?
2: Já?
0: Myslíš,
2: no jo? Hele, jak už z názvu vyplývá Young, tak jako mohlo by se zdát, že to je jenom pro mladý, že? Ale já si myslím, že to je pro nás, pro všechny. Takže tak, Andro, já se ptám. Cítíš se být mladá?
1: Já určitě.
2: No tak nádhera. No tak Andrea tam patří.
0: Jako. Se teda strašně líbilo, jak se teď z toho vybruslila, že vlastně jako říkáš, hele, je to jenom pro mladý, ale Andreo v pohodě. Ale dostala se z toho, hezký.
2: To je jasná patnáctka po telefonu, ne?
0: Nepochybně. Tak je to tak, seš tam, Andreo.
1: Skvělý, díky.
0: Andreo, ještě navíc, víš, co je super? Já totiž nevím, jak je to s tvými blízkými, jo? Jestli máš velkou rodinu nebo spoustu kamarádek. Jak to máš vlastně? Seš taková jako sociálně zdatná? Velkou rodinu.
1: Velkou rodinu, ano.
0: A spoustu kamarádů.
1: Přesně tak.
0: A bude stačit 6 vstupenek.
2: To veky.
1: Cože?
0: Je to málo, viď?
1: No, tak.
2: Ježíš, to bude party. To bude party, tělo.
1: Děkuju.
0: 6 stupenek si představ. Totiž to je opravdu exkluzivní soutěž Evropy 2. My už jsme o Youngblooda a o Bloodfest soutěžili a přesto jsme se rozhodli, že těsně před ještě dalších 90 stupenek pošleme do systému.
2: Wow.
0: Takže 6 stupenek, Andreo, jenom pro tebe a tvé blízké. Moc si to užijte. Bude to podle mě pecka.
1: Jo, skvělý. Děkuju.
0: Měj se nádherně. Papa.
2: Ahoj.
3: Tento týden hrajeme na Evropě 2 o něco, o čem budete dlouho vyprávět. Hlídej si na Evropě 2 soutěž se slevomatem. Ve hře jsou vouchery, nabité na spousty vzpomínek. Za 7000 toho můžeš zažít tolik, že budeš mít témata na mnoho večerů. Pobyty, zážitky, gastronomie i dárky. Vše na jednom místě. To musíte zažít. 7000 od slevomatu je ve hře od pondělí do pátku na Evropě 2.
4: Udělali vám děti radost vysvědčením? Udělejte radost i vy jim vstupenkami na pohádkovou akci Den princezen a rytířů 2026. Nejvýhodnější vstupenky zakoupíte právě teď na denprincezen.cz.
5: Partnerem akce je projekt Bezpečně na cestě. Jezděte bezpečně, nejen na princezny.
3: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.
6: Zaparkovat se dá různě.
7: Jejde.
8: Nehledej volné místo v nákupním centru.
7: A zaparkuj rovnou v Automyčce Express.
8: Protože jen tak zaparkuješ chytře.
7: Nakupuješ?
8: Myjeme.
7: A ty se vrátíš k autu jako novému.
8: Zaparkuj chytře.
7: Automyčka Express.
9: Prázdniny jsou za rohem a přemýšlíte, co s dětmi? V obchodním centru Šestka na vás čekají sportovní i příměstské kempy, herní zóna pro malé i velké, výstava ze světa včel i oblíbený výhled na letadla. K tomu zmrzlina, káva, něco sladkého i jídla z různých koutů světa. Léto začíná na Šestce. www.oc6.cz Šestka. Blíž, než si myslíte.
10: Ahoj! Taky se tak těšíte na dovolenou? Já mám jasno, dovolenou strávím na jihu. Jižní Čechy totiž nabízí historii, zábavu, relax, adrenalin, čistou přírodu a hlavně nezapomenutelné zážitky. Tak už balíte? Potkáme se v Jižních Čechách. Vše na jižnichechy.cz.
11: Mami, proč už nekupuješ ty velký láhve?
9: Protože máme Filbek. Nanouhlíkový filtr přímo pod dřezem. Odstraní z kohoutkové vody chlor, mikroplasty, hormony, antibiotika. Ale minerály zůstanou.
11: Mami, takže máme zdravou vodu a nemusíme vynášet plast. Juchu!
3: Filbec. Měníme kohoutkovou vodu na 100% vodu. Filbec.cz.
12: Natankujete v Praze, vystoupíte až u moře.
13: Plug-in hybridní model Link & Co 08 s revolučním kombinovaným dojezdem až 1100 km. Vyzkoušejte na vlastní kůži v novém showroomu v Čestlicích. Více na linkáč.cz. Psáno s Y.
14: Světově oceněná galerie digitálního umění Signal Space uvádí novou expozici. K výstavě Echoes of Tomorrow přibývá kolekce Dream On, Where It All Began. Nejoblíbenější videomappingy Signal Festivalu pod jednou střechou. Dvě výstavy, jedna vstupenka. Více na signalspace.com.
15: Piggy Máma je tu pro vás. Nejaktuálnější témata z oblasti rodičovství, rozhovory, recepty pro maminky a děti, tipy a rady odborníků, pozvánky na akce pro celou rodinu, nápady na tvoření, videopořad a podcast Maminkář. To vše najdete na piggymama.cz. Piggy Máma je univerzálním rádcem pro moderní rodiče. Více na www.piggymama.cz.
16: Letní shakespearovské slavnosti začínají už 24. června premiérou komedie Omylů. Hrají Marek Adamčík, Aneta Krejčíková, Marek Taclík, Erika Stárková, Dana Batulková, Jakub Kohák a další. Vstupenky prodává Ticketmaster. Generálním partnerem je skupina PPF. www.shakespeare.cz.

0: 8 hodin, jste s Evropou 2 a Katka Podraská přináší zprávy.
1: Krásné ráno. Policisté varují před novou vlnou podvodných SMS zpráv, které se tváří jako upozornění na dopravní přestupek. Odkaz ve zprávě vede na falešné stránky připomínající portál občana, kde mohou lidé nevědomky přidat podvodníkům citlivé údaje. Island navzdory protestům obnovil lov velryb. Uvádějí to zahraniční agentury. Island patří spolu s Norskem a Japonskem mezi tři země, které navzdory mezinárodní kritice a nesouhlasu ochránců zvířat nadále povolují komerční lov velryb. A teď už se nám z regionu hlásí Lucka.
2: K jeskyni na Špičáku na Jesenicku směřuje z nedaleké obce Písečná nová naučná stezka. Věnovaná je době ledové. 6-kilometrová trasa vede přes údolí, skály, morénové valy a prameniště. Náklady na její vybudování přesáhly 600 tisíc korun. Lucie Hněvkovská, Evropa 2.
1: Fotbalisté Cap Verde remizovali ve skupině H mistrovství světa s Uruguayí 2-2 a po bezbrankové remíze se Španělskem v prvním kole obrali o body dalšího favorita, čímž si udrželi reálnou naději na senzační postup ze skupiny, kterou vede se 4 body Španělsko.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Silnice 38, hlavní tah mezi Znojmem a Jihlavou je aktuálně kvůli nehodě 3 aut a dlouhé Brtnice na Jihlavsku neprůjezdná. Na místě zasahují všechny složky integrovaného záchranného systému, tak opatrně.
3: Bav se s Evropou 2 24/7. Stáhni si apku Evropy 2 a měj nás pořád u sebe. Evropa 2, držíme ti flek i online.
4: Evropa 2, jak je venku?
1: Teď ráno a večer bude na našem území lokálně jasno, naopak během dne čekáme spíše oblačno až zataženo, místy se vyskytnou přehánky, hlavně na jihozápadě a jihovýchodě hrozí i silné bouřky s kroupami. Denní maxima 26 až 31 stupňů, na jihu Moravy až 33 stupňů Celsia. Tolik zprávy a teď už pokračuje ráno na Evropě 2 s Bobem Švarcem.
0: Jenom v rychlosti, Káťo, v Japonsku jsi byla, nebyla?
1: Nebyla.
0: Chceš, nechceš?
1: Ty?
0: Tak se tam podíváme. Beru tě tam. A vás taky, za chvíli.
3: Evropa 2.
5: Ranní show do nablízkané káry vám přináší Automička Express. Čistá radost už 20 let. Automička Express.

0: maximum Boba Schwarze. Evropa 2.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: to the ball girl one time. Posloucháte páteční, teda páteční. Pondělí samozřejmě radí Evropu 2.
1: Ty jsi hodně napřed.
0: No, anebo pozadu. Spíš bych řekl. 8 hodin, 16 minut. A jdeme do toho avizovaného, slibovaného Japonska. Totiž, já jsem teďka měl možnost hovořit s člověkem, který tam opravdu létá pravidelně, pracovně. Slovák.
1: Aha.
0: Těsně vedle. Hmm. No a vyprávěl samozřejmě spoustu zajímavostí, ale jedna se týká i České republiky. Přímo se jako dotýká něčeho, co vlastně relativně nedávno skončilo. Já začnu tím, že samozřejmě víme, že Japonsko je opravdu fakt jiná mentalita, jiná kultura. On to hrozně hezky komentoval, vysvětloval to tím, že oni si tam fakt na těch ostrovech, čtyřech hlavních, tak oni si tam vlastně žili jenom pro sebe mnoho staletí. Hmm. Takže vlastně jim trošku jako utíkal ten náš západní vývoj, což jako není nic proti ničemu, měli svůj vývoj. Teď samozřejmě oni vlastně jsou jako celý svět tak trošičku jako pod vlivem té popkultury západního světa, takže se tam tak jako teďka vlastně potkává a ta koexistence samozřejmě není úplně jednoduchá, ale oni si udržují tu svoji kulturu, třeba říká, ale že jejich mimika, že to prostě nepochopíš, jo? Že fakt jako v Japonsku ty vlastně nepoznáš pořádně, co si ten člověk o tobě myslí. Což je někdy výhoda, pochopitelně.
1: To ani tady někdy nepoznáš.
0: No, to je pravda, to je fakt. Další věc říkal třeba, nebo já jsem se teda ptal, co třeba holky, jestli jako dobrý, nebo on říká, no vůbec, jako nepřijdeš skoro, ne, jako ne, že bys nepřišel do styku, ale že vlastně jako oni se ti ani nepodívají pořádně do očí, že jako tomu Evropanovi nebo tomu prostě ze západního světa chlapovi, takže když už se střetnou pohledem, jo, tak většinou hned uhnou. A naopak, že mu Japonci říkali, a když nějaká vydrží, tak naopak to znamená, že jako, že dobrý, že jako by to šlo.
1: To je nebezpečný.
0: No právě, ale on říkal, hele, skoro žádná, jako vlastně nikdo moc nedrží takhle. No nic, a abychom se teda dostali k jednomu tématu, které opravdu není takhle všeobecné, jo. Proběhlo Expo, taková ta známá výstava Expo v Japonsku, proběhla vlastně loni, skončila 13. října loňského roku, to datum je velmi podstatné. A Česká republika tam dost uspěla, fakt se to jako povedlo. Český pavilon na Expo v Japonsku v Osace, tak bomba, prostě dostal spoustu cen, byly tam davy, líbilo se to, no celý ten pavilon vlastně byl ze skla, z českého křišťálu.

0: Relaxu s Petrem a Ondrou.
1: Podívej, co to dělá s náma dvěma.
2: Pojď sem, ty draku.
0: Pondělí, úterý, středa, pátek, 6 až 8 večer na Evropě 2.
1: Tohle je možný jenom tady.
3: Dovolená u moře s Blue Style, expertkou na cestování Lenkou Pátek a huňatým parťákem Bluem.
4: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když na dovolené nejen odpočíváte, ale i objevujete a poznáváte. Lenka také chvilku neposedí.
5: Tunisko patří každoročně mezi nejoblíbenější destinace našich klientů, a to nejen pro příjemnou délku letu 2,5 hodiny. Z mého pohledu se jedná o zemi, která má co nabídnout a je zde stále co objevovat. Můžete si vybrat některý z hotelových komplexů a dovolenou strávit u bazénu s akvaparky nebo na nádherné písčité pláži. Já raději cestuji a poznávám třeba antické město Kartágo nebo modrobílé městečko Sidi Bou Said, které je ikonou Tuniska. Pro dobrodružnější povahy můžu určitě doporučit výlet na Saharu. Nechte se inspirovat mými tipy a přijměte pozvání Tuniským národním úřadem pro cestovní ruch.
4: Blue! Pestrá dovolená začíná na bluestyle.cz.
6: Stavebniny DEK přináší mega akci. Vápeno-pískové příčkovky Porfix Aku s lepší akustikou a tepelnou akumulací nyní za cenu porobetonových příčkovek. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 26. června. Tak si přijďte pro akustické příčkovky za cenu porobetonových. Více na DEK.cz.
7: Luxus, prostor, Mazda. Styl, dynamika, Mazda. Bonus, Mazda. Bonus až 200 000 korun a výhodné financování na Mazdu CX-60 a CX-80 s úrokem 2,99%. Využijte ho. Mazda.
8: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
9: Notino Black Friday pokračuje. Nyní se slevou 20% při nákupu nad 500 korun. Dopřejte si parfémy a kosmetiku za skvělé ceny. Více na notino.cz.
10: Notino. Today is yours. Feel good.
11: Využijte právě teď letní výprodej v Pepco. Tisíce produktů se slevou až 50%. Pořiďte oblečení pro celou rodinu, bytové doplňky a ještě mnohem více. Pepco. Zamilujte si nízké ceny.
0: Evropa 2 pošle tvý léto o level vejš. Zahraj si každý den s e-shopem Avenberg.cz o 5000 na novej grill, praktický vychytávky nebo vystylovaný letní nábytek. A nebo si počkej na pátek. To hrajeme o luxusní ratanovou sestavu s nadýchaným polstrováním za 11 000 korun. Vybav se na léto s Avenbergem. Od pondělí do pátku ti tuníme léto na Evropě 2.
12: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 34,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 29,90. A Radegast 12 ryze hořká v multipeku 8x0,5 litru za 174,90. Lidl, to se vyplatí.
13: Udělali vám děti radost vysvědčením? Udělejte radost i vy jim vstupenkami na pohádkovou akci Den princezen a rytířů 2026. Nejvýhodnější vstupenky zakoupíte právě teď na denprincezen.cz.
14: Partnerem akce je projekt Bezpečně na cestě. Jezděte bezpečně, nejen na princezny.
15: Ahoj, tady Veronika, šéfredaktorka časopisu Lidé a země. Červnové vydání je plné tajemství, mystiky a rituálů. Vezmeme vás za šamany ze Sibiře, odhalíme tajemství vůdů i promodlených míst mariánských zjevení. Těšte se na procházku hororovou Prahou i pohanskými hradišti v Dalmácii. Objevte málo viditelná zákoutí dalekých i blízkých kultur. Časopis Lidé a země se speciální letní přílohou Varmie a Mazury právě v prodeji.
0: Zpátky k muzice.

0: Nuže, akce!
1: A je tady soutěž pro všechny mimo ně!
2: Daj puku!
1: Zahraj si na Evropě 2 o Eňo Ňuňo mimoňáckej merch a o lístky do kina!
0: Perfektní!
1: A příští týden vyraž na Mimoni a Monstra. Exkluzivitá dnes Evropou 2.

0: 8 hodin 35 minut posloucháte pondělní ranní Evropu 2. Proběhlo mistrovství ve sportu, o kterém podle mě jsme vůbec nevěděli. Nebo respektive o tom sportu asi ano, ale o tom mistrovství ne.
1: Myslíš mistrovství světa ve fotbale? Pár lidí
0: právě, takže o tom víte, tak jdeme dál. Ne, tak prosím tě, mistrovství teda ne světa, řekli jsme čeho? Mistrovství čeho? Jestli ne, republiky ne, nebo, ne. Nebo tady
1: neřekli.
0: Města? Ne, je to mistrovství Evropy. Mm-hmm. Před několika dny skončilo v Praze mistrovství Evropy a my o tom nevíme.
1: Ale čeho?
0: No právě, v hobby horsingu. Co je hobby horsing? Hobby horsing, no. Přátelé, víte, co je hobby horsing?
1: No něco s koňma. Ale
0: něco s koňma.
1: Hobby?
0: No spíš bez koní, ale jakože s koňma. To hobby horsing je taková ta prostě hlava na tyči a tyč mezi nohama a běžíš.
1: Aha,
0: no,
1: aha.
0: To je hobby horsing.
1: To je pro fajnšmekry.
0: No to je opravdu velmi specifická zábava, kterou teda praktikuje, ale možná nezvykle hodně lidí, když se asi koná pro boha mistrovství Evropy, že jo? 11 zemí se zúčastnilo, 243 mladých závodníků z 11 zemí, tak v Praze bojovali o titul mistrů Evropy a fakt jako přesně, jak si to představujete, tak to probíhá, že fakt jako běhají, mají prostě tu hlavu koně mezi nohama, běhají přes překážky prostě, normálně závod, regulární závod. Tomu říkáš?
1: No já tomu říkám, že jako je to zábava prostě jako každá jiná. A dokonce, počkej, já jsem viděla i podobný závod a ten byl s volantama.
0: Ano, už existuje i tohle. Existuje. Počkej, s volantama a s řídítkama z motorek. Normálně. Hobby motorcycling, to je neuvěřitelný. Ale se na druhé, hele, spousta kritiky na to. Já tady jako jsem četl teďka i komentáře pod vlastně článkem a tam jako spousta lidí píše, no tak blázni jako a šílenství.
1: No,
0: a ty, no jasně, a pak tam zase někdo, kdo to evidentně dělá, tak samozřejmě hájí svoje barvy, takže je tam komentář. Kdybyste věděli, jak je to náročný. Věříme, věříme. Ale víte co, jako já si říkám, že prostě pořád se těm mladým vyčítá, že sedějí u počítače, u mobilu, jenom čumějí do obrazovek, nikam nechodějí. Pak zase chodějí, běhají dokonce a taky špatně. Člověk se nezavděčí.
1: No jistě. Evropa 2, kde to
0: stojí? Ještě něco máš k tomu, k hobby horsingu?
1: Ne, ale kdybyste chtěli třeba touhletou formou cestovat, tak doporučuji vyhnout se silnice 38, hlavní tah mezi Znojmem a Jihlavou je totiž kvůli nehodě 3 aut u dlouhé Brtnice na Jihlavsku neprůjezdná. Na místě zasahují všechny složky integrovaného záchranného systému, tak opatrně počítejte s tím.
0: To je super, že vlastně jako s tím se dobře proklíčkuje, že jo? Když jako děláš hobby horsing a jsi v zácpě jako v koloně, tak
1: kolona úplně není pro tebe, no.
0: A můžeš objet nebo oběhnout? Můžeš. Asi,
1: ano,
0: ne?
1: Zleva, ne zprava.
0: Ne zprava, ok, rozumím. A je to trošku zdlouhavější, ne? Třeba do Chorvatska jak dlouho?
1: No, tak...
0: Týden. Tento týden hrajeme na... Tohle léto si užiješ na maximum, protože Evropa 2 a Unika ti kryjou záda. Zahraj si každý den na Evropě 2 o cestovní must-have balíček za 5000 od Unika na zpříjemnění léta. Kufr, powerbanka a reproduktor. A v páteční ranní show hrajeme o must-haves za 20 000. Dva kufry, dva batohy, dvě powerbanky, dvě bundy Helly Hansen a reprák. Zahraj si o must-haves a užij si léto naplno. S Evropou 2 a Unika. Tento týden hrajeme na Evropě 2 o něco, o čem budete dlouho vyprávět. Hlídej si na Evropě 2 soutěž se slevomatem. Ve hře jsou vouchery nabité na spousty vzpomínek. Za 7000 toho můžeš zažít tolik, že budeš mít témata na mnoho večerů. Pobyty, zážitky, gastronomie i dárky. Vše na jednom místě. To musíte zažít. 7000 od slevomatu je ve hře od pondělí do pátku na Evropě 2. Potřebuješ refresh? V kavárnách Chibo jedou Matcha Manii, ledový matcha drinky. A nebo vyzkoušej Chibo Coffee s kofeinovou vodu, co tě fakt nakopne a osvěží. Na Evropě 2 ti na tohle teď dáme celých 5000. Zahraj si o zásobu kofeinové vody na celé léto a poukaz na 20 drinků v kavárnách Chibo. A když náhodou nevyhraješ, řekni v Chibo, že jsi posluchač Evropy 2 a máš na drinky 20% slevu. Super letní osvěžení s Chibo. Celý týden na Evropě 2. Evropě 2 o něco, o čem budete dlouho vyprávět. Hlídej si na Evropě 2 soutěž se slevomatem. Ve hře jsou vouchery nabité na spousty vzpomínek. Za 7000 toho můžeš zažít tolik, že budeš mít témata na mnoho večerů. Pobyty, zážitky, gastronomie i dárky. Vše na jednom místě. To musíte zažít. 7000 od slevomatu je ve hře od pondělí do pátku na Evropě 2.
2: Ahoj, tady Veronika, šéfredaktorka časopisu Lidé a země. Červnové vydání je plné tajemství, mystiky a rituálů. Vezmeme vás za šamany ze Sibiře, odhalíme tajemství vůdů i promodlených míst mariánských zjevení. Těšte se na procházku hororovou Prahou i pohanskými hradišti v Dalmácii. Objevte málo viditelná zákoutí dalekých i blízkých kultur. Časopis Lidé a země se speciální letní přílohou Varmie a Mazury právě v prodeji.
0: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.
3: Zpěvačka Kateřina Marie Tichá míří na Prague Open Air do Riegrových sadů. Její osobitý hlas, poetické texty a nezaměnitelná energie slibují večer, který vás pohltí od první chvíle. Kateřina Marie Tichá a Benjis. Čtvrtek 25. června, Riegrovy sady. Vstupenky na PragueOpenAir.cz.
4: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
5: Dobrý den, jmenuji se Roman Hlavička a rád bych vás pozval do autosalonu Volkswagen Auto Jarov.
6: Máme pro vás širokou nabídku skladových vozů Volkswagen Tayron nebo Golf Variant. Prostorné a spolehlivé rodinné vozy právě nyní za skvělé ceny. Naši specialisté v Auto Jarov vám rádi poradí. Přijeďte si je prohlédnout a vyzkoušet. Více na autojarov.cz.
5: Těšíme se na vás.
0: Připoj se k WhatsApp kanálu Evropy 2 a buď součástí rostoucí komunity. A jestli je ti to málo, rozjeli jsme to i na sociální síti Threads. Sleduj nás a dostávej nejžhavější novinky, pohledy do zákulisí vysílání a exkluzivní soutěže, který jinde nenajdeš. Nech svůj telefon ožít s Evropou 2. Držíme ti flek i na WhatsAppu a Threads.
7: Zaparkovat se dá různě.
8: Jejde.
9: Nehledej volné místo v nákupním centru.
8: A zaparkuj rovnou v automyčce Express.
9: Protože jen tak zaparkuješ chytře.
8: Nakupuješ?
9: Myjeme.
8: A ty se vrátíš k autu jako novému.
9: Zaparkuj chytře.
8: Automyčka Express.
0: Na Evropě 2 nehrajeme jenom za odměnu. Na Evropě 2 to můžete večer i někomu pěkně vytmavit.
10: Mým sousedovi, který na mě vyběh s vidlema.
0: Jestli vás dneska někdo takhle namíchnul, zahrajte mu song za trest.
11: Jsme sdíleli jeden pokoj a frajer tam v noci naběh a zebril mi postel.
0: Song za trest.
12: Jsem úplně vytočená, kluci.
0: Fackovacího panáka vyndáváme v pondělí, úterý, středu a pátek večer.
11: To je retard.
0: Na Evropě 2.
13: Red Bull Dance Your Style roztančí Brno už v sobotu 27. června. Přímo před Janáčkovým divadlem vypukne národní finále, kde se v výdělečných freestyle battlech utká top 16 tanečníků z celé České republiky. Buď u toho a rozhodni, kdo ovládne parket. Zvolíš červenou a nebo spíš modrou.
14: Běhej Lesy Jizerská. Proběhni se 29. srpna z Bedřichova po stopách legendární jizerské padesátky. Čekají tě ikonická místa jako Hřebínek, Smědava nebo Jizerka. Vyber si trasu 5, 11, 23 nebo 50 kilometrů a užij si jedinečnou atmosféru Jizerských hor. Registruj se na běhejlesy.cz.
15: Evropa 2. Evropa 2.
16: I'll see your million faces I'll never know. And I'm losing my patience. I'm scared to see this corner swallow me whole. And it gets so frustrating. I'm wasting my nights chasing the heights. I'm feeling so lonely, just trying to find.

Na Evropě 2 startujeme celoprázdninovou soutěž s čerpacími stanicemi MOL. Rozdáváme tankovací karty a kávu na MOLce na rok zdarma. A tento pátek v ranní show Evropy 2 startujeme tankovací kartou MOL za 10 000. Prázdninová pohoda na MOLce. Celý léto na Evropě 2.

0: Posloucháte Evropu 2, 8 hodin, 52 minut, pomalu vrcholí dnešní ranní vysílání a Káťa přichází s opravdu zajímavou zprávou.
1: No, já se vám přiznám, že já už jsem poměrně dlouho nebyla v kině a tak koukám, co dávají, jo, co je novýho jako v těch kinech a najednou koukám jak blázen, co se to děje, že už jsem tam opravdu nebyla asi hodně dlouho, jo, protože teď tady mám před sebou článek, že ve švýcarských kinech nainstalovali, tomu neuvěříte, jo, obrazovky do podlahy na záchodech, aby vám neunikla ani minuta z toho filmu, na který jste šli. Chápeš to?
0: To je moc, to je dobrý. Jako, jak jsi říkala, dlouho jsem nebyla v kině, něco mi uteklo, tak ve švýcarských kinech podle mě většina z nás dlouho nebyla, ale teda to je, takže to je jenom ve Švýcarsku, jo, že prostě, a já si to potřebuji představit, já to chci vidět, takže jdu.
1: Jdu
0: na záchod, protože se mi chce během filmu, ano. Je to prostě nějaký, třeba teď Spielberg nový, že jo, 3 hodiny.
1: Prostě klasika, normálně otevřeš si prostě to, jak se to říká?
0: Prkínko. Počkej, chceš mi říct, že obložíš... i pod prkínkem je obrazovka. Ne, otevřu kabinku.
1: Klasicky si ho obložíš toaletním papírem.
0: Prkínko, stále hovoříme.
1: No a potom prostě se usadíš, trůníš a sleduješ svůj oblíbený film, na který
0: moment.
1: Tak
0: to znamená, že teda je prostor vlastně mezi tou mísou a tou obrazovkou. Není to na stojáka, je to prostě na sezení. To znamená, že i muži si musí jako...
1: Ale mám tady před sebou jednu fotografii, není to u pisoáru, ale je to normálně okay. Na záchodě, kam se jako posadíš, kde je to prostě na dým.
0: To mě trošku teda teďka zase jako změnila ten názor na to. Mně se to líbí samozřejmě, je to super, jo. Ale změnila jsi mi ten názor v tom smyslu, že vlastně kdyby to bylo hned u té mísy nebo u toho pisoáru, tak speciálně muži by vlastně se k tomu filmu, k té kvalitě mohli hned vyjádřit. Víš? Že by jako mířili vedle.

0: Hrajeme na Evropě 2 o něco, o čem budete dlouho vyprávět. Hlídej si na Evropě 2 soutěž se slevomatem. Ve hře jsou vouchery nabité na spousty vzpomínek. Za 7000 toho můžeš zažít tolik, že budeš mít témata na mnoho večerů. Pobyty, zážitky, gastronomie i dárky. Vše na jednom místě. To musíte zažít. 7000 od slevomatu je ve hře od pondělí do pátku na Evropě 2.
1: Ahoj, tady Veronika, šéfredaktorka časopisu Lidé a země. Červnové vydání je plné tajemství, mystiky a rituálů. Vezmeme vás za šamany ze Sibiře, odhalíme tajemství vůdů i promodlených míst mariánských zjevení. Těšte se na procházku hororovou Prahou i pohanskými hradišti v Dalmácii. Objevte málo viditelná zákoutí dalekých i blízkých kultur. Časopis Lidé a země se speciální letní přílohou Varmie a Mazury právě v prodeji.
0: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.
2: Zaparkovat se dá různě.
3: Jejda.
2: Nehledej volné místo v nákupním centru.
3: A zaparkuj rovnou v Automičce Express.
2: Protože jen tak zaparkuješ chytře.
3: Nakupuješ?
2: Myjeme.
3: A ty se vrátíš k autu jako novému.
2: Zaparkuj chytře.
3: Automička Express.
0: Užívej si Evropu 2 až do večera.
4: A startuje večer na maximum.
0: Songy na přání.
5: Já bych si přál.

0: že mě hodně vyleskal a sehrál mi bránka. On mi furt žere nějaký sladkosti.
1: Večer na Maximum s Petrem a Ondrou. Pondělí, úterý, středa, pátek, 6 až 8 večer na Evropě 2.
2: Co je, Eduarde? Jsi bílej jako stěna.
3: Ale... nevyšla mi maturita a ani přijímačky.
2: No tak, nevzdávej to, ještě máš šanci. Mrkni na vysokéškoly.cz a vyber si z mnoha škol, které stále přijímají studenty.
3: Vážně? Vysokéškoly.cz? Super! Jdu tam!
1: Dobrý den. Nejspíš známe odpovědi na otázky, které si kladete. Třeba ohledně muziky. Na Evropa2.cz/playlist najdeš všechny songy pěkně za sebou tak, jak jsme je na Evropě 2 odehráli. A to až týden zpátky.
4: Zpěvačka Kateřina Marie Tichá míří na Prague Open Air do Riegerových sadů. Její osobitý hlas, poetické texty a nezaměnitelná energie slibují večer, který vás pohltí od první chvíle. Kateřina Marie Tichá a Benjis. Čtvrtek 25. června, Riegerovy sady. Vstupenky na PragueOpenAir.cz.
1: Evropa 2 žije na Maximum i na YouTube. Užij si videoreporty z vymazlených akcí, exkluzivní rozhovory se světovými i domácími stars, pohledy do zákulisí Evropy 2 a spoustu dalších oblíbených actions. Tak potvrď odběr, ať už ti nic neunikne. YouTube kanál Evropy 2 jede na Maximum. Ve Špindlu to v létě žije. Lanovky zdarma ve vybraných hotelech, naučné stezky pro malé i velké, dětská hřiště u horních stanic lanovek, sjezd na terénních koloběžkách. A když chcete trochu zvolnit, postarají se o to pravidelné lekce jogy pod širým nebem ve svatém Petru. Léto začíná ve Špindlerově mlýně, tak přijeď za námi, více na skiareal.cz. Každé úterý a neděli v 8 večer.
5: Brzda Evropy 2 na sty Arno Vojtano.
1: Trojice, která vám pohne bránicí nebo žlučí.
5: A tak tomu s hrdostí říkáme nejtrapnější rubrika českého éteru.
1: Každé úterý a neděli v 8 večer.
6: A tak je to věta o jednom slově. Věta hola debilní.
1: Na Evropě 2.

0: forgot lyrics.
1: Tak zprávy samozřejmě dáme i po 9. hodině s Katkou Podrazkou.
2: Krásné dobré ráno. V České televizi a Českém rozhlase začala dnes po půlnoci 24-hodinová výstražná stávka. Zaměstnanci tak protestují proti vládnímu plánu zrušit televizní a rozhlasové poplatky, což podle nich ohrožuje jejich nezávislost. Stávka se projeví po celý den ve vysílání všech stanic s výjimkou dětských kanálů Dčko a Radio Junior.
1: Například zpožděním zpráv, což nám se teď stalo taky, tak prosím vás, u nás to není stávka.
2: Jsme
1: u nás
2: s vámi.
1: Buď tak, anebo je to naše neschopnost. Tak, pokračujeme.
2: 18 parašutistů podniklo včera odpoledne hromadný tandemový seskok z letiště v Rokycanech. Během něj ale přišel vítr a nastal nekontrolovatelný pád. 4 parašutisté skončili v péči záchranářů. Nejhůře dopadl tandem, který se zřítil přímo na koupaliště v Rokycanech.
3: Evropa 2, kde to stojí?
2: A pojďme se podívat, jak to aktuálně vypadá na silnicích. Silnice číslo 38, což je hlavní tah mezi Znojmem a Jihlavou, je kvůli nehodě 3 aut u Dlouhé Bertnice na Jihlavsku neprůjezdná. Na místě zasahují všechny složky integrovaného záchranného systému.
3: Evropa 2, jak je venku?
2: Dneska nás čeká jasno, během dne ale bude přibývat oblačnosti, oblačno až zataženo, místy se vyskytnou také přeháňky, hlavně na jihozápadě a jihovýchodě našeho území hrozí i silné bouřky. No a co se týče teplot, tak ty nejvyšší vyšplhají na 26 až 31 stupňů Celsia. Tolik zprávy a teď už si slovo na Evropě 2 přebírá Ivana Kulhanková.
1: Přebírá se slovo Ivana Kulhánková. Ano, a mohl bych to vidět, mohl bych to slyšet.
2: Už běží holka.
1: Tak, vydrž, ale tak vydrž. Teď už zase počkej.
3: Evropa 2.
1: A teď.
2: A je tady.
4: Mohl bych to slyšet, ale
1: tak
4: nemám půjčený
1: stupnout.
4: Mikrofon.
1: Ne, máš, ale ne ten správný.
4: Dobré ráno.
1: Dobré ráno, tak ahoj, hezký vstup do nového týdne, užívej, využívejte Ivanu.
4: Já ti chci strašně poděkovat za jednu věc, která mi přistála teď na stole.
1: Ano.
4: Jmenuje se to snídaně a jsou to ostružiny.
1: Ano.
4: Nejsou moc dobrý.
1: To právě.
4: Vysvětli to.
1: No já jsem přinesl ostruženy pro sebe a když jsem zjistil, jak chutnají, tak si říkám, tak já budu
2: tady
1: konečně taky kolegiální, taky se jednou o něco podělím a nabídl jsem Ivance, ale ta zjistila, že některé jsou v pohodě, takže zase...
4: Některé kyselé, některé v pohodě, některé se nedají pozřít a některé jsou fakt dobré, moc dobré.
1: Jako život. Teď si úplně přesně vystihla v podstatě jako všechny barvy života.
4: Je to tak. Jste chytrej, Bobe.
1: Je to tak. Nebudu to rozporovat. Tak Ivana Kulhánková pokračuje. Papa, mějte se. Čus.
2: Ahoj.
1: Ahoj.

0: Posloucháte Evropu 2, dopolední maximum muziky, dneska jenom s Ivanou. Jestli chcete vidět koťáka, tak ho uvidíte na Instagramu třeba, jak si válí šunky někde v Řecku, nebo Bůh ví, kde to je. My dneska budeme hodně soutěžit, takže se soustřeďte, protože číslo sem do studia je, doufám, jasný, nemusím ho opakovat. A když si dovoláte, tak budete mít třeba, jak to říct, strašně kávy a strašně mol. Už za chvíli.
1: Na Evropě 2 ti rozumíme pořád. I večer.
2: Můžeme ti něco zahrát, co to bude?
3: Jo,
4: Faded.
5: Hele, kluci, jak se tam zpívá to panda.
2: Imagine Dragons.
5: Jo, to bude ono. Jo, přesně.
1: Řekni to po svým, stejně ti to zahrajem.
4: Z jiných rádí musím volat k nám, abychom něco pořádného zahráli.
1: Pondělí, úterý, středa a pátek večer na Evropě 2.
5: Díky vás a užijte si to.
6: Stavebniny DEK přináší mega akci. Dřevěné peletky v kvalitě A1+, nyní za skvělých 10 korun 50 haléřů, včetně DPH za kilogram. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 26. června. Tak si přijďte pro kvalitní dřevěné peletky za vynikající cenu. Více na DEK.cz.
7: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
8: Malinovka bez výčitek? Tohle léto jedině s limitovanou edicí výrobníků SodaStream. Nová příchuť malina bez cukru je teď navíc přímo v balení. A domácí perlivé nápoje si tak připravíš přesně podle své chuti. SodaStream. Perlivé osvěžení, které si namícháš po svém. Kup na sodastream.cz.
9: Pozor! Velká slevová akce v Teddy. Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny stolní lampy, 50% na všechny korálky pro kreativní tvorbu a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy Jiří nápady.

0: obuv ví.
1: A zásilka z Datártu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu. Tisíce výdejních boxů. Bů, po celém Česku. Tu. Zboží si vyzvednu. Rychlostí blesku. Bů.
2: Zabeatboxujte si taky po cestě do boxu pro nové chytré hodinky Huawei Watch Fit 5. Datart. Opravdový elektrospecialista.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 34,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 29,90. A Radegast 12 karize hořká v multipeku 8x0,5 litru za 174,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Ahoj, tady Sabina Laurinová. Ráda bych vás pozvala na rodinný festival Den princezen a rytířů 2026. Tentokrát jsem si pozvala Karol Aquido, Pokáče, Lollipops, Milana Peroutku, Káju a Bambuláčka, Adélu Zouharovou, Pavla Kožíška a mnoho dalších. Těšíme se na vás na zámcích Karlova Koruna, Blatná a Slavkov u Brna. Nejvýhodnější vstupenky zakoupíte právě teď na denprincezen.cz.
5: Pohádkovou zábavu a krásný Den princezen vám přeje Raiffeisen Stavební spořitelna.
6: Tohle léto si užiješ na maximum, protože Evropa 2 a Unika ti kryjou záda. Zahraj si každý den na Evropě 2 o cestovní must-have balíček za 5000 od Unika na zpříjemnění léta. Kufr, powerbanka a reproduktor. A v páteční ranní show hrajeme o must-haves za 20 000. Dva kufry, dva batohy, dvě powerbanky, dvě bundy Helly Hansen a reprák. Zahraj si o must-haves a užij si léto to naplno. S Evropou 2 a Unika. Tento týden hrajeme na Evropě 2 o něco, o čem budete dlouho vyprávět. Hlídej si na Evropě 2 soutěž se slevomatem. Ve hře jsou vouchery nabité na spousty vzpomínek. Za 7 000 toho můžeš zažít tolik, že budeš mít témata na mnoho večerů. Pobyty, zážitky, gastronomie i dárky. Vše na jednom místě. To musíte zažít. 7 000 od slevomatu je ve hře od pondělí do pátku na Evropě 2.
7: Léto, Romadur na grill a pivíčko. Romadur. Ten nesmí při grilování chybět. Zažijte s námi zcela nový zážitek. Ugrilujte si Romadur a pozdravujte souseda jeho typickou vůní. V praktickém balení Romaduru na grilování navíc koření zdarma. Pravou lásku musíš cítit. Romadur, ten od Madety.
6: Zpátky k muzice.
8: Evropa 2. There's a place in this old town.

0: Na Evropu 2 dopolední maximum muziky na Evropě 2 dnes s Ivanou. Já jsem vám slíbila, že budete mít dneska hodně kafe a hodně molky. Soutěž s molkou. Je to tady. Vy s molkou můžete vyhrát kávu na celý rok zdarma, což je úplně skvělý za mě. A k tomu nabitou palivovou kartu na 2000 korun. Kdo by to nechtěl, ten by teď nezavolal do studia Evropy 2 a nechtěl by to vyhrát. Teď máte na to pár minut a slibuju, že nebudete litovat. Posloucháte Evropu 2, soutěžte teď.
1: Žhavý novinky Evropy 2.

0: Evropa 2. Maximum nový muziky.
1: Udělali vám.
2: Tento týden hrajeme na Evropě 2 o něco, o čem budete dlouho vyprávět. Hlídej si na Evropě 2 soutěž se slevomatem. Ve hře jsou vouchery nabité na spousty vzpomínek. Za 7000 toho můžeš zažít tolik, že budeš mít témata na mnoho večerů. Pobyty, zážitky, gastronomie i dárky. Vše na jednom místě. To musíte zažít. 7000 od slevomatu je ve hře od pondělí do pátku na Evropě 2. Potřebuješ refresh? V kavárnách Chibo jedou matcha manii, ledový matcha drinky. A nebo vyzkoušej Chibo Coffee s kofeinovou vodu, co tě v

0: Fakt nakopne a osvěží. Na Evropě 2 ti na tohle teď dáme celých 5000. Zahraj si o zásobu kofeinové vody na celé léto a poukaz na 20 drinků v kavárnách Čibo. A když náhodou nevyhraješ, řekni v Čibo, že si posluchač Evropy 2 a máš na drinky 20% slevu. Super letní osvěžení z Čibo. Celý týden na Evropě 2. Tohle léto si užiješ na maximum, protože Evropa 2 a Unika ti kryjou záda. Zahraj si každý den na Evropě 2 o cestovní must-have balíček za 5000 od Unika na zpříjemnění léta. Kufr, powerbanka a reproduktor. A v páteční ranní show hrajeme o must-haves za 20 000. Dva kufry, dva batohy, dvě powerbanky, dvě bundy Helly Hansen a reprák. Zahraj si o must-haves a užij si léto naplno. S Evropou 2 a Unika.
1: Děti radost vysvědčením. Udělejte radost i vy jim vstupenkami na pohádkovou akci Den princezen a rytířů 2026. Nejvýhodnější vstupenky zakoupíte právě teď na denprincezen.cz.
2: Partnerem akce je projekt Bezpečně na cestě. Jezděte bezpečně, nejen na princezny.
0: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
3: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
4: Dobrý den, jmenuji se Roman Hlavička a rád bych vás pozval do autosalonu Volkswagen Auto Jarov.
5: Máme pro vás širokou nabídku skladových vozů Volkswagen Tayron nebo Golf Variant. Prostorné a spolehlivé rodinné vozy právě nyní za skvělé ceny. Naši specialisté v Auto Jarov vám rádi poradí. Přijeďte si je prohlédnout a vyzkoušet. Více na autojarov.cz.
4: Těšíme se na vás.
6: Youngblood vyráží se svým festivalem Bloodfest do světa a jedinou letošní zastávkou bude Hradecký park 360. Už 27. června 2026. Vedle něj vystoupí také Biffy Clyro, Primal Scream, Palais Royal a další. Vstupenky mizí. Neváhej a pozici tu svou na bloodfest.com.
7: Ahoj, tady je Katka Neumannová. Mám pro tebe skvělý tip na léto. Je tady jubilejní 15. ročník ČES Lipno Sport Festivalu. A tam musíš být. Připravili jsme skvělý program pro děti i dospělé. Čeká tě sport, zábava i koncerty známých kapel. Vidíme se od 14. do 23. srpna. Kompletní program na liprosportfestival.cz. Rozhýbej své léto na festivalu, kam se všichni rádi vrací.
0: Připoj se k WhatsApp kanálu Evropy 2. A jestli je ti to málo, rozjeli jsme to i na sociální síti Threads. Nech svůj telefon ožít s Evropou 2. Držíme ti flek i na WhatsAppu a Threads.
8: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Kešte se na Sofia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz.
9: Pigy Máma je tu pro vás. Nejaktuálnější témata z oblasti rodičovství, rozhovory, recepty pro maminky a děti, tipy a rady odborníků, pozvánky na akce pro celou rodinu, nápady na tvoření, videopořad a podcast Maminkář. To vše najdete na pigymama.cz. Pigy Máma je univerzálním rádcem pro moderní rodiče. Více na www.pigymama.cz.
10: Hello, přátelé. Rád bych vás pozval na Shakespeareovské slavnosti, hlavně tedy na komedii Omylu, kde řádíme s mým drahým kolegou Markem Taslíkem. Těšíme se na vás, váš Jakub Kohák, Zlatník Angelo.
11: Generálním partnerem letních Shakespeareovských slavností je skupina PPF. www.shakespeare.cz.

0: V roku 2 dopolední maximum muziky s Ivanou a dnes soutěžíme. Já jsem vám říkala, že dneska budeme soutěžit o závod, doslova. Teď budeme soutěžit o super kávu a taky o věc, která vám určitě udělá radost, jestli cestujete. Ano, je tu prázdninová soutěž s Molkou. S Molkou aktuálně můžete vyhrát tady u nás kávu na celý rok zdarma a k tomu ještě nabitou palivovou kartu na 2000 korun. A jestli se o to někdo pokusil, tak to je. Halo, kdo je tam?
1: Ahoj, tady Veronika.
0: Verčo, nazdár! Seš teď třeba v autě tematicky?
1: Jedu do práce.
0: Jedeš. A teď jsi to musela koupit, že jo? I kafe, i benzín, že jo?
1: Přesně tak.
0: Prosím tě, já tě nebudu napínat, no je to tvoje.
1: Díky.
0: Máš radost, máš rada kafe a máš radost, když něco dostaneš vlastně tak jako zadarmo, se dá říct?
1: Určitě a miluju kafe na Molce.
0: Ježišmarja, já taky. Je pravda, že včera jsem ho měla taky, jeli jsme z Německa, měla jsem ho taky a moc mi chutná. Moc gratuluju, vydrž mi prosím ti na drátě.
1: Moc děkuju.
0: Veru, je to tvoje.
1: Díky.
0: Měj se krásně, čau.
1: Taky, ahoj.
0: Ježíš, já miluji, když zavolá takhle někdo sympatický a já ho ještě nepustím teda ke slovu, to se omlouvám, Verče, ale jestli dneska ještě chcete vyhrát něco nejlepšího, nejhoršího, ale něco dalšího, tak poslouchejte Evropu 2. Vyplatíme se.
2: Chcete si zavzpomínat na svý letní tábory?
3: Jsme prostě mladý a blbej.
4: Dost debil.
2: Jací jsme byli, nechme stranou. Vyzdvihněme třeba kulinářské zážitky.
5: Gordon Blair, špagety cabronára.
2: Nebo hygienické návyky.
6: Kolikrát si děti koupou?
7: A myslíš za týden nebo za celý tábor?
2: Po večerce. Už za 3 dny v kinech.

90 šťastlivců. 6 lupenů denně. O víkendu ještě mnohem víc. A hrajeme až do pátku těsně před Bloodfestem. Hlídej si výzvy moderátorů a songy od Youngblooda na Evropě 2 a uvidíme se na Bloodfestu. Bloodfest 27. června exkluzivně s Evropou 2.

0: pokud budu jenom trochu. Taky se chci na nebe dívat. Posloucháte Evropu 2, dopolední maximum muziky na Evropě 2. Já už jsem tady otevřela téma, který se týká fotbalu, mistrovství světa ve fotbalu. Já doufám, že někomu tím udělám radost, možná někoho naštvu, ale budu mít radši ty lidi, kterým udělám radost. Protože prosím vás, argentinská vláda uvedla, že pokud nejsou schopni muži se postarat o své rodiny, tak nemají na mistrovství světa ve fotbale co dělat. Zákaz vstupu na tuto akci, na obrovskou akci, o který prostě víme všichni, se tak dle dostupných informací nedostane asi 13 000 mužů. Jejich seznam předala země, což mi přijde, já jsem si až chvíli říkala, jestli to není nějaký jako fake news, ale evidentně ne. Seznam těchto mužů předala země přímo organizaci FIFA a tito fanoušci tak mohli odcestovat do Spojených států. Přístup na stadiony, kde se jednotlivé zápasy odehrají, jim ale byl zakázán. A jinak tady s tím nápadem přišel jeden sympaťák, který se jmenuje, jak se jmenuje, Jorge, ježiš, snad jsem to jméno teď nějak nezničila, Jorge Macri, a je to starosta města Buenos Aires. Jinak původně se mělo toto omezení týkat pouze obyvatel hlavního města, nakonec se ale přidal i zbytek země a iniciativa dostala název Safe Stance. Tak kluci, jestli neplatíte na rodiny, nechoďte na fotbal, mě to dává docela smysl, posloucháte Evropu 2.
1: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM. Světově oceněná galerie digitálního umění Signal Space uvádí novou expozici. K výstavě Echoes of Tomorrow přibývá kolekce Dream On, Where It All Began. Nejoblíbenější videomappingy Signal Festivalu pod jednou střechou. Dvě výstavy, jedna vstupenka. Více na signalspace.com. Každé úterý a neděli v 8 večer šlápneme na Evropě 2 na brzdu.
2: Jaký je arabský výraz pro zlost zbodnutí hmyzem?
1: Trojice, která vám pohne bránicí nebo žlučí.
2: Muhammad Komar nazpat.
1: Brzda Evropě 2 a neb jakoby show.
3: Tak to je všechno. Ale dobrý to bylo.
1: Každé úterý a neděli v 8 večer na Evropě 2.
4: Vzrušené dámy, elegantní pánové a spousta blbů. To je komedie omylů, premiéra shakespearovských slavností. Já jsem Aneta Krejčíková a srdečně vás zvu na bláznivě vášnivou jízdu. Čus!
5: Generálním partnerem letních shakespearovských slavností je skupina PPF www.shakespeare.cz.
1: Ty největší hvězdy našeho éteru. Jste vy. Nejste normální posluchači. Jste posluchači Evropy 2.
6: A můžu ještě něco říct?
7: No povídej.
6: Ten nejlepší rádio na světě.
7: Adame.
1: Bez generace E2 by to nešlo.
6: Děkuji vám.
1: My děkujem a držíme ti flek. Evropa 2.
8: Red Bull Dance Your Style roztančí Brno už v sobotu 27. června. Přímo před Janáčkovým divadlem vypukne národní finále, kde se v jedinečných freestyle battlech utká top 16 tanečníků z celé České republiky. Buď u toho a rozhodni, kdo ovládne parket. Zvolíš červenou a nebo spíš modrou.
1: Instagram Evropy 2 je plnej hvězd, novinek, ale taky rádiových fejlů.
9: Ježíš, mě tam skočí nějaká tabu. Ježíš, já nemůžu číst otázky, já to nevidím.
7: Musíš.
1: A pohledů do zákulisí vysílání.
10: A bobinka tady vedle mě je nevyspaná.
1: Už skoro 400 000 lidí to ví.
11: To je moje show.
1: Dej taky follow E2.cz.
12: Nazdar přátelé, ukážu vám pár tričků, začínáme.
1: Evropa 2. Držíme ti flek i na Instagramu.
13: Vždycky to byla moje show.
14: Běhej Lesy Jizerská. Proběhni se 29. srpna z Bedřichova po stopách legendární jizerské padesátky. Čekají tě ikonická místa jako Hřebínek, Smědava nebo Jizerka. Vyber si trasu 5, 11, 23 nebo 50 kilometrů a užij si jedinečnou atmosféru Jizerských hor. Registruj se na běhejlesy.cz.

0: Něco málo po 10. hodině posloucháte dopolední maximum muziky na Evropě 2 a teď už zprávy a Katka Podraská.
1: Krásné dopoledne. Po horkém závěru minulého týdne čeká Česko další porce nadprůměrně teplého počasí. Přestože začátek týdne přinese mírné ochlazení a místy bouřky, ve druhé polovině týdne se vedra opět naplno rozvinou. Na konci týdne mohou teploty znovu překračovat hranici 35 stupňů Celsia. Vláda by dnes měla rozhodnout o složení delegace na červencový summit NATO v Ankaře a vyřešit několika měsíční spor s prezidentem Petrem Pavlem, který se plánuje vrcholného fóra zúčastnit přes nesouhlas vládních motoristů. Kabinet probere mimo jiné také výhled vývoje veřejných financí do roku 2030. A teď už se nám z regionu hlásí Lucka.
2: Polnička na Žďársku otevřela cyklostezku, která odvádí cyklisty z nebezpečného silničního průtahu. Na nové stezce je i 33 metrů dlouhá ocelobetonová lávka přes Sázavu a potok. Symbolicky byly po jejich stranách umístěné části kolejnic jako připomínka bývalých významných železáren v obci. Lucie Hněvkovská, Evropa 2.
1: Dnes bude během grémia Ligové fotbalové asociace rozlosován nový ročník nejvyšší fotbalové soutěže. Otazník visí nad Karvinou, kterou etická komise kvůli ovlivnění tří utkání v roce 2024 minulý týden vyloučila, ale slezský klub se proti verdiktu odvolal.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Bouralo se v Liberci ve Vratislavské ulici, kde se srazilo osobní auto s nákladním, tak opatrně. A pozor taky na D3 na 90. kilometru na trase Mezno Kaplice, stojí tady porouchané vozidlo.
3: Nemusíš sjíždět milion pages pro nejnovější zprávy ze showbizu, zákulisní drby nebo exkluzivní hudební premči. Všechno je na Facebooku Evropy 2. Evropa 2, jak je venku?
1: Teď dopoledne a večer očekáváme na našem území lokálně jasno, naopak během dne oblačno až zataženo, místy se vyskytnou přeháněky, co se týče teplot, tak ty nejvyšší vyšplhají na 26 až 31 stupňů, na jihu Moravy až na 33 stupňů Celsia. Máme po zprávách a teď už na Evropě 2 pokračuje Ivana Kulhánková.
0: Je to tak, spolu až do 11 hodin. Já jsem vám slíbila ještě soutěž a ta opravdu bude. A budou taky opravdu Ellie, The Car Sleepers a Gavin James. To všechno na Evropě 2.
3: Evropa 2.

Posloucháte Evropu 2, dopolední maximum muziky. Já jsem vám slibovala, že to bude takzvaně jako soutěžní a je i dál. Já mám pro vás skvělou českou značku, která se jmenuje Avenberg. No a tady ta značka promění váš dům i zahradu, terasu, cokoliv v oázu pohody, kde se schutí, podle mě bude scházet celá rodina, přátelé. Tam si můžete vybrat z nabídky špičkových grilů, doplňků i stylového ratanového nábytku. No a dnes budeme soutěžit už za chvíli teda o nákupní poukaz za 5000 korun na libovolný kousek právě z e-shopu avenberg.cz. No tak výhra může být vaše už, pojďme to nějak trošku aspoň jako udělat takový jako zajímavější, já jsem chtěla odpočítávat 1099, nic, 1098764321, teď volejte a bude to vaše.

0: Evropa 9. Ahoj, Czech Republic, this is Samo Haber on Evropa 2. Stay tuned.
1: Hello, I'm Josh.
2: I'm Tyler.
1: We're 21 Pilots and you're listening and watching to Best Czech Radio Europe 2.
0: Evropa 2.
3: Maximální úspora v Tetě. Sleva 40% na celou značku Gillette. Náhradní hlavice, strojky, pěny pro muže i ženy. Nebo objevte zubní pastu Lakalut Active za skvělých 59,90. Více na tetadrogerie.cz.
4: Stavební Nidek přináší mega akci. Pěti balením rychle tuhnoucí samonivelační stěrky Mapei za super cenu od nás nyní dostanete profesionální 5-litrovou penetraci Mapei zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 26. června. Tak si přijďte pro profesionální penetraci Mapei zdarma. Více na Dek.cz.
5: Co když dělám něco špatně? I mně trvalo, než jsem na to přišla. Hubnutí není jenom o vůli. Každé tělo funguje jinak. A co s tím můžu dělat? Lékař mi vysvětlil, že existují možnosti, o kterých jsem dřív nevěděla. Promluvit si s odborníkem je důležité. Lékař vám poradí, jak snížit a udržet váhu. Zjistěte více na e.lily/zhubnout.cz. Kampaň podporovaná společností Lily. Luxus, prostor, Mazda. Styl, dynamika, Mazda. Bonus, Mazda. Bonus až 200 000 korun a výhodné financování na Mazdu CX-60 a CX-80 s úrokem 2,99%. Využijte ho. Mazda.
6: Přibalte dětem na prázdniny vyletněný balíček od Vodafonu. K mobilnímu tarifu dostanete neomezená data na léto a chytrý lokátor jen za korunu. Stavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
7: Notino Black Friday pokračuje. Nyní se slevou 20% při nákupu nad 500 korun. Dopřejte si parfémy a kosmetiku za skvělé ceny. Více na notino.cz.
8: Notino. Today is yours. Feel good.
0: Evropa 2 pošle tvý léto o level vejš. Zahraj si každý den s e-shopem Avenberg.cz o 5000 na novej grill, praktický vychytávky nebo vystylovaný letní nábytek. A nebo si počkej na pátek. To hrajeme o luxusní ratanovou sestavu s nadýchaným polstrováním za 11 000 korun. Vybav se na léto s Avenbergem. Od pondělí do pátku ti tuníme léto na Evropě 2.
9: Ahoj, tady Sabina Laurinová. Ráda bych vás pozvala na rodinný festival Den princezen a rytířů 2026. Tentokrát jsem si pozvala Karol Aquido, Pokáče, Lollipops, Milana Peroutku, Káju a Bambuláčka, Adélu Zouharovou, Pavla Kožíška a mnoho dalších. Těšíme se na vás na zámcích Karlova Koruna, Blatná a Slavkov u Brna. Nejvýhodnější vstupenky zakoupíte právě teď na denprincezen.cz.
10: Pohádkovou zábavu a krásný Den princezen vám přeje Raiffeisen stavební spořitelna.
0: Tento týden hrajeme na Evropě 2 o něco, o čem budete dlouho vyprávět. Hlídej si na Evropě 2 soutěž se slevomatem. Ve hře jsou vouchery, nabité na spousty vzpomínek. Za 7000 toho můžeš zažít tolik, že budeš mít témata na mnoho večerů. Pobyty, zážitky, gastronomie i dárky. Vše na jednom místě. To musíte zažít. 7000 od slevomatu je ve hře od pondělí do pátku na Evropě 2. Potřebuješ refresh? V kavárnách Čibo jedou matcha manii, ledový matcha drinky. A nebo vyzkoušej Čibo Coffee s kofeinovou vodu, co tě fakt nakopne a osvěží. Na Evropě 2 ti na tohle teď dáme celých 5000. Zahraj si o zásobu kofeinové vody na celé léto a poukaz na 20 drinků v kavárnách Čibo. A když náhodou nevyhraješ, řekni v Čibo, že jsi posluchač Evropy 2 a máš na drinky 20% slevu. Super letní osvěžení z Čibo. Celý týden na Evropě 2. Zpátky k muzice.
11: Evropa 2.

0: Já mám taky z vás radost. Chybí vám třeba něco teď úplně konkrétní, jako jestli půjdete do nábytku, nebo půjdete do jiných doplňků?
1: No, asi myslím, že do toho nábytku.
0: No super, super. Moc gratuluju, pozdravujte rodinu, přátelé, kteří se tam všichni teď budou scházet. A mějte se krásně. Naschle.
1: Děkuju moc, díky, naschle.
0: Naschle. Normálně mi buší srdce z toho. Posloucháte Evropu 2.

0: Nuže, akce!
1: A je tady soutěž pro všechny mimo ně!
2: Daj fuku!
1: Zahraj si na Evropě 2 o Eňo Ňuňo mimoňáckej merch a o lístky do kina!
0: Perfektní!
1: A příští týden vyraž na Mimoni a Monstra. Exkluzivitá dnes Evropou 2.

0: Posloucháte Evropu 2, dopolední maximum muziky na Evropě 2 s Ivanou. A teď, když slyším Harryho Stylese, tak se mi vybavilo to, že budeme možná už tenhle rok vědět, kdo bude další československá superstar. A na to se moc těším. Jestli jde o Harryho Stylese, tak ten se objevil v X Factoru, což je taková, dá se říct, konkurenční, ale velmi podobná soutěž v roce 2010. Tehdy mu bylo 16 let a přišel jako solový soutěžící. Zaspíval teda nejprve Hey Soul Sister, pak taky Isn't She Lovely od Stevieho Wondera. A Simon Cowell na něj tak jako divně koukal, protože ono opravdu to vystoupení nestálo moc za něco, ale řekl, dám ti šanci. A pak Nicole Scherzinger z kapely Pussycat Dolls řekla, hele, ten kluk, on jako solista nic moc, ale pojďme ho dát dohromady s dalšíma čtyřma soutěžícíma, který byli Nile, Liam, taky Louis a taky Zion. A tak vznikla skupina One Direction. Tak já jenom, že se ten Harry přihlásil jako solista, odešel ve skupině, ale skončil zase jako solista a myslím, že udělal velmi dobře, že odešel z One Direction, protože jinak bychom neslyšeli třeba toto. Toto skvělý, i když v 16 letech třeba ještě úplně nedokonalý. Tak teď dokonalý. Tak Harry Styles si takhle opožděně gratulujeme. Posloucháte Evropu 2.
1: Žhavý novinky Evropy 2.

0: Evropa 2. Maximum nový muziky. Evropa 2. 80. Tento týden hrajeme na Evropě 2 o něco, o čem budete dlouho vyprávět. Hlídej si na Evropě 2 soutěž se slevomatem. Ve hře jsou vouchery nabité na spousty vzpomínek. Za 7000 toho můžeš zažít tolik, že budeš mít témata na mnoho večerů. Pobyty, zážitky, gastronomie i dárky. Vše na jednom místě. To musíte zažít. 7000 od slevomatu je ve hře od pondělí do pátku na Evropě 2. Potřebuješ refresh? V kavárnách Chibo jedou matcha manii, ledový matcha drinky. A nebo vyzkoušej Chibo Coffee s kofeinovou vodu, co tě fakt nakopne a osvěží. Na Evropě 2 ti na tohle teď dáme celých 5000. Zahraj si o zásobu kofeinové vody na celé léto a poukaz na 20 drinků v kavárnách Chibo. A když náhodou nevyhraješ, řekni v Chibo, že jsi posluchač Evropy 2 a máš na drinky 20% slevu. Super letní osvěžení s Chibo. Celý týden na Evropě 2. 88.2 a 105.5 FM.
1: Prázdniny jsou za rohem a přemýšlíte, co s dětmi? V obchodním centru Šestka na vás čekají sportovní i příměstské kempy, herní zóna pro malé i velké, výstava ze světa včel i oblíbený výhled na letadla. K tomu zmrzlina, káva, něco sladkého i jídla z různých koutů světa. Léto začíná na Šestce. www.oc6.cz Šestka. Blíž, než si myslíte.
2: Mami, proč už nekupuješ ty velký láhve?
1: Protože máme Filbek. Nanouhlíkový filtr přímo pod dřezem. Odstraní z kohoutkové vody chlor, mikroplasty, hormony, antibiotika. Ale minerály zůstanou.
2: Mami, takže máme zdravou vodu a nemusíme vynášet plast. Juchu!
3: Filbek. Měníme kohoutkovou vodu na 100% vodu. Filbec.cz.
4: Ahoj! Taky se tak těšíte na dovolenou? Já mám jasno, dovolenou strávím na jihu. Jižní Čechy totiž nabízí historii, zábavu, relax, adrenalin, čistou přírodu a hlavně nezapomenutelné zážitky. Tak už balíte? Potkáme se v Jižních Čechách. Vše na jižníčechy.cz.
0: Užívej si Evropu 2 až do večera.
5: Tak to si děláte srandu, halo, že jsem se fakt dovolal.
0: Večer na Maximum s Petrem a Ondrou.
6: Tak to mě ani ve snu nenapadlo, to je boží.
0: Pondělí, úterý, středa, pátek, 6 až 8 večer na Evropě 2.
7: Podívej, co to dělá s náma dvěma.
8: Natankujete v Praze, vystoupíte až u moře. Plug-in hybridní model Link & Co 08 s revolučním kombinovaným dojezdem až 1100 km. Vyzkoušejte na vlastní kůži v novém showroomu v Čestlicích. Více na linkage.cz. Psáno s Y.
0: Už máš přečtený nejnovější drby. Tak šup na Evropa2.cz. Je jich tam fakt dost.
9: Světově oceněná galerie digitálního umění Signal Space uvádí novou expozici. K výstavě Echoes of Tomorrow přibývá kolekce Dream On, Where It All Began. Nejoblíbenější videomappingy Signal Festivalu pod jednou střechou. Dvě výstavy, jedna vstupenka. Více na signalspace.com.
10: Red Bull Dance Your Style roztančí Brno už v sobotu 27. června. Přímo před Janáčkovým divadlem vypukne národní finále, kde se v jedinečných freestyle battlech utká top 16 tanečníků z celé České republiky. Buď u toho a rozhodni, kdo ovládne parket. Zvolíš červenou a nebo spíš modrou.
0: Ve Špindlu to v létě žije. Lanovky zdarma ve vybraných hotelech, naučné stezky pro malé i velké, dětská hřiště u horních stanic lanovek, sjezd na terénních koloběžkách. A když chcete trochu zvolnit, postarají se o to pravidelné lekce jógy pod širým nebem ve svatém Petru. Léto začíná ve Špindlerově mlýně, tak přijeď za námi. Více na skiareál.cz.

Na Evropě 2 startujeme celoprázdninovou soutěž s čerpacími stanicemi MOL. Rozdáváme tankovací karty a kávu na Molce na rok zdarma. A tento pátek v ranní show Evropy 2 startujeme tankovací kartou MOL za 10 000. Prázdninová pohoda na Molce. Celý léto na Evropě 2.

0: Posloucháte Evropu 2 dopolední maximum muziky. Já se tady dneska s pokorou loučím a přichází Pavel Cejnar. Ahoj Pavle.
1: Nazdar.
0: Nazdar. Prosím tě, teď jsem četla článek úplně čerstvý o tom, že jedna paní předstírala, že je slepá,
1: ano,
0: aby se vyhnula takovému tomu smoltolku. Máš rád smoltolky?
1: Co to znamená smoltolky?
0: Smoltolky takový to, jako že vlastně někoho moc neznáš, potkáš ho, jsou i to s kolegama někdy, teda no, doufám, že to není teď
1: dělá,
0: tohle.
1: Že ho nevidíš, jako jo?
0: Ne. A je to, říkáš třeba, jak se máš, to je hezký počasí, smoltolky takový, to prostě smoltolk, no. To ten nejmenší talk, co můžeš udělat, vlastně zdvořilostní, nějaká, víš, jako zdvořilostní nějaký dialog. Tak jestli chápeš tu paní, protože některý lidi to nemají rádi tohle.
1: To je pravda, no.
0: No.
1: Je takový neupřímný.
0: No právě, ale děláme to všichni.
1: A je to sobecký.
0: Je to, jo.
1: No tak podle mě.
0: A tak když... radši ale děláš, jako, že třeba, tak jako dobře.
1: Já radši
0: tak...
1: pozdravím třikrát.
0: Třikrát a pak už nemluvíš.
1: A když už jsi zdravil a já říkám, hele, já radši.
0: Já radši, ahoj, no. ahoj. No, no, no. Tak to říká Pavel Cejnar teď a bude vám říkat ahoj.
1: Takže já jsem smile talk.
0: Ty jsi smile talk,
1: vidíš,
0: ale to?
1: To
0: je pěkný.
1: No.
2: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM. Sousede, co tam vyvádíš na té střeše?
3: Připravuju si to tu na fotovoltaiku.
2: To zní složitě a draze.
3: Vůbec ne, vše mám od firmy Alupa. Mají vše za super ceny a seženeš tam profily, háky i šrouby na všechny typy střech.
2: To zní dobře. A kdeže jsi to našel?
3: Na jejich e-shopu www.ehliník.cz.
4: Vše pro uchycení fotovoltaiky na jednom místě. Vše držíme skladem. Nabízíme i velkoobchodní spolupráci. Tak mrkněte na www.ehliník.cz.
5: Užij si ty nejlepší fóry z éteru Evropy 2. Pojď na europa2.cz a bav se na maximum.
6: Zpěvačka Kateřina Marie Tichá míří na Prague Open Air do Riegrových sadů. Její osobitý hlas, poetické texty a nezaměnitelná energie slibují večer, který vás pohltí od první chvíle. Kateřina Marie Tichá a Benjis. Čtvrtek 25. června, Riegrovy sady. Vstupenky na prague open air.cz.

0: pondělní 11. hodina. Hezký den vám přejeme. Teď máme pro vás čerstvé zprávy Evropy 2.
1: Krásné dopoledne. Policisté varují před novou vlnou podvodných SMS zpráv, které se tváří jako upozornění na dopravní přestupek. Odkaz ve zprávě vede na falešné stránky připomínající portál občana, kde mohou lidé nevědomky přidat podvodníkům citlivé údaje. Island navzdory protestům obnovil lov velryb, uvádějí to zahraniční agentury. Island patří spolu s Norskem a Japonskem mezi tři země, které navzdory mezinárodní kritice a nesouhlasu ochránců zvířat nadále povolují komerční lov velryb. A teď už slovo předáváme do regionu.
2: Dopravu v Ústí nad Labem má za několik let začít řídit jednotný systém. Krajské město už má dopravní ústřednu, kde se scházejí informace ze systému záchranných složek. Sjednocené řízení dopravy nicméně zařídí, aby spolu jednotlivé části komunikovaly a bylo tak možné automaticky nastavit dopravu celého města. Lucie Hněvkovská, Evropa 2.
1: Legendární americká tenistka Serena Williams si zahraje ve Wimbledonu po čtyřhře i dvouhru. Vítězka 23 Grand Slamových titulů obdržela od organizátorů divokou kartu. Organizátoři travnatého podniku v londýnském All England Clubu o tom informovali na svých sociálních sítích.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Komplikace hlásí D1 na kilometru 343 ve směru na Brno. Pravým pruhem tady neprojedete, pracují tady silničáři. No a pozor taky na D8 na 20. kilometru ve směru na Ústí. Stojí tady odstavené osobní auto.
3: Evropa 2, jak je venku?
1: Dneska čekáme jasno až polojasno, během dne pak přechodně až oblačno, v jihozápadní až jižní polovině území čekáme místy jinde ojediněle přeháňky nebo bouřky. Nejvyšší dnešní teploty 20 až 30 stupňů, na jižní Moravě až 33 stupňů Celsia. Tolik zprávy a teď už si slovo na Evropě 2 přebírá Pavel Cejná.
0: Ano, je to tak, hezké dopoledne vám přeju, nezapomínejte pitnej režim, tady je vaše pondělní dopolední Evropa 2 a začínáme skvěle. Ray Dalton.

tempu při pondělku DJ Avicii Levels. No a za chviličku se dozvíte, co dneska všechno můžete vyhrát. A jedna výhra bude opravdu pohádková. Tak zůstaňte s námi a pohodovej den s Evropou 2.

0: pondělí vám přeju, ladí vás Evropa 2 i 13 minut po 11. hodině a jak už jsem nakousnul před chviličkou, budeme dneska soutěžit a jedna výhra je, dá se říct, pohádková. Je to vlastně taková mimoní výhra. Ano, k filmu Mimoni a Monstra máme tady merch, tričko, klobouček a zápisník, tedy dětské tričko, a k tomu 4 vouchery do sítě Multikin Cinestar. Pokud byste chtěli jít do kina, tak musíte odhalit z našeho vysílání zvuk Mimoňů někde mezi songy. Takhle to zní, prosím vás, takhle přesně to bude. Někde mezi songy, jak to takhle bude, volejte do studia na 257 400 888. Pozor, nespleťte si to s upoutávkou, jenom říkám hnedka takhle na začátek. No a potom tady máme ještě jednu soutěž. Můžete vyhrát zásobu kofeinové vody na celé léto a poukaz na 20 letních drinků v kavárnách Chibo. No a na to je tento zvuk. Jakmile opět se objeví někde mezi songy, tak volejte studio 257 408 88, tak držím palce, nezapomínejte pitný režim, nezapomínejte se ochlazovat, no a ode mne pro dobrou náladu Dermot Kennedy, Kenya Grace anebo Lake Malawi. Už za chviličku, tady je vaše Evropa 2 a i dnes vám přeju krásné dopoledne.
1: Ať máte krásný den.
2: Krásná píseň.
1: Krásně
2: jsme zazpomínali.
1: Jsem Pavel Cejnar a přeju krásný den.
2: Na krásnou píseň.
1: Mějte se krásně.
2: Krásný
1: den s Evropou 2.

0: Bastille, and I'm here with Europe 2.
1: Ahoj, jsem Charlie, u Fastboy,
2: and you can head over to Europa, yeah.
3: Nastav uši hvězda.
4: Hey, it's Jared Leto from 30 Seconds to Mars. Zdravím, Europa, tebe.
3: Evropa 2.
5: Náš výkup je teď totální hardcore.
6: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
7: Nejlepší dovolená je ta, kterou si užijete naplno. S balíčkem výhod na cesty v hodnotě až 3000 korun můžete. Stačí si založit účet u ČSOB. Více na csob.cz/účet na cesty. ČSOB. Jdeme vám naproti.
8: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
9: Návštěva optiky Focus se v červnu vyplatí. K nákupu jedněch dioptrických brýlí získáte druhé úplně zdarma. A pro nejmenší jsme připravili slevu 40% na sklad do dětských brýlí. Přijďte si vybrat brýle pro sebe i své nejbližší. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
10: Červnová mateří douška s Míšou Tomešovou, Pokáčem a Karol Akvídem je opět tady.
11: Mimoncem, mimontám, všude kam se podívám. Jupi, Mimoni jízda s filmem Mimoni a monstra právě začíná v mateří doušce.
10: A taky tam najdeš vstupenku na festival Kefír.
11: Nebo filmové dobrodružství Toy Story příběh Hraček 5.
10: A taky léto, voda, vlny a spousta dalšího dobrodružství.
11: Tak to je mega zábavná letní mateří douška.
10: Mateří douška právě v prodeji.

0: chcete si zavzpomínat na svý letní tábory?
1: Jsem prostě mladý a blbej.
2: Byl zde byl.
0: Jací jsme byli, nechme stranou. Vyzdvihněme třeba kulinářské zážitky.
3: Gordon Blair, špagety cabronára.
0: Nebo hygienické návyky.
2: Kolikrát si děti koupou?
1: A myslíš za týden nebo za celý tábor?
0: Po večerce. Už za 3 dny v kinech.

Zdraví vás dnešní pondělní dopolední Evropa 2. Tak co potřebujete? Refresh? Ano, slyšíte dobře, refresh. V kavárnách Chibo jedou matchamány, ledový matcha drinky. A nebo můžete vyzkoušet Chibo Coffees, kofeinovou vodu, co tě fakt nakopne a zároveň osvěží. A pozor, s ajsikem vždy se slevou minimálně 20%. Tak se stavte. Dnes můžete vyhrát zásobu kofeinové vody na celé léto. To se vyplatí, pitný režim je potřeba dodržovat a poukaz na 20 letních drinků v kavárnách Chibo. A dobrá zpráva dokonce i pro ty, kteří nevyhrajou. Stačí, když v kavárnách Chibo zmíníte, jsem posluchač E2,

0: tedy jsem posluchač Evropy 2, získáváte 20% slevu na sezónní nápoj. A to si myslím, že se vyplatí. Tak pokud chcete vyhrát cenu, tedy tu zásobu kofeinové vody na celé léto a poukaz na 20 letních drinků v kavárnách Chibo, právě teď pojďte na mě pomocí telefonu, volejte 257 408 888. Tak komu uděláme radost a komu dáme pitný režim pomalu na celé léto? Tak kdo se dovolá? A já se ptám, kdo tam je? Haló, tady je Evropa 2, kdo se dovolal?
1: Ahoj, tady Kačka.
0: Kačko, pitný režim dodržuješ?
1: Jo, dodržuju, snažím se.
0: Už někdy jsi ochutnala ledový matcha drink?
1: Jo, měla jsem ho.
0: No, a kofeinovou vodu? Kofeinovou vodu?
1: To jsem neochutnala.
0: Chibo Coffees, tak se to jmenuje. No ty, jestli mě zodpovíš správně otázku, tak vyhráváš zásobu této Coffees Chibo, nebo Chibo Coffees kofeinové vody na celé léto a potom poukaz na 20 letních drinků v kavárnách Chibo. A já se ptám, jsi připravená?
1: Ano.
0: Chibo mimo kávy nabízí nebo prodává také za A drogery, za B zeleninu, a nebo za C oblečení.
1: Tak či by to bylo za C?
0: Je to za C. No jasně, tak prosím tě, už si udělej prostor u sebe v lednici, někde ve špízi, protože Chibo Coffees k tobě doputuje, kofeinová voda na celé léto a poukaz na 20 letních drinků v kavárnách Chibo, tak pořádně se osvěž, ať ti to všechno chutná a budeme rádi, až se budeš osvěžovat, že po hudební stránce tě bude i toto léto osvěžovat Evropa 2, jo?
1: Paráda, díky moc.
0: Nemáš za co? Vydrž mi na telefonu a hezké pondělí, ahoj.
1: Taky ahoj, ahoj.
2: Žhavý novinky Evropy 2.

Maximum nový muziky. Evropa 2. 80. Tento týden hrajeme na Evropě 2 o něco, o čem budete dlouho vyprávět. Hlídej si na Evropě 2 soutěž se slevomatem. Ve hře jsou vouchery nabité na spousty vzpomínek. Za 7000 toho můžeš zažít tolik, že budeš mít témata na mnoho večerů. Pobyty, zážitky, gastronomie i dárky. Vše na jednom místě. To musíte zažít. 7000 od slevomatu je ve hře od pondělí do pátku na Evropě 2. Potřebuješ refresh? V kavárnách Chibo jedou matcha manii, ledový matcha drinky. A nebo vyzkoušej Chibo Coffee s kofeinovou vodu, co tě fakt nakopne a osvěží. Na Evropě 2 ti na tohle teď dáme celých 5000. Zahraj si o zásobu kofeinové vody na celé léto a poukaz na 20 drinků v kavárnách Chibo. A když náhodou nevyhraješ, řekni v Chibo, že jsi posluchač Evropy 2 a máš na drinky 20% slevu. Super letní osvěžení s Chibo. Celý týden na Evropě 2.

90 šťastlivců. 6 lupenů denně. O víkendu ještě mnohem víc. A hrajeme až do pátku těsně před Bloodfestem. Hlídej si výzvy moderátorů a songy od Youngblooda na Evropě 2 a uvidíme se na Bloodfestu. Bloodfest 27. června exkluzivně s Evropou 2.

0: pondělní dopoledne vám přejeme. Za chviličku už tady máme čas oběda. Přivítáme poledne, no a já tady mám trošku inspirace, jo. Letní večery a praskání dřeva v ohništi k českým létu prostě neodmyslitelně patří. A to i když ještě nejsme třeba na táboře. Ale pokud máte klasických špekáčků, který jsou jako vynikající, krémská hostice a jako křupavý chleba, pokud toho máte dost, tak já vlastně tady mám takovou gastrorevoluci. Začneme opravdu velmi jednoduše, to vemu něčím sladkým. Ano, na ohni si můžete udělat něco sladkého. Tak představte si třeba marshmallowny, jo. Ty děti prostě milujou. Takže marshmallown vložíte mezi dvě máslové sušenky, tomu dáte trošku čokolády, no a potom, když to opečete, zabalíte do alobalu, opečete, tak se vám to úplně rozplývá na jazyku. Pokud chcete něco zdravějšího, tak banán i se šlupkou podélně normálně naříznete, do rejhy naskládáte kostičí čokolády, to celý zabalíte do alobalu, stačí pár minut v teplým popelu a máte krémový dezert, jak z nějaký drahý cukrárny. No a podobně funguje taky jabko, stačí vydlabat jádřinec, nasypat dovnitř skořici a trochu cukru, nechat v alobalu změknout a ta vůně, která se vám tam bude linout, je prostě božská. No a když jsme u toho slaného, tak třeba haloumi špízy, kukuřičný klas anebo toast na klacku si můžete udělat taky. No tak trošku inspirace, až budete sedět u ohně, puste si Evropu 2 a hnedka to bude mít úplně jiný náboj. Tak ať vám chutná, ať máte pohodový den a potom následně i pohodový večer. To vám přeje Evropa 2. Evropa 2.
1: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.
2: Prázdniny jsou za rohem a přemýšlíte, co s dětmi? V obchodním centru Šestka na vás čekají sportovní i příměstské kempy, herní zóna pro malé i velké, výstava ze světa včel i oblíbený výhled na letadla. K tomu zmrzlina, káva, něco sladkého i jídla z různých koutů světa. Léto začíná na Šestce. www.oc6.cz Šestka. Blíž, než si myslíte.
1: Každé úterý a neděli v 8 večer.
3: Tam se občas není čemu zasmát.
1: Šlápneme na Evropě 2 na brzdu. Trojice, která vám pohne bránicí a občas vám šlápne na kuří oko.
4: Jo. A že máš triko, který si na sobě měl v 15, no, to si vzít já, tak jsou to tanga.
1: Brzda Evropě 2 a nep jakoby show.
5: Hele, budeme si spolu povídat a on říká, no tak jak se jmenuješ? On říká, prší. A ty? Já jsem kanasta. On říká, no tak mi vykládej.
1: Každé úterý a neděli v 8 večer na Evropě 2.
6: Mami, proč už nekupuješ ty velký láhve?
2: Protože máme Filbek. Nanouhlíkový filtr přímo pod dřezem. Odstraní z kohoutkové vody chlor, mikroplasty, hormony, antibiotika. Ale minerály zůstanou.
6: Mami, takže máme zdravou vodu a nemusíme vynášet plast. Juchu!
1: Filbek. Měníme kohoutkovou vodu na 100% vodu. Filbec.cz. Připoj se k WhatsApp kanálu Evropy 2 a buď součástí rostoucí komunity. A jestli je ti to málo, rozjeli jsme to i na sociální síti Threads. Sleduj nás a dostávej nejžhavější novinky, pohledy do zákulisí vysílání a exkluzivní soutěže, který jinde nenajdeš. Nech svůj telefon ožít s Evropou 2. Držíme ti flek i na WhatsAppu a Threads.
7: Ahoj! Taky se tak těšíte na dovolenou? Já mám jasno, dovolenou strávím na jihu. Jižní Čechy totiž nabízí historii, zábavu, relax, adrenalin, čistou přírodu a hlavně nezapomenutelné zážitky. Tak už balíte? Potkáme se v Jižních Čechách. Vše na jižnichechy.cz.
1: Instagram Evropy 2 dělá s lidma věci.
8: Byl konec. Já byl roztancovaný. Ještě teď se.
1: Buďte taky roztancovaný. Jako skoro 400 000 followerů Instagramu Evropy 2. Dej follow E2CZ a bav se na maximum.
8: Takže jste to odnesli vy, milí posluchači.
1: Evropa 2. Držíme ti flek i na Instagramu.
9: Natankujete v Praze, vystoupíte až u moře. Plug-in hybridní model Link & Co 08 s revolučním kombinovaným dojezdem až 1100 km. Vyzkoušejte na vlastní kůži v novém showroomu v Čestlicích. Více na linkáč.cz. Psáno s Y.

0: tady poledne, pondělní poledne s datem 22. června, vaše uši ladí Evropu 2, teď máme pro vás ty nejčerstvější zprávy, jdeme na ně.
1: Krásné poledne. V České televizi a Českém rozhlase začala dnes po půlnoci 24-hodinová výstražná stávka. Zaměstnanci tak protestují proti vládnímu plánu zrušit televizní a rozhlasové poplatky, což podle nich ohrožuje jejich nezávislost. Stávka se projeví po celý den ve vysílání všech stanic s výjimkou dětských kanálů Dčko a Radio Junior. Spadlé stromy, bleskové povodně i utržené střechy řešili o víkendu v Česku hasiči kvůli silným bouřkám a zaznamenali celkem 1300 zásahů při takzvaných technických pomocích, tedy právě třeba odstraňování větví a stromů nebo odčerpávání vody ze sklepů. Nejvíce zásahů, více než třetina, připadla na střední Čechy. A teď už Lucka.
2: Jeskyně na Špičáku na Jesnicku směřuje z nedaleké obce Písečná nová naučná stezka. Věnovaná je době ledové. 6-kilometrová trasa vede přes údolí, skály, morénové valy a prameniště. Náklady na její vybudování přesáhly 600 tisíc korun. Lucie Hněvkovská, Evropa 2.
1: Fotbalisté Belgie i v druhém utkání na mistrovství světa jenom remizovali. Tentokrát v Los Angeles 0-0 s Íránem. Oba týmy mají v tabulce skupiny G po dvou bodech. Fotbalisté Egypta na mistrovství světa ve Vancouveru porazili po obratu Nový Zéland 3-1. Se 4 body vedou skupinu G a mají blízko k postupu do vyřazovací fáze.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Pozor si dejte na D1 v úseku mezi 346. a 348. kilometrem ve směru na Ostravu. Probíhají tady práce na silnici. Odstavená dodávka s defektem, tak tu potkáte na D11, konkrétně na 13. kilometru ve směru na Prahu, tak opatrně.
3: Bav se s Evropou 2 24/7. Stáhni si apku Evropy 2 a měj nás pořád u sebe. Evropa 2. Držíme ti flek i online. Evropa 2. Jak je venku?
1: Dneska máme jasno až polojasno, během dne ale čekáme přechodně až oblačno, v jihozápadní až jižní polovině území místy, jinde jen ojediněle s přeháňkami nebo bouřkami, které mohou být i silné. Nejvyšší dnešní teploty 26 až 30 stupňů, na jižní Moravě až 33 stupňů Celsia. Tolik zprávy, teď už na Evropě 2 pokračuje Pavel Cejna.
0: Jak to tak poslouchám, bude zase pěkný hicák, tak se trošku osvěžíme muzikou. Felix je na Kaskáda nebo Somber. Hezké pondělí s Evropou 2.

Zdraví vás dnešní pondělní dopolední, ne, vlastně už odpolední Evropa 2, kdy kvonou už 11 minut po 12. hodině. Teď Palais Royal, bude taky Kygo s Kalidem a čekáme na soutěž Evropa 2.

0: Odpolední Evropa 2. Přestože jsou to úplní mimoni, patří k těm vůbec nejoblíbenějším a nejúspěšnějším filmovým postavám. A kdo? No přece mimoni. V jejich novém filmu zjistíte, že právě oni stáli u zrodu zlaté éry Hollywoodu. V kinech budou s Evropou 2 řádit už od úterý 30. června letošního roku. Kdybyste chtěli více o filmu, najdete na stránkách distributora Cinemark. Tam se dozvíte samozřejmě víc, ale jak už jsem slíbil, mám tady merch, dětské tričko, klobouček, zápisník, Mimoni a Monstra a 4 vouchery do sítě Multikin Cinestar. Takže soutěžíme s filmem Mimoni a Monstra. Pokud chcete tuhle cenu, právě teď volejte sem do studia 257-408-88. Nemám žádnou otázku, takže jakmile se dovoláte, máte merch, mimoní merch a ještě půjdete do kina. 257-408-88. Tak, kdo bude mít dneska při pondělku mimoní radost? Haló, kdo tam je? Tady Evropa 2?
1: Ahoj, tady Lucka.
0: Lucko! Takhle. Takhle to je u nás. No to se úplně zblází. Uměla bys do rádia udělat mimoně nějakýho trošku? Znáš to, ne? Znáš mimoně? No tak... Takhle. No výborně. Ze začátku to znělo jako takovej udýchaný kůň, ale potom jsi to napravila výborně. Máš to přečtený velmi dobře, za což samozřejmě my tady tleskáme.
1: Díky
0: tak prosím
1: moc.
0: Tě, pozdravuj děti, vem je do kina, protože součástí této výhry jsou 4 vouchery do sítě Multikin Cinestar.
1: Super.
0: Moc si to tam užijte, no a můžete jít stylově, hele, tričko, klobouček, zápisník, hele, u nich stoupneš okamžitě na ceně, viď?
1: Pecka, úžasný, moc děkuju.
0: No tak ať se vám Mimoni a Monstra líbí, samozřejmě i my doporučujeme ostatním, jenom připomínám s Evropou 2, řádit začnou v našich kinech už v úterý 30. června 2026 a těšíme se na to. Tak vydrž mi na telefonu, domluvíme detaily, měj se hezky, ahoj.
1: Ahoj. Evropa 2.
2: Instagram Evropy 2 je plnej hvězd, novinek, ale taky rádiových fejlů.
3: Ježíš, mě tam skočí nějaká tabu. Ježíš, já nemůžu číst otázky, já to nevidím.
2: Musíš. A pohledů do zákulisí vysílání.
4: A bobinka tady vedle mě je nevyspaná.
2: Už skoro 400 tisíc lidí to ví.
5: To je moje show.
2: Dej taky follow E2.cz.
6: Nazdar přátelé, ukážu vám pár tričků, začínáme.
2: Evropa 2. Držíme ti flek i na Instagramu.
7: Vždycky to byla moje show.
8: Stavebniny Dek přináší mega akci. 3 plus 1. Ke každým 3 kusům pistolové pěny pro stavební výplně Dekfoam MX500 nyní navíc dostanete 4. kus zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 26. června. Tak si přijďte pro pěny Dekfoam pro stavební výplně zdarma. Více na Dek.cz.
9: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M 30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
10: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
11: Buongiorno. Víte, že Italové milují siestu skoro jako víno a proto mají i dokonalé matrace. U nás v Prospánku najdete exkluzivně matrace

0: Tento týden hrajeme na Evropě 2 o něco, o čem budete dlouho vyprávět. Hlídej si na Evropě 2 soutěž se slevomatem. Ve hře jsou vouchery nabité na spousty vzpomínek. Za 7000 toho můžeš zažít tolik, že budeš mít témata na mnoho večerů. Pobyty, zážitky, gastronomie i dárky. Vše na jednom místě. To musíte zažít. 7000 od slevomatu je ve hře od pondělí do pátku na Evropě 2. Potřebuješ refresh? V kavárnách Chibo jedou matcha manii, ledový matcha drinky. A nebo vyzkoušej Chibo Coffee, kofeinovou vodu, co tě fakt nakopne a osvěží. Na Evropě 2 ti na tohle teď dáme celých 5000. Zahraj si o zásobu kofeinové vody na celé léto a poukaz na 20 drinků v kavárnách Chibo. A když náhodou nevyhraješ, řekni v Chibo, že jsi posluchač Evropy 2 a máš na drinky 20% slevu. Super letní osvěžení s Chibo. Celý týden na Evropě 2.
1: Princezen a rytířů 2026. Tentokrát jsem si pozvala Karol Aquido, Pokáče, Lollipops, Milana Peroutku, Káju a Bambuláčka, Adélu Zouharovou, Pavla Kožíška a mnoho dalších. Těšíme se na vás na zámcích Karlova Koruna, Blatná a Slavkov u Brna. Nejvýhodnější vstupenky zakoupíte právě teď na denprincezen.cz.
2: Pohádkovou zábavu a krásný den princezen vám přeje Raiffeisen stavební spořitelna.
0: Tohle léto si užiješ na maximum, protože Evropa 2 a Unika ti kryjou záda. Zahraj si každý den na Evropě 2 o cestovní must-have balíček za 5000 od Unika na zpříjemnění léta. Kufr, powerbanka a reproduktor. A v páteční ranní show hrajeme o must-haves za 20 000. Dva kufry, dva batohy, dvě powerbanky, dvě bundy Helly Hansen a reprák. Zahraj si o must-haves a užij si léto naplno. S Evropou 2 a Unika.
3: Léto, Romadur na grill a pivíčko. Romadur. Ten nesmí při grilování chybět. Zažijte s námi zcela nový zážitek. Ugrilujte si Romadur a pozdravujte souseda jeho typickou vůní. V praktickém balení Romaduru na grilování navíc koření zdarma. Pravou lásku musíš cítit. Romadur, ten od Madety.
0: Potřebuješ refresh? V kavárnách Chibo jedou matcha manii, ledový matcha drinky. A nebo vyzkoušej Chibo Coffee, kofeinovou vodu, co tě fakt nakopne a osvěží. Na Evropě 2 ti na tohle teď dáme celých 5000. Zahraj si o zásobu kofeinové vody na celé léto a poukaz na 20 drinků v kavárnách Chibo. A když náhodou nevyhraješ, řekni v Chibo, že jsi posluchač Evropy 2 a máš na drinky 20% slevu. Super letní osvěžení s Chibo. Celý týden na Evropě 2. Zpátky k muzice.

týden vyraž na Mimoni a Monstra. Exkluzivitárne s Evropou 2.

0: Evropa 2. Flashback.
1: Jdeme hudebně vzpomínat, vybral jsem rok 2005 a vybral jsem dámu, kterou vůbec tady nemusím představovat. Je to barbadoská zpěvačka, no zkuste si říct, s tím vlastním jménem Robin, Fenty, Rihanna. Ano, to je Rihanna. Tu si dáme a dáme si její single, který vždycky formuje každého DJe, protože ona o nich vlastně hnedka na úvod, na úvod songu zpívá. Takže rok 2005, single se jmenuje Ponder

0: 2. Maximum nový muziky. Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
1: Dobrý den, jmenuji se Roman Hlavička a rád bych vás pozval do autosalonu Volkswagen Autérov.
2: Máme pro vás širokou nabídku skladových vozů Volkswagen Tayron nebo Golf Variant. Prostorné a spolehlivé rodinné vozy právě nyní za skvělé ceny. Naši specialisté v Autojarov vám rádi poradí. Přijeďte si je prohlédnout a vyzkoušet. Více na autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
3: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
4: Přijďte zažít olympijskou atmosféru.
5: Praha bude od 21. do 25. června žít olympiádou dětí a mládeže.
4: Poprvé u nás.
5: 23 sportů.
4: 101 disciplín.
5: 3,5 tisíce sportovců.
4: A soutěžení na desítkách sportovišť po celé Praze.
5: Slavnostní zahájení proběhne v Edenu.
4: Olympijskou atmosféru zažijete na výstavišti při ceremoniálech a v olympijském domě.
5: A to nejdůležitější. Sportovní program je zdarma.
4: Více na praha.eu.
5: Vaše hlavní město Praha.
6: Youngblood vyráží se svým festivalem Bloodfest do světa a jedinou letošní zastávkou bude Hradecký park 360. Už 27. června 2026. Vedle něj vystoupí také Biffy Clyro, Primal Scream, Palais Royal a další. Vstupenky mizí. Neváhej a pořiď si tu svou na bloodfest.com.
0: Živý hraní, rozhovory a tisíce dalších skvělých videí na jednom místě.
7: No to, že si cigán, tak si fakt jako dobrý.
0: Čekuj sekci video na Evropa2.cz.
8: Place, místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sophia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.playce.cz.
9: Piggy Máma je tu pro vás. Nejaktuálnější témata z oblasti rodičovství, rozhovory, recepty pro maminky a děti, tipy a rady odborníků, pozvánky na akce pro celou rodinu, nápady na tvoření videopořad a podcast Maminkář. To vše najdete na piggymama.cz. Piggy Máma je univerzálním rádcem pro moderní rodiče. Více na www.piggymama.cz.
10: Letní Shakespeareovské slavnosti začínají už 24. června premiérou komedie Omylů. Hrají Marek Adamčík, Aneta Krejčíková, Marek Taclík, Erika Stárková, Dana Batulková, Jakub Kohák a další. Vstupenky prodává Ticketmaster. Generálním partnerem je skupina PPF. www.shakespeare.cz.

0: Verona na Evropě 2 a Jindra Ekl přichází na Zarindro, zdravím tě.
1: Čauky.
0: Přeju ti hezký den. Tak jaký byl víkend? Pohodě, všechno
1: jo,
0: proběhlo.
1: Jo, bylo to super.
0: Nespražilo tě to?
1: Ani tak zásadně.
0: Ne. Představ si, dneska má být vedro, dneska opět jakože ty stupně, nemá to být úplně tak koncem týdne, tuším v neděli to má být fakt jako masakr.
1: Total, masakr,
0: ale my jsme se s klukama, my hrajeme takovou jako, říkáme, naši rápskou extraligu.
1: Ano.
0: A jelikož večer hraje na mistrovství světa ve fotbale Argentina a hraje tuším, já nevím jestli od 7 nebo od 8 nebo nějak tak od 7 možná, tak jsme si řekli, že budeme ještě o hodinu dřív hrát náš hokejbal.
1: Ty bláho.
0: 17 hodin v tomhle vedru, jo.
1: Ty bláho.
0: Takže je potřeba pitný režim.
1: To teda.
0: Už kvaříme se, dáme pár gólů a potom to budeme uhasit k té Argentině.
1: No plán dobrý.
0: Dobrý plán, že jo, dobrý.
1: Je to jako fajn.
0: Možná, že to někoho bude inspirovat. Tak Jindro, předávám ti tady kompletně studio.
1: Děkuji.
0: A uvidím, v jakým stavu přijedu zítra.
1: Právě.
0: Těším se. Zítra lehce před 11. hodinou. Ahoj.
2: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.
3: Youngblood vyráží se svým festivalem Bloodfest do světa a jedinou letošní zastávkou bude Hradecký park 360. Už 27. června 2026. Vedle něj vystoupí také Biffy Clyro, Primal Scream, Palais Royal a další. Vstupenky mizí. Neváhej a pořiď si tu svou na bloodfest.com.
2: Kdo si hraje, nezlobí. A když si hraješ s Evropou 2, dostaneš spoustu dárků, který nutně potřebuješ. Čekuj sekci soutěže na Evropa2.cz.
4: Ahoj, tady je Katka Neumannová. Mám pro tebe skvělý tip na léto. Je tady jubilejní 15. ročník ČES Lipno Sport Festivalu. A tam musíš být. Připravili jsme skvělý program pro děti i dospělé. Čeká tě sport, zábava i koncerty známých kapel. Vidíme se od 14. do 23. srpna. Kompletní program na liprosportfestival.cz. Rozhýbej své léto na festivalu, kam se všichni rádi vrací.
2: Maximum muziky. Maximum tvý muziky. Maximum tvý muziky. Evropa 2.

Na Evropě 2 startujeme celoprázdninovou soutěž s čerpacími stanicemi MOL. Rozdáváme tankovací karty a kávu na Molce na rok zdarma. A tento pátek v ranní show Evropy 2 startujeme tankovací kartou MOL za 10 000. Prázdninová pohoda na Molce. Celý léto na Evropě 2.

0: Pěkný den, posloucháte Evropu 2. Jedna hodina je tady a Luca má pro vás aktuální zprávy. Pojďme na ně.
1: Dobré odpoledne. Okolí hlavního vlakového nádraží v Brně je neprůjezdné a neprůchodné. Dělníci našli zřejmě leteckou pumu. Policie místo uzavřela a evakuuje lidi v okolních domech. Stojí i železniční doprava, jak dálková, tak regionální. V místě nálezu probíhá archeologický výzkum před plánovanou výstavbou. Nad Českem bude už třetí den v řadě vlhký a velmi nestabilní vzduch, který nahrává vzniku místních bouřek z tepla. Český hydrometeorologický ústav dopoledne vydal výstrahu před silnými bouřkami, a to pro jihozápadní a východní část republiky. Bouřky mohou být výjimečně také s nárazy větru kolem 70 km v hodině a kroupami do 2 cm. Katka má teď slovo.
2: Spolek Milion chvilek svolává do Prahy na 28. září demonstrace na Staroměstské náměstí. 10 dnů před volbami chce motivovat lidi, aby nepodpořili do Senátu kandidáty hnutí ANO premiéra Andreje Babiše a v komunálních volbách nevolili populisty a extremisty. Katka Podraská, Evropa 2.
1: Obvinění z pokusu o vraždu čelí v Německu myslivec, který se snažil zabránit používání nelegální lesní cyklostezky tím, že přes ní natáhl dráty. Muž tvrdí, že mu šlo pouze o odstrašení. První dráty se při průjezdu cyklistů přetrhly. Poté ale muž natáhl pevnější lanko, které bylo ve výšce 120 cm a bylo jen stěží viditelné. Jeden z cyklistů si pasti všiml a stačil na poslední chvíli zabrzdit.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Na D1 se převrátil u Kroměříže kamion. Směrem na Brno je dálnice uzavřená. Sjíždí se na exitu 258 v koloně. Se zdržíte 10 minut. A se silným provozem počítejte na Pražském okruhu směrem na letiště. Popojíždět budete 20 minut u Zbraslavy od 9. po 12. kilometr.
3: Evropa 2, jak je venku?
1: Teploty postupně stoupají nahoru. Odpoledne naměříme 26 až 31 stupňů. Na jihu Moravy až 33. K tomu bude převážně polojasno až oblačno. A jak už jsme říkali, na jihozápadě a východě silné bouřky. Ze zpráv je to vše. Teď už maximum muziky a Jindra Ekl.
0: Je to tak, pojďme pokračovat v dalším tedy maximum muziky, tropický den, uživejte, skoro už prázdniny, skoro, už je to v dohledu, jsme Evropa 2.
3: Evropa 2.

0: hosté na Evropě 2. Tak, jak je neznáte, ale opravdu neznáte.
1: Kdybyste náhodou nevěděli, tak na D2 porouchané vozidlo. Tedy očekávejte zdržení, nebuďte blázni a uklidněte se, páči, prostě tam budete čekat.
2: Či krásné ráno, mám pro vás čerstvé zprávy Evropě 2.
3: Měl bych říct asi, že jsem Miraj, ne? Nebo ty jsi to uvedl, dobře.
2: Přečíst to podle mě dokážu.
4: Je tady počasí a Jaromír Jágr.
5: Počasí, budete se divit, ale došlo k velký změně. Plus 30 od zítra, takže nikdo nemusíte nikam jezdit k moři. Děkujeme vám.
6: Distributoři plynu v Česku dnes začnou testovat těsnost svých plynovodů. Do pátku bude proto intenzivnější zapáchat plyn.
4: Monika Bagárová, náš dnešní host, dobré ráno.
7: Tak jdeme na speciální zpívanou dopravu.
0: Evropa 2, kde to stojí?
8: Půl hodiny si postojíte na Pražském okruhu a než se rozjedete, tak já už tady nebudu.
7: To zprávy zpívané dopravní Vojta Dyk, tak snad nedostanete smyk. Evropa 2.
0: Nejsme normální rádio, jsme Evropa 2.
9: Ano, je to tak, mám pro vás ještě další jednu zprávu, to nebude tedy zpívaná, nicméně dalo by se klidně o tom cokoliv složit. Je to tedy zpráva ohledně jednoho velikého bazénu, který je asi nejslavnějším bazénem na světě aktuálně, protože je to tady takový ten známý Lincolnův prostě bazén, který Memorial bazén ve Washingtonu, který tady prošel rekonstrukcí, velmi drahá rekonstrukce, to asi už jste o tom slyšeli, kolik to stálo na naše peníze a tak dále. Nicméně ten největší průšvih vlastně je v tom, což o to, že to dělá firma Trumpova souseda z Floridy, který prostě mu dělal bazény do jeho rezortu a podobně, jako fajn, tak dobrý, tak kámoš, jo, bez nějakého řízení výběrového, OK. Jenže, když už ten člověk za to inkasoval takovýhle prachy, tak samozřejmě je otázkou, proč tedy zvolil zrovna jakoby temný, tmavě modrý prostě podklad na bazén, který víceméně jakoby neplní funkci bazénu a takového jako vodního zrcadla, to znamená, že ta hladina je tam velmi nízká, jo? Je tam, jestli se nepletu, půl metru, 70 cm max. To znamená, že samozřejmě to slunce, když praží, když jsou tady ty heat waves, jo, tak zkrátka se nejenom, že bude akumulovat to teplo v tom bazénu tím, že má tmavý podklad, no a zároveň tam budou krásně růst i potom další různý ty zelený věcičky. Co se teďkon děje? Ta situace ve Washingtonu je skutečně legrační až nebo taková tragikomická, protože kolem celého bazénu máte ty lidi, kteří tam lejou ty kanistry a kanistry peroxidu a teď každý samozřejmě ví, že se to nezachrání, že jediný řešení, který bude, samozřejmě bude to vypustit, přebarvit to na světlou barvu, ideálně tedy, a napustit to znovu. No, a tak se tam kolem toho jako dělá taková vřava velká. I teď tam jel nějaký bývalý olympionik americký, jeden kanoista, David Hearn se jmenuje, který jakoby tam přijel na kole po nějaký dlouhý výšce a chtěl natočit tedy ten stav toho bazénu, nějak jakoby kraj gumový, že se už odlepoval, tak ho hned vzala národní garda, prostě zatkla ho a tak dále. Vidíte to jako, pak se člověk diví, jo, protože jsou vlastně na světě konflikty, když kvůli takovýhle kravině, kvůli jednomu bazénu, který se zavedal, prostě tam jsou každý den několik konfliktů, několik začení a tak dále. Pak si vezměte jako ty větší problémy, že? Jo, legrace.

0: Tento týden hrajeme na Evropě 2 o něco, o čem budete dlouho vyprávět. Hlídej si na Evropě 2 soutěž se slevomatem. Ve hře jsou vouchery nabité na spousty vzpomínek. Za 7000 toho můžeš zažít tolik, že budeš mít témata na mnoho večerů. Pobyty, zážitky, gastronomie i dárky. Vše na jednom místě. To musíte zažít. 7000 od slevomatu je ve hře od pondělí do pátku na Evropě 2.
1: Hlavice, strojky, pěny pro muže i ženy. Nebo objevte zubní pastu Lakalut Aktiv za skvělých 59,90. Více na tetadrogerie.cz.
2: A zásilka z Natartu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu. Tisíce výdejních boxů. Bum, po celém Česku. Zboží si vyzvednu. Rychlostí blesku.
3: Do nejbližšího boxu doručíme třeba i powerbanku Fixed s bezdrátovým nabíjením. Datart. Opravdový elektrospecialista.
4: Pozor, velká slevová akce v Teddy.
5: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny plyšáky a mazlíčky, 30% na všechny svíčky a svícny a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy Jiří nápady.
6: Notino Black Friday pokračuje. Nyní se slevou 20% při nákupu nad 500 korun. Dopřejte si parfémy a kosmetiku za skvělé ceny. Více na notino.cz.
7: Notino. Today is yours. Feel good.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 34,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 29,90. A Radegast 12 kary ze hořká v multipeku 8x půl litru za 174,90. Lidl, to se vyplatí.
0: Tohle léto si užiješ na maximum, protože Evropa 2 a Unika ti kryjou záda. Zahraj si každý den na Evropě 2 o cestovní must-have balíček za 5000 od Unika na zpříjemnění léta. Kufr, powerbanka a reproduktor. A v páteční ranní show hrajeme o must-haves za 20 000. Dva kufry, dva batohy, dvě powerbanky, dvě bundy Helly Hansen a reprák. Zahraj si o must-haves a užij si léto naplno. S Evropou 2 a Unika.
9: Červnová mateří douška s Míšou Tomešovou, Pokáčem a Karol Akvídem je opět tady.
10: Mimoncem, mimontám, všude kam se podívám. Jupi, Mimoni jízda s filmem Mimoni a monstra právě začíná v mateří doušce.
11: A taky tam najdeš stupenku na festival Kefír.
10: Nebo filmové dobrodružství Toy Story příběh Hraček 5.
11: A taky léto, voda, vlny a spousta dalšího dobrodružství.
10: Tak to je mega zábavná letní mateří douška.
12: Mateří douška právě v prodeji.
0: Zpátky k muzice.
13: Evropa 2.

0: chcete si zavzpomínat na svý letní tábory?
1: Jsme prostě mladý a blbej.
2: Dost debil.
0: Jací jsme byli, nechme stranou. Vyzdvihněme třeba kulinářské zážitky.
3: Gordon Blair, špagety carbonara.
0: Nebo hygienické návyky.
4: Kolikrát si děti koupou?
1: A myslíš za týden nebo za celý tábor?
0: Po večerce. Už za 3 dny v kinech.

0: dvě, teď jsem viděl opravdu nádhernou věc, která je z České republiky. Ono totiž vždycky na internetu je hromada takových hezkých sestřihů, jak třeba lidi pomáhají zvířatům v nějakých situacích, nebo třeba i přejít jim tomu cestu, jo? Protože bohužel se někdy stane, že prostě nějaký jako bezbraný, že jo, zvíře, který víte, že by ho někdo okamžitě přejel, tak najednou běží po silnici. Jo? A teď jako zastavte, jo? Odblikněte káru uprostřed silnice, kde někdo, kdo kouká do mobilu, to do vás hezky napálí ze zádu, že? Koukám tady na tady jedno video, který je někde u Horních Počernic. Normálně frajer prostě v takovým vínovým Volkswagenu prostě zastavil a riskoval teda to svoje krásné auto evidentně, aby mohla přejít kachna a její malý prostě. Neuvěřitelný frajer. Jeho SPZ začíná 6SN. Nebudu dál číst samozřejmě o celou SPZ-ku, ale jako jestli nás posloucháš, tak seš opravdu frajer. Tak to je taková hezká věc. Mimo jiné sdílelo to i Refresher, tohleto video. Takže i v České republice máme takovýhle hrdiny prostě. Nádherný.
1: Žhavý novinky Evropy 2. Damiano Davis.

0: maximum nový muziky. Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.
1: Dobrý den, jmenuji se Roman Hlavička a rád bych vás pozval do autosalonu Volkswagen Auto Jarov.
2: Máme pro vás širokou nabídku skladových vozů Volkswagen Tayron nebo Golf Variant. Prostorné a spolehlivé rodinné vozy právě nyní za skvělé ceny. Naši specialisté v Auto Jarov vám rádi poradí. Přijeďte si je prohlédnout a vyzkoušet. Více na autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
3: Karle, neříkal jsi, že zajedeš do Alupy pro matroš?
4: V klidu. Už je to zařízený.
3: Jak zařízený? Vždyť si ani nevytáh paty.
4: Nemusel jsem. Objednal jsem všechno na jejich e-shopu.
3: Hliník a online? A co ty dílky?
4: V klidu. Všechno nařežou, jak potřebuješ. Pošlou nám to rovnou na stavbu a ještě jsem dostal slevu.
3: Takže e-shop říkáš?
4: Jasně. Hliník z Alupy. Na www.ehliník.cz.
3: www.ehliník.cz. Když potřebuješ matroš.
0: Ty největší hvězdy našeho éteru jste vy. Nejste normální posluchači. Jste posluchači Evropy 2.
5: A můžu ještě něco říct?
1: No povídej.
5: To je nejlepší rádio na světě.
1: Adame.
0: Bez generace E2 by to nešlo.
5: Děkujeme.
0: My děkujem a držíme ti flek. Evropa 2.
6: Ahoj, tady je Katka Neumannová. Mám pro tebe skvělý tip na léto. Je tady jubilejní 15. ročník ČEZ Lipno Sport Festivalu. A tam musíš být. Připravili jsme skvělý program pro děti i dospělé. Čeká tě sport, zábava i koncerty známých kapel. Vidíme se od 14. do 23. srpna. Kompletní program na liprosportfestival.cz. Rozhýbej své léto na festivalu, kam se všichni rádi vrací.
0: Na Evropě 2 nehrajeme jenom za odměnu. Na Evropě 2 to můžete večer i někomu pěkně vytmavit.
7: Mýmu sousedovi, který na mě vyběh s vidlema.
0: Jestli vás dneska někdo takhle namíchnul, zahrajte mu song za trest.
8: Jsme sdíleli jeden pokoj a frajer tam v noci naběh a zebil mi postel.
0: Song za trest.
9: Jsem úplně vytočená, kluci.
0: Fackovacího panáka vyndáváme v pondělí, úterý, středu a pátek večer.
8: To je retard.
0: Na Evropě 2.
10: Red Bull Dance Your Style roztančí Brno už v sobotu 27. června. Přímo před Janáčkovým divadlem vypukne národní finále, kde se v jedinečných freestyle battlech utká top 16 tanečníků z celé České republiky. Buď u toho a rozhodni, kdo ovládne parket. Zvolíš červenou a nebo spíš modrou.
0: Držíme ti flek i ve Strakonicích. Evropa 2, 95.3.

90 šťastlivců. 6 lupenů denně. O víkendu ještě mnohem víc. A hrajeme až do pátku těsně před Bloodfestem. Hlídej si výzvy moderátorů a songy od Youngblooda na Evropě 2 a uvidíme se na Bloodfestu. Bloodfest 27. června exkluzivně s Evropou 2.

Posloucháte Evropu 2. Mám tady jednu informaci o jedné zemi, kam jako nechcete jet prostě. Opravdu tam nechcete jet. I když na druhou stranu budou důvody, který zase jako to vrhají na tu druhou stranu, že to je nádherná země z určitých úhlů pohledu, ale nechcete tam jít. To je Indie. Vy jste o tom mnohokrát mluvil, vždycky v rámci nějakých jako zajímavých zjištění nebo aktualit ze sociálních sítí. Nedávno jsem právě o tom mluvil v rámci toho, že když už se tam teda vydáte, jo, vidět pár těch jako krás, tak jsem varoval před tím jezdit vlakem a dělat si takový ty selfiečka, protože zase, že jo, příroda kolem krásná, jo. A místní to využívali, že vlastně si vzal takový tyčky dlouhý, dřevěný, a vlastně jak jsou vykloněný ty turisty z těch vlaků, z těch oken a točejí se to, oni šlehnou přes ruku, jim vypadne ten telefon, samozřejmě pokračují s vlakem dál a tak a tam kluci nomé sbírají telefon. Neuvěřitelný. Další věc je, že když jste bílí vlastně, tak tam všichni si s váma chtějí dělat selfiečka a tak dále, jo. Ještě to neomrzelo, jo, za ty léta a léta, kdy tam jezdí tady turisté bílé pleti, tak furt Indové prostě tohle mají rádi, jako jo. A teď je jeden člověk v Indii, nebo nechází víc, ale jeden se stal velmi virálním a to je prostě člověk, který je 100% Ind, jenom je to vlastně takový jako, skoro až jako nazrzavělej pán, protože on je tedy albín. Ale je to Ind, jo, je to prostě indický albín. A když se na něj člověk jako podívá na první dobrou, tak vypadá normálně, kdyby byl třeba ze Skandinávie, jo, nebo prostě, nebo jak od nás klidně, teoreticky. A ten se tam teď stal neuvěřitelně jakoby slavným, díky tomuhle tomu, jo, že vlastně je to jeden z nich, ale nevypadá jako jeden z nich a má zaděláno normálně podle mě na statut celebrity. Akorát blbý, zrovna ta země, kde jako ty největší města prakticky mají furt 40 stupňů, ať už v noci nebo přes den, což je nepředstavitelný. Teď to sluníčko, že? Takže vlastně frajer se musí furt buď, já nevím, jestli mazat, nebo jak to řeší tohleto, nebo jestli sedí v nějakém ašramu, pač ten by mohl skutečně být až skoro posvátnej tam pro místní. Nějaký party třeba. Nepraktický, ale zase no, když se přestěhuje prostě do Skandinávie, už je jedním z mnoha. Všechno je něco za něco.

0: Pěkný den, posloucháte Evropu 2. 2 hodiny odbíjí, pojďme tedy na aktuální zprávy s Luckou.
1: Dobré odpoledne. V Praze na Palmovce se dnes odpoledne srazily tramvaje. Nehoda se obešla bez zranění. Srážka omezila provoz v několika tramvajových linkách. Na místě zasahoval jeřáb. Vyplývá to z informací dopravního podniku a záchranné služby. Provoz už obnovili.
0: Počkej, jakože se srazily tramvaje. Jakože jedna podle mě nedobrzdila tu druhou. Že jo?
1: No tak, a tak se srazíš.
0: Tak ano. Se srazily takovýmhle způsobem. Ty to si vůbec se chtěli představit, jak jedou rychle a najednou jako nekouká před sebe a srazí někoho před sebe. Dobře, dobře.
1: Tak je dobrý, že se dobře. Nikdo nezranil, protože vždycky, když visíš na té tyči, tak...
0: Jako jo, viď? Jako dvě tramvaje. No. Ty, váho, dobrý, no pokračuj, to jsem byl úplně z toho teda překvapený.
1: Stovky zaměstnanců České televize v černém oblečení se dnes v poledne sešly před budovou zpravodajství na Kavčích horách k hodinovému protestnímu shromáždění. To je součástí 24-hodinové výstražné stávky proti změně financování. Rozpálenou plochu předtím ochlazovali vodou hasiči, ti pak stříkali vodu i během akce. A další zprávu přidá Katka.
2: V obchodním centru Olympia v Teplicích se včera zřítila stropní konstrukce v jedné z prodejen. V obchodě bylo v té době zhruba 15 zákazníků. Jedna ze zákaznic v důsledku pádu konstrukce utrpěla zranění a byla převezena do nemocnice. Katka Podrazka, Evropa 2.
1: Evropa se připravuje na týden veder. Ve Francii se uzavřely stovky škol. Německo hlásí utonulé a Británie očekává až 38 stupňů Celsia. Píšou to zahraniční agentury.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: D1 je stále uzavřená u Kroměříže. Po nehodě se tu převrátil kamion. Dálnice je zavřená směrem na Brno. Sjíždí se na 258. kilometru. V koloně se zdržíte 10 minut. A se silným provozem počítejte na Pražském okruhu směrem na letiště. Popojíždět budete 20 minut u Zbraslavy od 9. po 12. kilometr.
3: Nemusíš sjíždět milion pages pro nejnovější zprávy ze showbizu, zákulisní drby nebo exkluzivní hudební premči. Všechno je na Facebooku Evropy 2. Evropa 2, jak je venku?
1: Teploty dál stoupají nahoru, odpoledne naměříme 26 až 31 stupňů, na jihu Moravě až 33. K tomu bude převážně polojasno až oblačno a odpoledne na jihozápadě a východě silné bouřky. Ze zpráv je to vše, teď už maximum muziky a Jindra Ekl.
0: Ano, já jsem se to tady ještě rozmyslel s tou tramvajnou, promyslel respektive. Tak samozřejmě, jak tady kolega že říkal, že v protisměru to nebylo, byla to prostě, že jedna nedobrzdila. Na druhou stranu se nedivím, protože když jsem takhle koukal, zejména na ty moderní třeba, ono to jede, víš docela, ono to frčí. Ještě navíc to máš jenom takový joystick jako na ruku, že?
1: Myslíš,
0: takže prostě
1: že...
0: ono to odstartuje velmi rychle a pak to nedobrzdíš, no prostě.
1: Že ti řidiči reagují na sebe, když na sebe začnou zvonit, jako když tramvaják zvoní na tramvajáka.
0: Já si myslím, že na sebe, oni na sebe jenom mávnou a to, ale tohle bylo asi nějaký jenom tukanec spíš, jinak jsem se to nedokázal, ale vidíš to, ale už i prostě řidiči tramvajů, ta rychlost normálně pomalu, ale jistě jako láka. Aby za chvíli nebyly 30 normálně limity i pro tramvaje. Ač to je v evropských městech všude, jo. 30 km v hodině. Jo, jo. Tak hlavně jezděte opatrně. My jdeme pokračovat s další Maxové muziky. Za chvíli je taky rubrika Kultovka. Podíváme se do historie muziky a ještě pro vás mám jedno vychytaný téma. Tak držte vlnu, jsme Evropa 2.
3: Europa 2.

0: Evropy 2.
1: Tak a dneska se podíváme na záležitost z roku 2001 v rámci tedy kultovky. Konkrétně to jsou Backstreet Boys, který měli nedávno koncert ve Sphere v Las Vegas. Velmi jako zajímavě udělaná tedy věc a projekce v rámci tohle unikátního místa. Evidentně jako stále táhnou retro věci, včetně tedy retro boybandu, jako je Backstreet Boys. Pojďme si je tady v Eteru Evropy 2 dneska představit, nebo spíš připomenout

0: nejde z pusy dát slovo.
1: Tak to se máme na co těšit. Pavel Cejnar, od pondělí do pátku 11 až 13 na Evropě 2.
0: No.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 34,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 29,90. A Radegast 12 ryze hořká v multipeku 8x0,5 litru za 174,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Náš výkup je teď totální hardcore.
4: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Co když dělám něco špatně? I mně trvalo, než jsem na to přišla. Hubnutí není jenom o vůli. Každé tělo funguje jinak. A co s tím můžu dělat? Lékař mi vysvětlil, že existují možnosti, o kterých jsem dřív nevěděla. Promluvit si s odborníkem je důležité. Lékař vám poradí, jak snížit a udržet váhu. Zjistěte více na e.lily/zhubnout.cz. Kampaň podporovaná společností Lily.
6: Malinovka bez výčitek? Tohle léto jedině s limitovanou edicí výrobníků SodaStream. Nová příchuť malina bez cukru je teď navíc přímo v balení. A domácí perlivé nápoje si tak připravíš přesně podle své chuti. SodaStream. Perlivé osvěžení, které si namícháš po svém. Kup na sodastream.cz.
7: Návštěva optiky Focus se v červnu vyplatí. K nákupu jedněch dioptrických brýlí získáte druhé úplně zdarma. A pro nejmenší jsme připravili slevu 40% na sklad do dětských brýlí. Přijďte si vybrat brýle pro sebe i své nejbližší. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
8: Využijte právě teď letní výprodej v Pepco. Tisíce produktů se slevou až 50%. Pořiďte oblečení pro celou rodinu, bytové doplňky a ještě mnohem více. Pepco, zamilujte si nízké ceny.
9: Zpátky k muzice.

0: Nuže, akce!
1: A je tady soutěž pro všechny mimo ně!
2: Daj fuku!
1: Zahraj si na Evropě 2 o Eňo Ňuňo mimoňácký merch a o lístky do kina!
0: Perfektní!
1: A příští týden vyraž na Mimoni a Monstra. Exkluzivitáne s Evropou 2.

0: Posloucháte Evropu 2, určitě hromada z vás, který teď aktuálně posloucháte, třeba i scrollujete na sociálních sítích, třeba možná i za jízdy, kdo ví. Ono vlastně jako je absolutním paradoxem, že třeba vám zakážou používat mobilní telefon za jízdy, zatímco prakticky koukáte do tabletu toho automobilu, pakliže máte moderní káru, že jo. To je vlastně úplný nesmysl. Zakázat vám menší displej, ale úplně v pohodě mít vlastně v tom automobilu větší displej. Ještě s těma samýma prakticky funkcema, víceméně, jo. Možná jasně ne. Nemůžete si tam pustit YouTube za jízdy. Fajn, jako. Mimo jiné, když jsme u těch sociálních sítí a technologií a podobně, tak v Británii teď prošel tady průlomový zákon, kdy se bude vlastně zakazovat teenagerům mnoho sociálních sítí. Už jsem tady čet i ten seznam, který tam budou patřit. A máme i teda zprávu z České republiky, kdy bylo oznámeno, že vlastně Andrej Babiš to oznámil, že podepsal poslanecký návrh zákona společně s ministrem školství Robertem Plagou, kdy vlastně by se měli zakazovat mobily ve školách. Nejsou to teda sociální sítě, ale rovnou tedy mobily. Ty nový pravidla by měly začít platit od září 2027. Bude se to týkat mateřských škol, základních škol, nižších ročníků gymnázií. Tedy všech žáků dokonce povinné školní docházky. No, budou zakázány mobily tedy jak při výuce, tak o přestávkách. Ten zákon ještě samozřejmě musí projít sněmovnou. Tak i tady je tedy nakročeno proti proudu technologie. Jo, jako ať si každý samozřejmě na to udělá názor sám, že někdo to bude vítat. Samozřejmě ty teenagery to vítat určitě jako nebudou. Uvidíme, jaký bude reálný výsledek.
1: Žhavý novinky Evropy 2.

0: 2. Maximum nový muziky. Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
1: Taky se tak těšíte na dovolenou? Já mám jasno, dovolenou strávím na jihu. Jižní Čechy totiž nabízí historii, zábavu, relax, adrenalin, čistou přírodu a hlavně nezapomenutelné zážitky. Tak už balíte? Potkáme se v Jižních Čechách. Vše na jižnichechy.cz.
2: Natankujete v Praze, vystoupíte až u moře. Plug-in hybridní model Link & Co 08 s revolučním kombinovaným dojezdem až 1100 km. Vyzkoušejte na vlastní kůži v novém showroomu v Čestlicích. Více na linkáč.cz. Sános Y.
0: Co dělá Pavel Cejnar, když ve všední den okolo poledne posloucháte Evropu 2?
3: Za A dráždí, za B zbarví pokožku do zelena, nebo za C...
0: No tak to radši převezmu já. Vysílá.
3: To je to zívání někde mezi songy, jo?
0: Pavel Cejnar. Od pondělí do pátku 11 až 13 na Evropě 2.
4: Mami, proč už nekupuješ ty velký láhve?
5: Protože máme Filbek. Nanouhlíkový filtr přímo pod dřezem. Odstraní z kohoutkové vody chlor, mikroplasty, hormony, antibiotika. Ale minerály zůstanou.
4: Mami, takže máme zdravou vodu a nemusíme vynášet plast. Juchu!
6: Filbek. Měníme kohoutkovou vodu na 100% vodu. Filbec.cz.
0: Připoj se k WhatsApp kanálu Evropy 2 a buď součástí rostoucí komunity. A jestli je ti to málo, rozjeli jsme to i na sociální síti Threads. Sleduj nás a dostávej nejžhavější novinky, pohledy do zákulisí vysílání a exkluzivní soutěže, který jinde nenajdeš. Nech svůj telefon ožít s Evropou 2. Držíme ti flek i na WhatsAppu a Threads.
7: Prázdniny jsou za rohem a přemýšlíte, co s dětmi? V obchodním centru Šestka na vás čekají sportovní i příměstské kempy, herní zóna pro malé i velké, výstava ze světa včel i oblíbený výhled na letadla. K tomu zmrzlina, káva, něco sladkého i jídla z různých koutů světa. Léto začíná na Šestce. www.oc6.cz. Šestka. Blíž, než si myslíte.
0: Každé úterý a neděli v 8 večer.
8: Brzda Evropy 2, Nasty, Arno, Vojtáno.
0: Trojice, která vám pohne bránicí nebo žlučí.
9: A tak tomu s hrdostí říkáme nejtrapnější rubrika českého éteru.
0: Každé úterý a neděli v 8 večer.
10: A tak je to věta o jednom slově. Věta volá debilní tohle.
0: Na Evropě 2. Ve Špindlu to v létě žije. Lanovky zdarma ve vybraných hotelech. Naučné stezky pro malé i velké. Dětská hřiště u horních stanic Lanovek, sjezd na terénních koloběžkách. A když chcete trochu zvolnit, postarají se o to pravidelné lekce jógy pod širým nebem ve svatém Petru. Léto začíná ve Špindlerově mlýně, tak přijeď za námi. Více na skiareál.cz.

0: Posloucháte Evropu 2 a už je tu se mnou Zorka, která je, promiň Zorko, já jsem ti, už jsem ti ho zapnul.
1: Si to neberu osobně, no, ahoj. Takhle,
0: šáhnu jsem na špatný čudlík tady v kokpitu prostě.
1: To je, se stane hned.
0: Myslím ti, takže ty nejsi jenom teda, teď koukám, faninka rychlých vozů, ale
1: už i motocyklů.
0: Motorek.
1: Já byla na MotoGP, no, byl to zážitek, co jo. Ti budu povídat, jo, jo.
0: Počkej, jako opravdu, i v těch 35, jo.
1: No tak to bylo taky takhle, to bylo to... Tento zážitek měl několik kategorií. Samozřejmě, že jsem se tam pekla ve vlastním výpeku, no, jako tá, celý den. Tá, no. A teď jsem viděla ty lidi v té stráni, normálně, ale bylo to takový hezký barevný, víš, jak on měl, každý z nich měl jinou barvu toho slunečníku, tak jo, to vypadalo jak někde.
0: Jo, byl, tak byli jako jeden velký barevný slunečník.
1: Jo, prostě. Jo, a dokonce mě to připomnělo i hele, starou dobrou Ibizu, když jsme jezdívali s Evropou 2, tak jak tam byla taková ta nejsprofanovanější pláž,
0: ano.
1: Jak tam opravdu si nenašel ani metr čtvereční na svůj ručníček a byly tam takhle ty slunečníky barevné, takhle to tam vypadalo v tom Brně včera.
0: Jo, tak už to dneska vypadá na všech plážích prakticky,
1: ale,
0: že jo?
1: No, Brno zažilo Ibizu.
0: No a počkej, a ty jezdci třeba, protože oni jsou tady jako důležitá věc, že když chceš jako být evidentně jako dobrá na těch motorkách, tak jak s koní máš vlastně, že jo? Tak nemůžeš mít jako 100 kilo, nemůže být to být dvoumetrovej týpek.
1: Jasně.
0: Je tak jako menší...
1: Takový střízličci,
0: no, jako to. No. Já jsem si říkal, víš, proti těm jakoby formulovým, že to jsou taky jako menší týpce, ale jako víc stylový, tyhle ty kucí jsou takový,
1: máš
0: že to jako porovnal.
1: Chceme je takhle jako vyschodit,
0: no
1: že?
0: Já ne, to vůbec ne.
1: Ne, tak hele, ten Filip Salač taky stylový týpek.
0: Ale vlastně
1: prostě.
0: Je ve
1: no,
0: finále.
1: To víš, jo. Ono prostě bohužel, podle mě jenom ty motorky nemají ještě tolik slávy jako ty formule, ale jinak jako ta atmosféra je velmi srovnatelná, mně to přišlo geniální.
0: Teďko nedávno.
1: A hlavně tedy, když vidíš, jak to naklopí do té zatáčky, já vím, že to není žádná novinka, jo, ale prostě vidět to naživo, jako já jsem z toho měl úplně závrať.
0: Já jsem dneska jel do práce taky na motorce, myslím si, že
1: taky jeden, jsi klopil.
0: Ne, viděl jsem frajera, který podle mě zapomněl, že jako, že třeba není na MotoGP. Byl oblečený, všechno měl.
1: No, a tak možná, hele, možná se protahla afterparty včera, jel teprve z Brna.
0: Jako jo, evidentně.
2: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM. Ve Špindlu to v létě žije. Lanovky zdarma ve vybraných hotelech, naučné stezky pro malé i velké, dětská hřiště u horních stanic Lanovek, sjezd na terénních koloběžkách. A když chcete trochu zvolnit, postarají se o to pravidelné lekce jógy pod širým nebem ve svatém Petru. Léto začíná ve Špindlerově mlýně, tak přijeď za námi. Více na skiareal.cz. Připoj se k WhatsApp kanálu Evropy 2. A jestli je ti to málo, rozjeli jsme to i na sociální síti Threads. Nech svůj telefon ožít s Evropou 2. Držíme ti flek i na

maximum muziky. Evropa 2. Evropa 2. Na Evropě 2 startujeme celoprázdninovou soutěž s čerpacími stanicemi MOL. Rozdáváme tankovací karty a kávu na MOLce na rok zdarma. A tento pátek v ranní show Evropy 2 startujeme tankovací kartou MOL za 10 000. Prázdninová pohoda na MOLce. Celý léto na Evropě 2.

0: Daft Punk, Pharrell Williams, jejich Get Lucky, Evropa 2 a taky startující pondělní odpolední show zprávy má Lucka Hněvkovská, předávám slovo.
1: A přeju hezké odpoledne. Hasiči zasahují v hodonínské elektrárně u požáru trafostanice. Na místě je 5 jednotek, událost je zatím bez zranění. Elektrárna patří mezi elektrárny ČES, proč začalo hořet, se zatím zjišťuje. Umělou inteligenci používají alespoň občas skoro 3/4 Čechů. Lidé v AI vidí pomoc při běžných pracích, ale i možnou hrozbu. Vyplývá to z průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění. Nástroje umělé inteligence schopné generovat texty, obrázky nebo i počítačové programy využívají a oceňují především lidé ve věkových kategoriích do 65 let. Teď už má slovo Katka.
2: Víkendová záchrana tonoucího mladíka na Jablonecké přehradě opět rozpoutala debatu o zdejším působení vodní záchranné služby. Tak kvůli neshodám s vedením města už nadění na mšenském vodním díle pravidelně nedohlíží. Katka Podraská, Evropa 2.
1: Češi loni autem v cizině způsobili skoro 8 tisíc nehod. Odborníci proto doporučují sjednat si pojištění i asistenční službu. To je skoro nezbytné a důležité je zjistit, co vše máte v ceně, protože v zahraničí jsou jakékoliv servisní služby dražší, jak opravy, tak případný odtah.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: A stále je zavřená D1 u Kroměříže, po nehodě se tu převrátil kamion. Dálnice je zavřená směrem na Brno, sjíždí se na 258. kilometru. Kolona před sjezdem je na 10 minut. A se silným provozem počítejte na Pražském okruhu směrem na letiště. Popojíždět budete 20 minut u Zbraslavy od 9. po 12. kilometr.
3: Evropa 2, jak je venku?
1: Odpoledne naměříme 26 až 31 stupňů na jihu Moravy až 33. K tomu bude převážně polojasno až oblačno. Později odpoledne na jeho západě a východě čekejte silné bouřky. A po zprávách už startuje odpolední show. Slovo má Zorka Hejdová.
0: A první téma máme jasné, my jsme s Luckou obě prožili na dnešek divokou noc. Ale protože jsme obě ve dlouhodobých vztazích, nebude to nic pikantního.
1: Horká bude.

0: 13 hodin 17 minut. V uších už máte pondělní odpolední show na Evropě 2. Tomáš si užívá zasloužené dovolené v Itálii a my jsme tady s Luckou v éteru.
1: A my mu to přejeme.
0: A my mu to samozřejmě. A my mu to přejeme. Nicméně my jsme se tady s Luckou dneska sešli úplně s totožným zážitkem z dnešní noci, jo. Tak povídej, Luci, začni. Já pak rozvedu svůj příběh.
1: No, já jsem začala vyprávět, jako, že to teda byla šílená noc.
0: Takže otevřeš, vedro.
1: Otevřeš všechna okna
0: a nic. Vzduch stojí, nic se nestane, snažíš se uměle vytvořit doma průvan, takže otevřeš opravdu všechna okna a ono se opět nic nestane. Tak to jsme měli podobný zážitek. Já jsem opravdu jako naspala, nevím, netroufám si ani říct málo na dnešek, protože ještě ta souvislost, abych to jako rozvedla, jo. Včera večer se bavíme s mým mužem o tom, že jsem dostala skvělý tip na reality show. Jo, je to na Netflixu a jmenuje se to Outlast. Slyšela jsi o tom?
1: Neslyšela.
0: Všichni mě to doporučují, že to je vlastně jakoby Survivor americký, ale opravdu jako v těch nejdrsnějších podmínkách. A my se o tom bavíme, já říkám, hele, tak si to pustíme asi, protože jako všichni říkají, že to je úplná bomba, teď je to tam asi druhý nejsledovanější. A ty si můžeš jako vybrat, protože ty americké produkce jsou samozřejmě trošku jako větší a bohatší a točí různé verze, takže ty si dáš jako buď Outlast, třeba Aljaška, kde ty lidi reálně jsou prostě ve sněhu na ledu mrznou, nebo si dáš Outlast verze jako džungle, kde zase mají to šílen vedro, ten stojatý vzduch, tu vlhkost a štípou je tam komáři. A teď jsme jako si říkali, co je vlastně horší v rámci toho přežití, jestli zima, kterou já úplně nesnáším, já jsem extrémně zimomřivá, a nebo když jako seš v tom teple, ale štípe tě ten hmyz, oni jsou tam prý úplně pobodaný po celém těle. A tuhle debatu jsme rozvíjeli, než jsme šli spát. Střih, takže já se probudím asi ve 2 ráno. Já jsem zapomněla vypnout klimatizaci, takže naše ložnice byla mrazák.
1: Takže Aljaška.
0: Aljaška. A
1: zimu.
0: Do toho můj manžel, prostě můj muž, dělá každý večer to, teď se o tom dohadujem, že on prostě otevře okno ještě předtím, než se zhasne, takže si to umíš představit. Veškerý hmyz u nás doma nastěhovaný. Takže já tam spala v tom mrazáku a štípali mě ty komáři. Já jsem zažila obě verze. Já jsem si to nakombinovala. Budila jsem se každých 10 minut, přísám, bylo to příšerný. Jsem úplně poděbaná prostě od těch komárů. Do toho jsem spala opravdu v obětí s ovladačem na klimošku, zaplať pambu za ní teda. A jenom jsem to jako zapínala, vypínala podle toho, jestli jsem zrovna mrzla, nebo by bylo. Nějak jsem jako by nebyla schopná v tom spánku to prostě nastavit jako funkčně. No a takhle jsem to přežila až do rána. Takže já jsem měla Outlast edice domov.
2: Nemusíš zjíždět milion pages pro nejnovější zprávy ze showbizu, zákulisní drby nebo exkluzivní hudební premči. Všechno je na Facebooku Evropy 2 a k tomu navíc přihazuje moderátory, jak je jinde neuvidíš.
3: To vás rádi vidíme.
2: No a taky fotky ze zákulisí Evropy 2 a spoustu dalšího bizáru a zábavy. Skoro milion z vás sjíždí facebookový profily Evropy 2 a ranní show Evropy 2. Tak se přidej, ať nejsi pozadu.
4: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Co když dělám něco špatně? I mně trvalo, než jsem na to přišla. Hubnutí není jenom o vůli. Každé tělo funguje jinak. A co s tím můžu dělat? Lékař mi vysvětlil, že existují možnosti, o kterých jsem dřív nevěděla. Promluvit si s odborníkem je důležité. Lékař vám poradí, jak snížit a udržet váhu. Zjistěte více na e.lily/zhubnout.cz. Kampaň podporovaná společností Lily.
6: Jaké pantofle a kabelku na dovolenou? Jaké sneakersy na každý den? Objev sale na e-obu se slevami až do 50%. Najděte si své oblíbené modely a navíc z Modivo Club Gold získáš 10% zpět z každého nákupu. Nakupuj na eobuv.cz i v kamenných prodejnách e-obu ví.
7: Nejlepší dovolená je ta, kterou si užijete naplno.
8: S balíčkem výhod na cesty v hodnotě až 3000 korun můžete. Stačí si založit účet u ČSOB. Více na čsob.cz/účet na cesty. ČSOB. Jdeme vám naproti.
9: Přibalte dětem na prázdniny vyletněný balíček od Vodafonu. K mobilnímu tarifu dostanete neomezená data na léto a chytrý lokátor jen za korunu. Stavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
10: Pozor!
3: pozor, velká slevová akce vtedy.
10: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny stolní lampy, 50% na všechny korálky pro kreativní tvorbu a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte tedy a do 5. července ušetříte. Tedy Jiří Nápady.
11: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 34,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 29,90. A Radegast 12 ryze hořká v multipeku 8x0,5 litru za 174,90. Lidl, to se vyplatí.
12: Tohle léto si užiješ na maximum, protože Evropa 2 a Unika ti kryjou záda. Zahraj si každý den na Evropě 2 o cestovní must-have balíček za 5000 od Unika na zpříjemnění léta. Kufr, powerbanka a reproduktor. A v páteční ranní show hrajeme o must-haves za 20 000. Dva kufry, dva batohy, dvě powerbanky, dvě bundy Helly Hansen a reprák. Zahraj si o must-haves a užij si léto naplno. S Evropou 2 a Unika.
13: Tento týden hrajeme na Evropě 2 o něco, o čem budete dlouho vyprávět. Hlídej si na Evropě 2 soutěž se slevomatem. Ve hře jsou vouchery nabité na spousty vzpomínek. Za 7 000 toho můžeš zažít tolik, že budeš mít témata na mnoho večerů. Pobyty, zážitky, gastronomie i dárky. Vše na jednom místě. To musíte zažít. 7 000 od slevomatu je ve hře od pondělí do pátku na Evropě 2.
14: Léto, Romadur na grill a pivíčko. Romadur. Ten nesmí při grilování chybět. Zažijte s námi zcela nový zážitek. Ugrilujte si Romadur a pozdravujte souseda jeho typickou vůní. V praktickém balení Romaduru na grilování navíc koření zdarma. Pravou lásku musíš cítit. Romadur, ten od Madety.
15: Zpátky k muzice.

0: chcete si zavzpomínat na svý letní tábory?
1: Jsme prostě mladý a blbej.
2: Dost debil.
0: Jací jsme byli, nechme stranou. Vyzdvihněme třeba kulinářské zážitky.
3: Gordon Blair, špagety cabronára.
0: Nebo hygienické návyky.
4: Kolikrát si děti koupou?
5: A myslíš za týden nebo za celý tábor?
0: Po večerce. Už za 3 dny v kinech.

0: Matej Smutný je podle mě taky zástupce generace Z, pokud se nepletu. Psycho Love, posloucháte Evropu 2 odpolední show. A proč to zmiňuju? Protože právě o Gen Z chci mluvit. Jo, jo, zase a znovu. Prostě generace Z to je studnice neomezených možností a témat. Stále se řeší hlavně generace Z versus my, mileniálové, mezi který já se řadím. A čtu tady velmi zajímavý článek o tom, že generace Z má jednu velkou výhodu. Zažívá totiž platový restart a drtí mileniály v tom, kolik berou peněz. Zkrátka jednoduše to vypadá, že Gen Z bude skutečně možná ta nejbohatší generace, která jednak se nebojí říct si o peníze a jednak zažívá už na počátku své kariéry vlastně růst mest. Je to sice výzkum, který dělali ve Velké Británii, ale tvrdí tady, že ten trend platí na spoustu dalších třeba i evropských zemí a že vlastně ta životní úroveň jejich je opravdu jako oproti nám mileniálům velice zrůstá. Tak my si často s Gen Z jako i lehce jako utahujeme, to není žádný tajemství, že se pořád jako srovnává a říká se, že oni opravdu se nebojí jako říct si o velký peníze i za práci, kterou třeba ještě tam jako ani platově nebo pracovně nedorostli, nedospěli, ale evidentně už je vědecky nebo výzkumem potvrzeno, že jim tahle strategie prostě vychází. No nezbývá než pogratulovat, pravděpodobně nejbohatší generace.
1: Žhavý novinky Evropy 2.

0: Právě. Maximum nový muziky.
1: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
2: Ahoj, tady Veronika, šéfredaktorka časopisu Lidé a země. Červnové vydání je plné tajemství, mystiky a rituálů. Vezmeme vás za šamany ze Sibiře, odhalíme tajemství vůdů i promodlených míst mariánských zjevení. Těšte se na procházku hororovou Prahou i pohanskými hradišti v Dalmácii. Objevte málo viditelná zákoutí dalekých i blízkých kultur. Časopis Lidé a země se speciální letní přílohou Barmie a Mazury právě v prodeji.
0: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM. Rozluč se se školou stylově s XP Boostem. Přijď 26., 27. a 28. června mezi 11. a 18. hodinou do OC Letňany a potkej top youtubery jako Moon, Ogi, Mori nebo Vítek. Čeká tě youtuberská show, autogramiády a akční program plný adrenalinu. Parkour, pump track i freestyle koloběžky. K tomu workshopy, gaming zóna a herní simulátory. XP Boost. Přijď mezi hvězdy. 26. až 28. června v OC Letňany.
3: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
4: Tři kouzelná slova, která potěší všechny firmy i živnostníky? Odložená? Splatnost? Faktur? Alza pro firmy teď nabízí klid pro váš rozpočet. Zboží máte hned a fakturu zaplatíte později. Přesné podmínky a další výhody jsou na alzaprofirmy.cz.
5: Dobrý den, jmenuji se Roman Hlavička a rád bych vás pozval do autosalonu Volkswagen Auto Jarov.
6: Máme pro vás širokou nabídku skladových vozů Volkswagen Tyron nebo Golf Variant. Prostorné a spolehlivé rodinné vozy právě nyní za skvělé ceny. Naši specialisté v Auto Jarov vám rádi poradí. Přijeďte si je prohlédnout a vyzkoušet. Více na autojarov.cz.
5: Těšíme se na vás.
0: Už máš přečtený nejnovější drby. Tak šup na Evropa2.cz. Je jich tam fakt dost.
7: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sofia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.playce.cz.
8: Youngblood vyráží se svým festivalem Bloodfest do světa a jedinou letošní zastávkou bude Hradecký park 360. Už 27. června 2026. Vedle něj vystoupí také Biffy Clyro, Primal Scream, Palais Royal a další. Vstupenky mizí. Neváhej a pozici tu svou na bloodfest.com.
9: Ahoj, tady je Katka Neumannová. Mám pro tebe skvělý tip na léto. Je tady jubilejní 15. ročník ČES Lipno Sport Festivalu a tam musíš být. Připravili jsme skvělý program pro děti i dospělé. Čeká tě sport, zábava i koncerty známých kapel. Vidíme se od 14. do 23. srpna. Kompletní program na liprosportfestival.cz. Rozhýbej své léto na festivalu, kam se všichni rádi vrací.

Evropa 2 uvádí 12 dní s Bloodfestem, 90 šťastlivců, 6 lupenů denně, o víkendu ještě mnohem víc. A hrajeme až do pátku těsně před Bloodfestem. Hlídej si výzvy moderátorů a songy od Youngblooda na Evropě 2 a uvidíme se na Bloodfestu. Bloodfest 27. června exkluzivně s Evropou 2.

0: mámu.
1: Vytoč mámu.
2: Krásné pondělí, ladíte odpolední show a zatímco si Tomáš Zástěra užívá ve slunné Itálii, já jdu volat jeho mámě. Schválně, jak jeho dovolenou zhodnotí.
3: Ano, ano, ahoj.
2: No, no, já už jsem se bála, jestli to vůbec zvednete, maminko, ano. Mě necháváte čekat.
3: Protože já měla hubě niť, já se za boha nemůžu trefit do té díry, do té jehly. Aha. Sedím tady u stroje a spocená jsem a jsem z toho akorát vynervená, potřebuji tady zašít Zástěrovi kalhoty.
2: Prosím vás, co, kalhoty?
3: No zip si urval, tak to
2: potřebuji. Ježišmarja, vy toho naděláte, urvaný zip, tak to nechte, jak to je, no. Takhle, může na vás ještě třeba jako bonus vykouknout, jsem tam voják v pozoru, budete příjemně překvapená.
3: No. No. To je spíš smíchu, no, to určitě, ale to možná bývávalo. Jo. Já to radši opravím, protože koukat na spícího skladníka na pytlí, na to není nikdo zvědavej.
2: No. Aha, tak chápu, to je lepší to zašít, to. Maminko, no. A víte, že to máš na tý dovolený, ne?
3: No vím, no, vím. On ti nevolal.
2: No mě ne, a vám?
3: On mě taky nevolal.
2: No tak vidíte.
3: Ježišmarja, doufám, že nedostal úpal, chudák.
2: Já se trošku bojím, to jako neznamená nic dobrýho. Víte, jak on se rád pochlubí?
3: No právě, ale aby on trpí na ty průjmy. Já mu radši zavolám.
2: Ježišmarja, tak nejsou v Egyptě, pro boha. Je to Itálie, maminko.
3: No jedno, on je takový citlivý, on to špatně snáší.
2: Pane bože, a já jsem zase citlivá na tyhle slova. No nic, tak nebudem si představovat něco, co se snad pro boha neděje a budeme si držet palce, ať se ozve co nejdříve.
3: Jo, starým Zástěrovi a voláme si zítra, jo?
2: Tak jo, tak naschle.
3: Tak jo, ahoj holka, ahoj.
0: Vytoč mámu. Každý všední odpoledne na Evropě 2. Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
4: Světově oceněná galerie digitálního umění Signal Space uvádí novou expozici. K výstavě Echoes of Tomorrow přibývá kolekce Dream On, Where It All Began. Nejoblíbenější videomappingy Signal Festivalu pod jednou střechou. Dvě výstavy, jedna vstupenka. Více na signalspace.com.
5: Piggy Mama je tu pro vás. Nejaktuálnější témata z oblasti rodičovství, rozhovory, recepty pro maminky a děti, tipy a rady odborníků, pozvánky na akce pro celou rodinu, nápady na tvoření, videopořad a podcast Maminkář. To vše najdete na piggymama.cz. Piggymama je univerzálním rádcem pro moderní rodiče. Více na www.piggymama.cz.
0: Na Evropě 2 nehrajeme jenom za odměnu. Na Evropě 2 to můžete večer i někomu pěkně vytmavit.
6: Mýmu sousedovi, který na mě vyběh s vidlema.
0: Jestli vás dneska někdo takhle namíchnul, zahrajte mu song za trest.
6: Jsme sdíleli jeden pokoj a frajer tam v noci naběh a zebil mi postel.
0: Song za trest.
7: Jsem úplně vytočená, kluci.
0: Fackovacího panáka vyndáváme v pondělí, úterý, středu a pátek večer.
6: To je retard.
0: Na Evropě 2.
8: Komedie omylů je snad nejrychlejší Shakespeareova komedie. Je tak rychlá, že ji chcete zažít znovu a znovu a znovu a znovu. Tak si ji nenechte ujít. Je to novinka Shakespeareovských slavností. Váš Marek Adamčík.
9: Generálním partnerem letních Shakespeareovských slavností je skupina PPF. www.shakespeare.cz.
0: Ty největší hvězdy našeho éteru. Jste vy. Nejste normální posluchači. Jste posluchači Evropy 2.
10: A můžu ještě něco říct?
11: No povídej.
10: To nejlepší rádio na světě.
11: Adame.
0: Bez generace E2 by to nešlo.
10: Děkujeme.
0: My děkujeme a držíme ti flek. Evropa 2.
12: Red Bull Dance Your Style roztančí Brno už v sobotu 27. června. Přímo před Janáčkovým divadlem vypukne národní finále, kde se v jedinečných freestyle battlech utká top 16 tanečníků z celé České republiky. Buď u toho a rozhodni, kdo ovládne parket. Zvolíš červenou a nebo spíš modrou.
11: Ve Špindlu to v létě žije. Lanovky zdarma ve vybraných hotelech, naučné stezky pro malé i velké, dětská hřiště u horních stanic lanovek, sjezd na terénních koloběžkách. A když chcete trochu zvolnit, postarají se o to pravidelné lekce jógy pod širým nebem ve svatém Petru. Léto začíná ve Špindlerově mlýně, tak přijeď za námi. Více na skiareál.cz.

0: Lenny, Hold On To Me, posloucháte Evropu 2 odpolední show a udeřila 16. hodina, protože my jsme přesní jak hodinky, věď, Luci?
1: No jistě.
0: Tak jsou tu zprávy, Lucka Hněvkovská.
1: Dobré odpoledne. Vláda nepočítá s účastí prezidenta Petra Pavla na červencovém summitu NATO v Ankaře. Po jednání kabinetu to oznámil premiér Andrej Babiš. Dodal, že Česko zastoupí delegace, kterou povede předseda vlády, tedy Babiš, a doplní ministr zahraničí Macinka a ministr obrany Zuna. Důvody rozhodnutí jsou podle Babiše čistě praktické. Nad Českem je už třetí den v řadě vlhký a velmi nestabilní vzduch, který nahrává vzniku místních bouřek z tepla. Český hydrometeorologický ústav dopoledne vydal výstrahu před silnými bouřkami, a to pro jihozápadní a východní část republiky. Bouřky mohou být výjimečně také z nárazy větru kolem 70 km v hodině a kroupami do 2 cm. Nepříznivé počasí začalo ovlivňovat Plzeňsko a Šumavu už krátce popoledni. Katka má teď slovo.
2: Spolek Milion chvilek svolává do Prahy na 28. září demonstraci na Staroměstské náměstí. 10 dnů před volbami chce motivovat lidi, aby nepodpořili do Senátu kandidáty hnutí ANO premiéra Andreje Babiše a v komunálních volbách nevolili populisty a extremisty. Katka Podraská, Evropa 2.
1: Wimbledonská vítězka z roku 2023 Markéta Vondroušová dostala kvůli neodevzdanému vzorku při loňské dopingové kontrole 4letý zákaz činnosti. Obdržela tedy stejný trest jako v případě pozitivního testu. Na svém webu o tom informovala Mezinárodní agentura pro bezúhonnost tenisu. Vondroušová neodevzdala vzorek při mimo soutěžní kontrole 3. prosince. Proti rozhodnutí se může odvolat k arbitrážnímu sportovnímu soudu.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Na D1 se převrátil u Kroměříže kamion. Směrem na Brno je dálnice stále zavřená. Sjíždí se na exitu 258. V koloně se zdržíte 10 minut. 20-minutová kolona je na příjezdu do Brna po D1 ve směru z Vyškova a se silným provozem počítejte na pražském okruhu směrem na letiště. Popojíždět budete 20 minut u Zbraslavy od 9. po 12. kilometr.
3: Bav se s Evropou 2 24/7. Stáhni si apku Evropy 2 a měj nás pořád u sebe. Evropa 2. Držíme ti flek i online. Evropa 2. Jak je venku?
1: Teploty stále stoupají nahoru, měříme 26 až 31 stupňů na jihu Moravy až 33. K tomu máme převážně polojasno až oblačno. Na východě republiky už hlásí zataženo a i bouřky, jak už jsme říkali, mohou být i velmi silné. Ze zpráv je to pro tuto chvíli vše. Pokračuje odpolední show a Zorka Hejdová.
0: A sice je moje studnice témat pro dnešek bez dna, ale přátelé, já jsem teď zjistila, já mám takových soutěží, že vy neodejdete s prázdnou, tak buďte s námi na Evropě 2.
3: Evropa 2.

0: jsou Činasky, to jste asi poznali. Posloucháte odpolední show na Evropě 2 a není to, že slibem nezarmoutíš. Já opravdu soutěže a výhry mám a za okamžik se dozvíte už první z nich. Ale my se nutně musíme vrátit opravdu k tomu, co zaznělo ve zprávách, protože mě ta informace poměrně jako šokovala. A teď jsme se tady o tom s Luckou celých 15 minut bavili, že to je fakt jako hustý. Pojďme říct, o jakou informaci se jedná.
1: Wimbledonská vítězka z roku 2023 Markéta Vondroušová dostala kvůli neodevzdanému vzorku při loňské dopingové kontrole čtyřletý zákaz činnosti. Obdržela tedy stejný trest jako v případě pozitivního testu.
0: To je úplný masakr. Jakože naše Wimbledonská vítězka, protože neodevzdala vzorek. A teď je tam samozřejmě řada příběhů. Než se do toho ponoříme, do té detektivní práce, protože my tady úplně vyšetřujeme, co se teda mohlo stát. Už to víme. Tak to je jako hustý, že ona jenom, že nesmí 4 roky hrát, nesmí trénovat, ani se účastnit fyzicky jakýchkoliv akcí pod hlavičkou samozřejmě jako těch tenisových federací, Grand Slamy, nic. Nic. Prostě žádný turnej, ona tam nesmí ani vstoupit.
1: No a hlavně tam je o tom, že 21. června 2030, kdy jí ten trest tedy vyprší, tak to už jako no, v podstatě já jako 31 let.
0: Cituji, nedá se předpokládat, že na přetrženou kariéru případně naváže, pokud neuspěje s odvoláním. To znamená, pokud se tohle jakoby nezmění, jak nezvrátí, tak ona v podstatě jakoby možná skončila. To je masakr 4 roky. No a teď já říkám Lucce, Luci, a co se jakoby stalo, jak to, že to jako neodevzdala? Já předpokládám, že sportovkyně tohoto významu má kolem sebe i tým lidí, kteří ti to ohlídají. A je to teda zajímavá kauza.
1: Jo, i tady je příběh. 3. prosince minulého roku odmítla neohlášený odběr vzorku v pozdních večerních hodinách. No. Zdůvodnila to strachem z cizího člověka u dveří a odkázala se přitom na zážitek Petry Kvitové, která byla v roce 2016 napadena nožem.
0: A to je hustý.
1: U dveří,
0: no, bylo to vlastně podobný, takže ano, já úplně chápu ten strach té ženy. Když oni přijdou, což tady zmiňuji, že to bylo skutečně mimo nějaký nahlášený jako okno časový, kdy ta komisařka měla přijít. Takže ty už jí vlastně neočekáváš. Teď si vem, že jsou to opravdu pozdní večerní lomeno noční hodiny. A ty prostě jenom nechceš otevřít. A stojí tě to kariéru. Chápeš to?
1: Nechápu.
0: Tak my teda fandíme Markétě Vondroušové a trošku doufáme, že budeme třeba za pár dní až týdnů hlásit, že to všechno dobře dopadlo, že uspěla s odvoláním. Držíme pěsti.

0: Czech Republic. This is Samo Haber on Europa 2. Stay tuned.
1: Hello, I'm Josh.
2: I'm Tyler.
1: We're 21 Pilots and you're listening and watching the best Czech radio Europe 2.
0: Europa 2.
3: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Pozor, velká slevová akce v Teddy. Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny plyšáky a mazlíčky, 30% na všechny svíčky a svícny a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy Jiří nápady.
5: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
4: Využijte právě teď letní výprodej v Pepco. Tisíce produktů se slevou až 50%. Pořiďte oblečení pro celou rodinu, bytové doplňky a ještě mnohem více. Pepco, zamilujte si nízké ceny.
6: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro. Z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
7: Stavebniny DEK přináší mega akci. Dřevěné peletky v kvalitě A1+, nyní za skvělých 10 korun 50 haléřů, včetně DPH za kilogram. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 26. června. Tak si přijďte pro kvalitní dřevěné peletky za vynikající cenu. Více na DEK.cz.
8: Tento týden hrajeme na Evropě 2 o něco, o čem budete dlouho vyprávět. Hlídej si na Evropě 2 soutěž se slevomatem. Ve hře jsou vouchery nabité na spousty vzpomínek. Za 7 000 toho můžeš zažít tolik, že budeš mít témata na mnoho večerů. Pobyty, zážitky, gastronomie i dárky. Vše na jednom místě. To musíte zažít. 7 000 od slevomatu je ve hře od pondělí do pátku na Evropě 2.
9: Ahoj, tady Veronika, šéfredaktorka časopisu Lidé a země. Červnové vydání je plné tajemství, mystiky a rituálů. Vezmeme vás za šamany ze Sibiře, odhalíme tajemství vůdů i promodlených míst mariánských zjevení. Těšte se na procházku hororovou Prahou i pohanskými hradišti v Dalmácii. Objevte málo viditelná zákoutí dalekých i blízkých kultur. Časopis Lidé a země se speciální letní přílohou Varmie a Mazury právě v prodeji.
10: Potřebuješ refresh? V kavárnách Čibo jedou mačamánii, ledový mača drinky. A nebo vyzkoušej Čibo Coffee s kofeinovou vodu, co tě fakt nakopne a osvěží. Na Evropě 2 ti na tohle teď dáme celých 5 000. Zahraj si o zásobu kofeinové vody na celé léto a poukaz na 20 drinků v kavárnách Čibo. A když náhodou nevyhraješ, řekni v Čibo, že jsi posluchač Evropy 2 a máš na drinky 20% slevu. Super letní osvěžení z Čibo. Celý týden na Evropě 2.
11: Zpátky k muzice.

0: Nuže, akce!
1: A je tady soutěž pro všechny mimo ně!
2: Daj fuku!
1: Zahraj si na Evropě 2 o Eňo Nuže!

0: Tři minuty po půl páté ve vašich uších odpolední show Evropy 2 a konečně se dostáváme taky k tomu, co pro vás mám, a to jsou soutěže. Začneme hned tou první z nich, protože hrajeme o voucher v hodnotě 7000 korun na pobyty a zážitky podle vašeho výběru. Od koho je tento voucher? Myslím si, že to není zas tak napínavý, ale dozvíte se za chvilinku. Nicméně 7000 korun na zážitky, na různý krásný výlety dle vašeho gusta, to si myslím, že je něco, co se extrémně hodí takhle před létem a před prázdninama. Takže kdo by ho chtěl, volá v ten okamžik, kdy zazní výherní píseň, a to je, přátelé, píseň Need Your Love od One Republic. Jakmile je uslyšíte, 257 400 888. Je tady ještě taková malá záludnost v podobě soutěžní otázky, ale nic, co byste nezvládli levou zadní. Takže One Republic, to je to, co vás tuhle chvíli zajímá, a já vám napovím, zazní každou chvíli. Tak buďte s námi dál, Evropa 2.
1: Žhavý novinky Evropy 2.

0: Evropa 2. Maximum nový muziky. Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
1: Přijďte zažít olympijskou atmosféru.
2: Praha bude od 21. do 25. června žít olympiádou dětí a mládeže.
1: Poprvé u nás.
2: 23 sportů.
1: 101 disciplín.
2: 3,5 tisíce sportovců.
1: A soutěžení na desítkách sportovišť po celé Praze.
2: Slavnostní zahájení proběhne v Edenu.
1: Olympijskou atmosféru zažijete na výstavišti při ceremoniálech a v olympijském domě.
2: A to nejdůležitější. Sportovní program je zdarma.
1: Více na praha.eu.
2: Vaše hlavní město Praha.
3: Tři kouzelná slova, která potěší všechny firmy i živnostníky? Odložená? Splatnost? Faktur? Alza pro firmy teď nabízí klid pro váš rozpočet. Zboží máte hned a fakturu zaplatíte později. Přesné podmínky a další výhody jsou na alzaprofirmy.cz.
4: Dobrý den, jmenuji se Roman Hlavička a rád bych vás pozval do autosalonu Volkswagen Auto Jarov.
5: Máme pro vás širokou nabídku skladových vozů Volkswagen Tayron nebo Golf Variant. Prostorné a spolehlivé rodinné vozy právě nyní za skvělé ceny. Naši specialisté v Auto Jarov vám rádi poradí. Přijeďte si je prohlédnout a vyzkoušet. Více na autojarov.cz.
4: Těšíme se na vás.
0: Živý hraní, rozhovory a tisíce dalších skvělých videí na jednom místě.
6: No to, že si cigán, tak si fakt jako dobrý.
0: Čekuj sekci video na Evropa2.cz.
7: Co je, Eduarde? Jsi bílej jako stěna.
8: Ale nevyšla mi maturita a ani přijímačky.
7: No tak, nevzdávej to, ještě máš šanci. Mrkni na vysokéškoly.cz a vyber si z mnoha škol, které stále přijímají studenty.
8: Vážně, vysokéškoly.cz? Super, jdu tam!
0: Evropa 2 žije na maximum i na YouTube. Užij si videoreporty z vymazlených akcí, exkluzivní rozhovory se světovými i domácími stars, pohledy do zákulisí Evropy 2 a spoustu dalších oblíbených actions. Tak potvrď odběr, ať už ti nic neunikne. YouTube kanál Evropy 2 jede na maximum.
9: Hello, přátelé. Rád bych vás pozval na Shakespeareovské slavnosti, hlavně tedy na komedii Omylu, kde řádíme s mým drahým kolegou Markem Taclíkem. Těšíme se na vás. Jakub Kohák, Zlatník Angelo.
10: Generálním partnerem letních Shakespeareovských slavností je skupina PPF. www.shakespeare.cz.
11: Red Bull Dance Your Style roztančí Brno už sobotu 27. června. Přímo před Janáčkovým divadlem vypukne národní finále, kde se v jedinečných freestyle battlech utká top 16 tanečníků z celé České republiky. Buď u toho a rozhodni, kdo ovládne parket. Zvolíš červenou a nebo spíš modrou.

Na Evropě 2 startujeme celoprázdninovou soutěž s čerpacími stanicemi MOL. Rozdáváme tankovací karty a kávu na Molce na rok zdarma. A tento pátek v ranní show Evropy 2 startujeme tankovací kartou MOL za 10 000. Prázdninová pohoda na Molce. Celý léto na Evropě 2.

0: máte pravdu, jsou to oni, One Republic, Need Your Love, dnešní výherní signál, jdeme soutěžit o voucher na zážitky. Je to tak, léto už v podstatě odstartovalo, prázdniny ještě ne, ale ty jsou za rohem a já si myslím, že není vlastně lepší výhry před dvěma měsíci prázdnin, než je ta od Slevomatu. Slevomat, to je největší cestovní a zážitkový portál v Česku, jistě ho znáte, inspiruje miliony lidí k objevování nových míst, zážitků i radostí za skvělé ceny. Některé věci se, přátelé, zkrátka neodkládají, ty se musí zažít se Slevomatem. Dneska hrajeme o zmíněný voucher v hodnotě 7000 korun na pobyty a zážitky dle vašeho výběru. A o tento voucher se soutěžní otázkou utká Martin. Martine, ahoj.
1: Ahoj, ahoj.
0: Martine, ty si umíš užívat léto plnými doušky. Ty jsi říkal, já nedělám nic, já si tady piju zmrzlinový shake, jsem spokojený, čekám na soutěž. Tak štěstí přeje připraveným, ty jsi byl připraven a je to tady.
1: Dobře, tak pojď do mě.
0: To já nemůžu, já jsem daná, neblázni ty, kluku.
1: Jo, pardon.
0: Ale soutěžní otázku tu pro tebe mám. Je pondělí a my se ptáme, co si můžete každý den vytočit na kolotoči štěstí od Slevomatu. Martine, je to buď za A sleva nebo kredity na nákup, nebo za B si můžeš vytočit svůj soukromý ostrov v Karibiku, nebo za C vlastní lanovku v Alpách.
1: Tak asi by to bylo dobrý všechno, ale je to Ačko, slevu nebo kredity.
0: Sleva nebo kredity, jo, říkáš, Martine, a říkáš to naprosto správně. Gratulujem!
1: Hurá, hurá!
0: Máš ty představu o tom, jak by vypadal momentálně takový tvůj ideální pobyt nebo zážitek? Co by se ti líbilo přes léto nebo kdykoliv jindy zažít, protože voucher má jistě i delší platnost?
1: Já bych se jel určitě někam podívat.
0: No to, tak to by bylo blbý někam je ta nekoukat, viď? To by jako by...
1: No jasně, no.
0: Ale tak ať už to bude kamkoliv, my ti přejeme s Evropou 2, ať si to se Slevomatem užiješ. Gratuluju ti, vydrž mi na telefonu.
1: Děkuju.
0: Ahoj. No a protože celotýdenní soutěž je celý týden, což se dá jakoby snadno odvodit od toho slova, tak i v dalších dnech můžete soutěžit o tento atraktivní voucher na 7000 korun s Evropou 2.
2: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
3: Mami, proč už nekupuješ ty velký láhve?
4: Protože máme Filbek. Nanouhlíkový filtr přímo pod dřezem. Odstraní z kohoutkové vody chlor, mikroplasty, hormony, antibiotika. Ale minerály zůstanou.
3: Mami, takže máme zdravou vodu a nemusíme vynášet plast. Juchu!
2: Filbek. Měníme kohoutkovou vodu na 100% vodu. Filbec.cz.
4: Prázdniny jsou za rohem a přemýšlíte, co s dětmi? V obchodním centru Šestka na vás čekají sportovní i příměstské kempy, herní zóna pro malé i velké, výstava ze světa včel i oblíbený výhled na letadla. K tomu zmrzlina, káva, něco sladkého i jídla z různých koutů světa. Léto začíná na Šestce. www.oc6.cz. Šestka. Blíž, než si myslíte.
2: Instagram Evropy 2 dělá s lidma věci.
5: A byl konec. Já byl roztancovaný. Ještě teď se.
2: Buďte taky roztancovaný, jako skoro 400 000 followerů Instagramu Evropy 2. Dej follow E2CZ a bav se na maximum.
5: Takže jste to odnesli vy, milí posluchači.
2: Evropa 2. Držíme ti flek i na Instagramu.
6: Natankujete v Praze, vystoupíte až u moře. Plug-in hybridní model Link & Co 08 s revolučním kombinovaným dojezdem až 1100 km. Vyzkoušejte na vlastní kůži v novém showroomu v Čestlicích. Více na linkáč.cz. Sáno s Y.
2: Připoj se k WhatsApp kanálu Evropy 2 a buď součástí rostoucí komunity. A jestli je ti to málo, rozjeli jsme to i na sociální síti Threads. Sleduj nás a dostávej nejžhavější novinky, pohledy do zákulisí vysílání a exkluzivní soutěže, který jinde nenajdeš. Nech svůj telefon ožít s Evropou 2. Držíme ti flek i na WhatsAppu a Threads.
7: Ahoj! Taky se tak těšíte na dovolenou? Já mám jasno, dovolenou strávím na jihu. Jižní Čechy totiž nabízí historii, zábavu, relax, adrenalin, čistou přírodu a hlavně nezapomenutelné zážitky. Tak už balíte? Potkáme se v jižních Čechách. Vše na jižní Čechy.cz.
8: La la la la la. teď.
2: Užívej si Evropu 2 až do večera.
8: Tak to si děláte srandu, halo, že jsem se fakt dovolal.
2: Večer na maximum s Petrem a Ondrou.
9: Tak to mě ani ve snu nenapadlo, to je boží.
2: Pondělí, úterý, středa, pátek, 6 až 8 večer na Evropě 2.
10: Podívej, co to dělá s náma dvěma.
11: Zpěvačka Kateřina Marie Tichá míří na Prague Open Air do Riegerových sadů. Její osobitý hlas, poetické texty a nezaměnitelná energie slibují večer, který vás pohltí od první chvíle. Kateřina Marie Tichá a Benjis. Čtvrtek 25. června, Riegerovy sady. Vstupenky na PragueOpenAir.cz.

0: Madonna a Sabrina Carpenter, jejich nový single Bring Your Love. Posloucháte Evropu 2 a čas je nekompromisní, 17. hodina už klepe na dveře a to znamená jediné zprávy na Evropě 2 a to z úst Lucky Hněvkovské. Tak předávám slovo.
1: Přeju hezké odpoledne. V Česku přibývá autistů. Podle odhadů Národního ústavu pro autismus má nějakou formu autismu přibližně 1,5 až 2 % lidí. Ještě před několika desítkami let to byla přitom vzácná diagnóza. Jak píšou novinky.cz, podle dat je autismus u chlapců třikrát častější než u dívek. Na více než 2 hodiny dnes omezil dění v centru Brna, v okolí takzvané Malé Ameriky u brněnského hlavního nádraží, nález letecké pumy. Policie okolí uzavřela, byly stovky evakuovaných, provoz na nádraží a na koridoru byl přerušený. Odklonem jezdila i městská hromadná doprava. Pyrotechnik munici zneškodnil před 13. hodinou. A další zprávu přidá Katka.
2: V obchodním centru Olympia v Teplicích se včera zřítila stropní konstrukce v jedné z prodejen. V obchodě bylo v té době zhruba 15 zákazníků. Jedna ze zákaznic v důsledku pádu konstrukce utrpěla zranění a byla převezena do nemocnice. Katka Podraská, Evropa 2.
1: Koupaliště ve východoněmeckém městě Hál zakázalo vstup lidem, kteří neumějí dostatečně dobře německy. Provozovatelé to zdůvodnili tím, že návštěvníci musí dodržovat řád a neumí-li německy, nemohou si ho přečíst. Rozhodnutí vyvolalo ostrou debatu. Koupaliště čelí na sociálních sítích obvinění z rasismu. Řada lidí ale kroku vyjadřuje podporu.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: D1 je po nehodě stále uzavřená. U Kroměříže směrem na Brno se sjíždí na 258. kilometru. Nehodu řeší na D1 na příjezdu do Prahy v připojovacím pruhu na 5. kilometru a v levém pruhu se srazila 2 osobní auta na jižní spojce v Praze směrem na Běchovice. Zpomaluje se u Štěrbohol.
3: Evropa 2, jak je venku?
1: Měříme 26 až 31 stupňů, na jihu Moravy až 33. K tomu máme převážně polojasno až oblačno, jen na jihozápadě a východě už hlásí přeháňky a bouřky. Ze zpráv je to pro tuto chvíli vše. Pokračuje odpolední show dnes se Zorkou Hejdovou.
0: My se prosoutěžíme poslední společnou hodinou v odpolední show a abych nezapomněla, ještě vytočíme Tomášovu mámu. Tak buďte s námi, krásný pondělí!

0: one time.
1: Posloucháte odpolední show na Evropě 2. Ještě jedna soutěž je před námi. A to je dobře pro všechny z vás, i pro ty, co naladili třeba odpolední show až teď. Protože soutěžíme o cestovní balíček v hodnotě... V hodnotě, počkejte, o co hrajeme? O cestovní balíček a taky merch. No já vám řeknu podrobnosti k cestovnímu balíčku i za chvilku, protože to jsou všechno věci, které nemohu ještě prozrazovat, ale kdo by si chtěl zasoutěžit, loví výherní signál do Silver Spoons, He's Got My Money Now. V podstatě taková je tematická píseň, takže 257-400-888, jakmile zazní voláte tohle číslo, no a soutěžní otázka vás nemine ani v případě této soutěže. Tak podrobnosti za chvilinku, ostatně můžu vám napovědět, že se nevyplácí odcházet od rádia příliš daleko. V podstatě jeden song nás dělí od výherního signálu, tak nikam neutíkejte, ať můžete být třetí na drátě právě vy. Evropa 2. A teď už Zara Larsson, David Guetta a pak už tady zmiňovaní The Silver Spoons a rozhodně v odpolední show ještě neminete vytáčení Tomášovy mámy. Všimli jste si, že jsem tady dneska sama. Budu skoro celý týden, Tomík užívá zaslouženou dovolenou v Itálii, ale krásně to spolu zvládáme. Tak díky za to, že ladíte. No.

0: Ranní show Evropa 2 a taky výherní The Silver Spoons. Jdeme na věc, přátelé. Žaludeční potíže, úrazy nebo úpal patří mezi nejčastější komplikace na dovolených, přičemž léčba v zahraničí může stát několikanásobně více než celý váš pobyt. Přitom stačí investovat jenom několik desítek korun do kvalitního cestovního pojištění a vyhnete se vysokým nákladům i zbytečnému stresu. Cestovní pojištění Unika kryje léčebné výlohy i běžné sportovní aktivity, které jsou součástí rodinných dovolených. No a navíc, přátelé, při rizikovějších sportech si můžete sjednat rozšířené krytí. Pojištění si vyřídíte online během několika minut a cestujete s jistotou, že vás nic nepřekvapí. Já myslím, že je dobrý si tohle připomenout, protože prázdniny už takzvaně klepou na dveře, dovolený s nima, tak je dobrý si ověřit samozřejmě a připomenout, jak dobrý je mít cestovní pojištění. My soutěžíme s Unikou a právě teď nabízím cestovní balíček v hodnotě 5000 korun. Já jsem zjišťovala, co je uvnitř toho balíčku, abych vám mohla poskytnout nějaké bližší informace. Vím třeba, že jsou tam různé vychytávky, který se vám na jakýkoliv výlet v létě nebo dovolenou můžou hodit. Je tam powerbanka, myslím, že nějaký repráček a tak dále. Takže cestovní balíček v hodnotě krásných 5000 korun. Martina by si ho přála. Martino, ahoj.
1: Ahoj.
0: Já tě zdravím. Martina byla rozkošná. Hej, říkám, Marti, co děláš takhle v tomhle počasí? A ona, no co, jsme v očekávání. A koukám, když tak slyším, teda respektive, že ne poprvé. Tam už je nějaká předchozí ratolest, nebo?
1: Přesně tak.
0: No tak to je krásný. Martinko, tak mám pro tebe ještě soutěžní otázku. Nebudu tě zdržovat, jo, říkala jsi, že už i porod klepe na dveře, kromě prázdnin. Tak aby se to nestalo ještě během našeho hovoru v éteru, aby jsi se nějak jako zbytečně nerozrušila těma nervama, který člověk to vysílání má samozřejmě, tak poslouchej dobře. Jsi připravena?
1: Ano.
0: Co ti pomůže v případě zdravotních problémů v zahraničí? Za A telefonní číslo na recepci hotelu, za B cestovní pojištění s asistenčními službami, za C postěžovat si pořádně přátelům.
1: Tak určitě Bčko. A potom si postěžují přátelům určitě.
0: Já si vlastně myslím, že všechny tři možnosti mohou být správně, ale nejzásadnější je Bčko, cestovní pojištění s asistenčními službami. Martinko, ať jaka stlumím tady tu hudbu pod náma, užij si tenhle zvuk. To je fanfára pro tebe, ty máš cestovní balíček v hodnotě 5000 korun a i když to v tvém poženaném stavu na konci 8. měsíce asi na nějaký velký dovolen možná teď nevypadá, věřím, že tě ještě přijde v hotele, že ten správný čas ho rozbalit přijde.
1: Super, moc děkuju.
0: Já ti gratuluju, vydrž mi na telefonu, zapíšu si tě, měj se hezky.
1: Taky.
0: Ahoj.
1: Ahoj.
0: A my s Unikou a s cestovním pojištěním soutěžíme i nadále v dalších dnech a v pátek je vždy hlavní výhra, tak si to nenechte ujít na Evropě 2.
2: YouTube kanál Evropy 2 jede na maximum. Víc než 60 milionů views a 100 000 odběratelů. Skvělé podcasty se známými hosty, nejlepší interpreti z domácí scény, zahraniční hosté, reporty z akcí a spousta dalšího. Buď přitom s námi a sleduj exkluzivní obsah, který ti servíruje jedině Evropa 2. Držíme ti flek i na YouTube. Evropa 2 pošle tvý léto o level vejš. Zahraj si každý den s e-shopem Avenberg.cz o 5000 na novej grill, praktický vychytávky nebo vystylovaný letní nábytek. A nebo si počkej na pátek. To hrajeme o luxusní ratanovou sestavu s nadýchaným polstrováním za 11 000 korun. Vybav se na léto s Avenbergem. Od pondělí do pátku ti tuníme léto na Evropě 2.
3: Náš výkup je teď totální hardcore.
4: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Malinovka bez výčitek? Tohle léto jedině s limitovanou edicí výrobníků SodaStream. Nová příchuť malina bez cukru je teď navíc přímo v balení. A domácí perlivé nápoje si tak připravíš přesně podle své chuti. SodaStream. Perlivé osvěžení, které si namícháš po svém. Kup na sodastream.cz.
6: Návštěva optiky Focus se v červnu vyplatí. K nákupu jedněch dioptrických brýlí získáte druhé úplně zdarma. A pro nejmenší jsme připravili slevu 40% na sklad do dětských brýlí. Přijďte si vybrat brýle pro sebe i své nejbližší. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
7: Notino Black Friday pokračuje. Nyní se slevou 20% při nákupu nad 500 korun. Dopřejte si parfémy a kosmetiku za skvělé ceny. Více na notino.cz.
8: Notino. Today is yours. Feel good.
2: Tento týden hrajeme na Evropě 2 o něco, o čem budete dlouho vyprávět. Hlídej si na Evropě 2 soutěž se slevomatem. Ve hře jsou vouchery nabité na spousty vzpomínek. Za 7000 toho můžeš zažít tolik, že budeš mít témata na mnoho večerů. Pobyty, zážitky, gastronomie i dárky. Vše na jednom místě. To musíte zažít. 7000 od slevomatu je ve hře od pondělí do pátku na Evropě 2.
9: Ahoj, tady Veronika, šéfredaktorka časopisu Lidé a země. Červnové vydání je plné tajemství, mystiky a rituálů. Vezmeme vás za šamany ze Sibiře, odhalíme tajemství vůdů i promodlených míst mariánských zjevení. Těšte se na procházku hororovou Prahou i pohanskými hradišti v Dalmácii. Objevte málo viditelná zákoutí dalekých i blízkých kultur. Časopis Lidé a země se speciální letní přílohou Varmie a Mazury právě v prodeji.
2: Potřebuješ refresh? V kavárnách Chibo jedou Matcha Manii, ledový matcha drinky. A nebo vyzkoušej Chibo Coffees, kofeinovou vodu, co tě fakt nakopne a osvěží. Na Evropě 2 ti na tohle teď dáme celých 5000. Zahraj si o zásobu kofeinové vody na celé léto a poukaz na 20 drinků v kavárnách Chibo. A když náhodou nevyhraješ, řekni v Chibo, že jsi posluchač Evropy 2 a máš na drinky 20% slevu. Super letní osvěžení s Chibo. Celý týden na Evropě 2. Zpátky k muzice.
10: Evropa 2. There's a place in this old town.

0: Chcete si zavzpomínat na svý letní tábory?
1: Jsme prostě mladý a blbej.
2: Dost debil.
0: Jací jsme byli, nechme stranou. Vyzdvihněme třeba kulinářské zážitky.
3: Gordon Blair, špagety cabronára.
0: Nebo hygienické návyky.
4: Kolikrát si děti koupou?
5: A myslíš za týden, nebo za celý tábor?
0: Po večerce. Už za 3 dny v kinech.

0: I guess you moved on really easily.
1: Vytoč mámu.
2: Vytoč mámu.
3: Krásné pondělí, ladíte odpolední show a zatímco si Tomáš Zástěra užívá ve slunné Itálii, já jdu volat jeho mámě. Schválně, jak jeho dovolenou zhodnotí.
4: Ano, ano, ahoj.
3: No, já už jsem se bála, jestli to vůbec zvednete, maminko, ano. Mě necháváte čekat.
4: Protože já měla v hubě niť, já se za boha nemůžu trefit do té díry, do té jehly. Aha. Sedím tady u stroje a spocená jsem a jsem z toho akorát vynervená, potřebuji tady zašít Zástěrovi kalhoty.
3: Prosím vás, kalhoty?
4: No zip si urval, tak
3: Ježíšu
4: to potřebuji.
3: Ježišmarja, vy toho naděláte, urvaný zip, tak to nechte, jak to je, no. Takhle, může na vás ještě třeba jako bonus vykouknout, jsem tam voják v pozoru, budete příjemně překvapená.
4: No. No. To je spíš smíchu, no, to určitě, ale to možná bývávalo.
3: Jo.
4: Já to radši opravím, protože koukat na spícího skladníka na pytli, na to není nikdo zvědavej.
3: No. Aha, tak chápu, to je lepší to zašít, to. Maminko, no. A víte, že to máš na tý dovolený, ne?
4: No vím, no, vím. On ti nevolal.
3: No mě ne, a vám?
4: On mě taky nevolal.
3: No tak vidíte.
4: Ježišmarja, doufám, že nedostal úpal chudák.
3: No já se trošku bojím, to jako neznamená nic dobrýho. Víte, jak on se rád pochlubí?
4: No právě, ale aby on trpí na ty průjmy. Já mu radši zavolám.
3: Ježišmarja, tak nejsou v Egyptě, pro boha. Je to Itálie, maminko.
4: No jedno, on je takový citlivý, on to špatně snáší.
3: Pane bože, a já jsem zase citlivá na tyhle slova. No nic, tak nebudem si představovat něco, co se snad pro boha neděje a budeme si držet palce, ať se ozve co nejdříve.
4: Jo, starým Zástěrovi a voláme si zítra, jo?
3: Tak jo, tak naschle.
4: Tak jo, ahoj holka, ahoj.
1: Vytoč mámu. Každý všední odpoledne na Evropě 2. Žhavý novinky Evropy 2.

0: Maximum nový muziky.
1: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
0: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.
2: Dobrý den, jmenuji se Roman Hlavička a rád bych vás pozval do autosalonu Volkswagen Autérov.
3: Máme pro vás širokou nabídku skladových vozů Volkswagen Tayron nebo Golf Variant. Prostorné a spolehlivé rodinné vozy právě nyní za skvělé ceny. Naši specialisté v Autojarov vám rádi poradí. Přijeďte si je prohlédnout a vyzkoušet. Více na autojarov.cz.
2: Těšíme se na vás.
0: Nemusíš zjíždět milion pages pro nejnovější zprávy ze showbizu, zákulisní drby nebo exkluzivní hudební premči. Všechno je na Facebooku Evropy 2 a k tomu navíc přihazuje moderátory, jak je jinde neuvidíš. A taky fotky ze zákulisí Evropy 2 a spoustu dalšího bizáru a zábavy. Skoro milion z vás sjíždí facebookový profily Evropy 2 a ranní show Evropy 2.
4: Poznáváte to?
5: To je jízda po Kbelské ulici v Praze.
4: Ale s tím bude konec.
5: Už od druhé poloviny srpna bude nová, hladší a bez vyjetých kolejí.
4: Oprava začne už 2. července a proto prosíme řidiče, ať se tomuto úseku vyhnou a využijí navigaci.
5: Aby se všechny práce stihly dokončit o prázdninách, budeme pracovat 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
4: Aktuální informace najdete na opravujeme.to.
5: Děkujeme za trpělivost.
4: Vaše hlavní město Praha.
0: Dobrý den. Nejspíš známe odpovědi na otázky, které si kladete. Třeba ohledně muziky. Na europa2.cz/playlist najdeš všechny songy pěkně za sebou tak, jak jsme je na Evropě 2 odehráli. A to až týden zpátky.
6: Sousede, co tam vyvádíš na té střeše?
7: Připravuju si to tu na fotovoltaiku.
6: To zní složitě a draze.
7: Vůbec ne, vše mám od firmy Alupa. Mají vše za super ceny a seženeš tam profily, háky i šrouby na všechny typy střech.
6: To zní dobře. A kdeže si to našel?
7: Na jejich e-shopu www.ehliník.cz.
8: Vše pro uchycení fotovoltaiky na jednom místě. Vše držíme skladem. Nabízíme i velkoobchodní spolupráci. Tak mrkněte na www.ehliník.cz.
0: Užívej si Evropu 2 až do večera.

taky. Večer na Maximum s Petrem a Ondrou. Pondělí, úterý, středa, pátek 6 až 8 večer na Evropě 2. Evropa 2 žije na Maximum i na YouTube. Tak potvrď odběr, ať už ti nic neunikne. YouTube kanál Evropy 2, jeden na maximum.

90 šťastlivců. 6 lupenů denně. O víkendu ještě mnohem víc. A hrajeme až do pátku těsně před Bloodfestem. Hlídej si výzvy moderátorů a songy od Youngblooda na Evropě 2 a uvidíme se na Bloodfestu. Bloodfest 27. června exkluzivně s Evropou 2.

0: Tohle jsou Maroon 5, posloucháte stále ještě odpolední show na Evropě 2, ale vzhledem k času je 17 hodin a 47 minut k tomu. Já už uvolňuji křeslo, jak se říká v našem studiu, protože prostor pro všechny tu není a od 18. hodiny startují kluci a jejich večer na maximum, takže Petr Říbal, Ondra Urban už jsou připraveni na všechny vaše prosby a přání, co se našeho hudebního playlistu týče. No a můžu už nastínit, že hoši přijdou i s velmi pikantní informací týkající se dnešního datumu 22. června. Dozvíte se, co je dneska za Mezinárodní den a já už můžu jenom naznačit, že jsem ho neoslavila adekvátně. Ale podrobnosti už se dozvíte po 18. hodině a budou taky zprávy s Luckou. Tak já se loučím a zítra v 15. Naslyšenou.
1: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM. Maximum tvý muziky.
2: Evropa 2.
3: Doesn't matter if you love him or capital H-I-M. M. Just put your paws up.

0: Večer na Maximum už za okamžik, teď je připravena Lucka Hněvkovská a tady jsou zprávy na Evropě 2.
1: A přeju hezký večer. V Česku je stále větší zájem o samosběr ovoce a zeleniny. V tuto chvíli je sezóna jahod, ale dopoledne začal také letošní samosběr česneku. Na poli u Martinic byl o něj celý den velký zájem. Česnek je spole částečně podoraný, lidé si ho pak spole pozbírají. Úroda je ale kvůli suchu nižší než loni. Vláda nepočítá s účastí prezidenta Petra Pavla na červencovém summitu NATO v Ankaře. Po jednání kabinetu to dnes oznámil premiér Andrej Babiš. Dodal, že Česko zastoupí delegace, kterou povede předseda vlády, tedy Babiš, a doplní ministr zahraničí Macinka a ministr obrany Zuna. Důvody rozhodnutí jsou podle Babiše čistě praktické. Teď už má slovo Katka.
2: Víkendová záchrana tonoucího mladíka na Jablonecké přehradě opět rozpoutala debatu o zdejším působení vodní záchranné služby. Ta kvůli neshodám s vedením města už na dění na Mšenském vodním díle pravidelně nedohlíží. Katka Podraská, Evropa 2.
1: Obhájci titulu fotbalisté Slávie zahájí novou sezónu první ligy o víkendu 25. nebo 26. července, a to doma proti Slovácku. Úřadující vicemistr Sparta se na úvod představí v Brně proti jedinému nováčkovi Zbrojovce a Plzeň bude hostit Liberec. Určil to dnešní los.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Lepší zprávy hlásí zde jedničky u Kroměříže. Dálnice je po nehodě kamionů už opět průjezdná. Nehodu řeší na D1 na příjezdu do Prahy v připojovacím pruhu na 5. kilometru.
3: Nemusíš sjíždět milion pages pro nejnovější zprávy ze showbizu, zákulisní drby nebo exkluzivní hudební premči. Všechno je na Facebooku Evropy 2. Evropa 2, jak je venku?
1: Zítra ráno bude polojasno až skoro jasno a ojedinělé mlhy. Během dne čekáme přechodně až oblačno a místy přehánky nebo bouřky. Více v jihozápadní polovině Čech a na jihozápadě Moravy. Zítřejší teploty vyšplhají na 24 až 29 stupňů, na jihu Moravy naměří kolem 30. Po zprávách startuje večer na Maximum s Petrem Hříbalem a Ondrou Urbanem.
0: A my jsme rádi, že jste si pro dnešní večer vybrali právě nás.
4: Ano, jsme po víkendu odpočati, tak startuje večer na Maximum
0: na Evropě 2.

0: Posloucháte Evropu 2 a startujeme pondělní večer na maximum.
1: A není to jen tak obyčejný týden, jen tak obyčejné pondělí, jen tak obyčejný start, protože to je poslední týden před prázdninami.
0: To je tak, to je pravda.
1: Že jo, koukám na to tady správně.
0: Je to správně.
1: No?
0: Je to správně.
1: Ty bláho.
0: No co to znamená?
1: Že tento týden se budou odevzdávat knížky, dostávat nový knížky, nesmíš je zapomenout starou svačinu v tašce.
0: Nový knížky se dostávají až na začátku nového roku.
1: Ne, to si zapomněl už.
0: U vás v Mostě jste celý léto měli už nový knížky.
1: No, já si pamatuju, že my jsme vždycky dostávali takový jako starý vošolichaný. Víš, vždycky třeba si psalo, jakože odevzdal si C, ale dostal si D. To znamená, že už byla hodně, hodně zničená. A já jsem jednou dostal Ačko, úplně novou knížku. A zároveň jsem si zapomněl svačinu přes celý prázdniny v Aktovce. No kamaráde, tak z Ačka bylo Zetko. Zlý.
0: K tomu budou samozřejmě songy na přání 257-400-888, bude i song za trest. No a se Švancim probereme jeden speciální mezinárodní den, který dneska slavíme.
1: Ale takový hezký.
0: No jo, tak za chvilku Petr Švancara na Evropě 2.

0: Žádný švanci. Na Evropě 2.
1: Víkend pryč, pondělí je tady, plná sestava. Ondra, Petr, Petr.
2: Jsem tady, všechny vás zdravím a doufám, že začneme dneska z hurta.
3: Mám tady kalendárium.
2: Saskia
3: zpátky.
2: Teď jsem se na tebe vzpomněl. V nedělu, opravdu po dlouhé době, v nedělu dopoledne ležím a zapomněl jsem to jako natočit a byla tam.
3: Jaké se to ještě jede, jo?
2: Já už nemám jako Saskiu Burešovou.
3: Aha.
2: Já už mám jako tebe, vole. Já jsem ti to chtěl normálně natočit a poslat.
1: Saskia je Urbanová. A nejsou to nějaký starý díly? Vlastně tam to nepoznáš, ale
2: jak to máš poznat?
1: Ona se baví,
2: co se stalo ten den. Hmm. A to je ona má teda furt stejný účet. Jo, to je prostě až neuvěřitelný. A tak jsem si na tebe hned vzpomněl.
3: No tak jsem zpátky zase.
2: Ano.
3: 22. června, vítejte u kalendária.
1: No, tak pojď.
3: Svátek má Pavla a dočetl jsem se tady, že slavíme Mezinárodní den bez kalhotek.
1: No!
3: A tohle ti Saskia neřekne, ale.
2: Kluci, mějte se, čau.
1: Třeba já je dneska nemám.
0: Let's go!

0: Večer na Maximum tady u nás na Evropě 2.
1: 257-400-888, telefonní číslo, kde můžete tradičně vybírat songy na přání a je to poprvé dneska a v tomto týdnu.
0: No, schválně. Haló, Evropa 2?
2: Ahoj, tady Terka.
0: Ahoj, Teresko.
1: Tak povídej, co to bude a pro koho?
2: Tak, já bych poprosila něco od Harryho Stylese, abych se naladila na koncert, na který letím příští týden.
1: Ty uvidíš Harryho Stylese naživo? A kde?
2: Ano. No v Londýně. V Londýně, on má teďka šňůru několika koncertů ve Wembley, tak tam letím.
0: Ty jo, počkej. Tak doufám. Hele, to je svět. Eva Farná vyprodává Edeny. Šup, šup. Jeden za druhým. Harry Styles, Wembley. Šup, šup. Jeden za druhým. Ty blau.
2: Je to tak.
0: Dobrý věc.
2: To je
1: jako super, že letíš takhle daleko. Já jsem čekal Vídeň nebo Polsko, maximálně Německo. A ty rovnou Londýn. To je světový. Super.
2: Je to tak. On nikde jinde nebyl. Takže když neletí Harry k nám, jo, tak my musíme za ním.
1: Pravda, pravda. OK, dobrá. A ještě chceš někoho pozdravit?
2: Asi všechny, co jsou teďka ještě třeba v práci a užívají si horký odpoledne.
1: OK, tak jo, díky za telefonát a moc si užij ten koncert. Klidně nám pak zavolej, jaký to bylo, jo?
2: Dobře, tak jsme domluvený, děkuju.
0: Já už tady mám přímo normálně i Terku, když půjde přímo na ten koncert, co bude říkat?
3: Harry! Jdu do baráku!
2: Jo, tak to je super.
1: Tak ahoj.
0: Ahoj.
2: Ahoj. Večer na Maximum.

0: Pondělí, poslední týden školy, posloucháte Evropu 2 a Večer na Maximum.
1: A navíc je to vlastně první letní vysílání Večera na Maximum Evropy 2, protože včera byl letní slunovrat.
0: Jo, včera se to vlastně zlomilo, no máš pravdu.
1: Abych to měl úplně přesně, bylo to včera v 10 hodin a 24 minut letního středoevropského času.
0: Já to cítil, jak se to zlomilo. Jo. A úplně hned jsem měl chuť na piňa koládu. Víš, jak se to zlomilo, 10.21 a já hned, pojď, jedem.
1: Nicméně já nás hodím do deprese, protože tím, že včera byl letní slunovrat, tak odteď se dny pomalinku začínají zkracovat a noci prodlužovat.
0: To mi taky nevadí.
1: Ne.
0: Já se těším na Vánoce už.
1: Tebe nic nerozhodí, sakra.
2: Večer na Maximum. Ondra Urban a Petr Hříbal. Evropa 2. K tomu, abyste měli husí kůži, nepotřebujete obraz. Rádio úplně stačí.

0: Evropa 2. Tvoje denní dávka emocí.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 34,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 29,90. A Radegast 12 ryze hořká v multipeku 8x0,5 litru za 174,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
3: Pozor, velká slevová akce v Teddy. Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny stolní lampy, 50% na všechny korálky pro kreativní tvorbu a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy jíří nápady.

0: Evropa 2, posloucháte pondělní večer na Maximum.
1: Pojďme na telefon 257 400 888. Máte možnost vybrat něco do našeho playlistu. Kdo bude diktovat? Halo?
2: Halo, slyšíme se?
1: Ano, kdo tam?
2: Ahoj, tady Veronika.
1: Ahoj, Veru.
0: Ahoj. Tak čím ti uděláme radost? Nebo někomu kolem tebe?
2: Chtěla bych udělat radost svým dvěma chlapcům, synům. Jeden má 36. narozeniny, 20 let, takže bych mu nějakou hezkou písničku, a druhému staršímu, aby to nebylo líto taky, že je má moc ráda a že jsou vlastně všechno, co mám, nejvíc na světě, a že bych jim chtěla udělat aspoň radost takhle s písničkou na přání a něco třeba od Evy Farné.
1: To je hezký.
0: To je hezký.
1: Dát k synovi k narozeninám Evu Farnou. Jasně. To bych chtěl taky.
0: A chápeme to tak, ne, že nic jiného nedostanou už.
2: No, tak to nevím, hele.
0: No ne, tak dostali muziku na přání, vzkaz, plný lásky od
1: Evu.
0: Maminky. Jo, Evu.
2: No, tak Eva byla totiž topová v Edenu a my jsme se tam nedostali. Sice nevím, jestli chlapci zrovna Evu mají nejradši, to nevím, ale určitě nějakou dobrou písničku nechám výběr na vás, vyberete.
1: No, třeba Co pro kluky. Měl jsi mě vůbec
2: no,
1: rád.
2: Nebo
0: jasně.
1: Boky jako skříň? No, to úplně.
2: No.
1: Na ostří nože, to je pro kluky. Že jo,
2: no,
1: nože.
2: To je dobrý. No.
0: Jo, dobrý, souhlas, na ostří nože.
1: Tak jo.
2: Protože ten život je takový na ostřínu, že? Takže to je přesně pro ně.
1: Tak přejeme všechno nejlepší k narozeninám, krásné jubileum a hezky to oslavte.
0: Ahoj.
2: Tak jo, děkuji moc, ahoj.
0: Čau.

0: Hezký pondělní večer vám přeje Evropa 2 a dvojice Ondra a Petr.
1: Mám pro vás zprávu, která zprvu může znít pozitivně, ale myslím si, že potom všichni rychle pochopíme, že to až taková sranda, že to tak pozitivní není. Týká se to hmyzu na předním skle našich vozů. No je jich tam pořád míň a míň těch much.
0: Fakt?
1: Všímáš si toho?
0: Ani ne.
1: Cože?
0: Já jsem se na to nesoustředil, takže nevím, jako.
1: Teď porovnávali přední sklo léta páně 2026 versus přední sklo 10 let zpátky v roce 2016.
0: Aha.
1: A je tam zhruba o 30 až 35% míň hmyzu, než bývalo.
0: No to znamená, že ten hmyz je za prvé rychlejší, dokáže se vyhnout tomu autu, a za druhé chytřejší, protože už ví, že se vůbec má tomu autu vyhnout.
1: To mi nenapadlo.
0: Kličkovaná, víš? Hráli jsme kličkovanou, vždyť to znáš.
1: Jo, takhle.
0: No.
1: No, je pravda, že nedávno někde psali v Anglii o nějakých ježečcích, kteří normálně jdou přes cestu a auto je rošmelcuje. A tihleti ježečci se jakože rozhlídnou, jestli něco nejede.
0: No, protože jim to vypráví, víš, Ježíček Tomáš třeba, Tomíku, tvůj děda zemřel pod koli aut,
1: jo.
0: Musíš si dávat pozor, vždy se rozhlédni. Jo.
1: Že teda teď mouchy, včely,
0: nová generace hmyzu,
1: vášky, vosy a tak dále,
0: už je poučená.
1: Že už mají asistenční systémy.
0: Jo, má... A airbagy.
1: A airbagy, aha.
2: 18 až 20. Ondra Urban a Petr Hříbal. Evropa 2. Žhavý novinky Evropy 2.

maximum nový muziky. Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM. Maximum tvý.

0: Evropa 2, večer na maximum a je tu song za trest. Možná, že jste třeba naštvaní, že dnešní mezinárodní den doma neslavíte. A chtěli byste ho slavit.
1: Tak připomeň, jaký je mezinárodní den.
0: Mezinárodní den bez kalhotek.
1: Tak. Může to být důvod samozřejmě, no. A nebo třeba, že vám doma někdo rozbil klimatizaci, nebo v práci. Nechtějí zapnout tu klimatizaci, protože rýmička a já bych nachladl a tak dále.
0: A nebo naopak, ještě, že bych se k tomu vrátil, že naopak slavíte mezinárodní den bez kalhotek a nechcete ho slavit.
1: Tak ať už máte jakýkoliv důvod, berte telefon, vytáčejte 257 400 888 a nechte někomu zahrát song za trest na Evropě 2.

0: za trest.
1: Sorry, já dal blbej podkres. Promiň, už to bude hnedka, to je rychlovka.
2: Debil.
1: Už to mám, jdem.
3: To si mimochodem říkám pokaždý, když vysílám sám. Proč už to nenahrajem, vole, i s tím krátkým jinglem dohromady, jak to nemusíš furt míchat.
1: Já nevím.
3: No, uděláme to.
1: Jdem.

0: Evropa 2, pondělní večer na Maximum a je tady song za trest.
1: Halo, kdo bude trestat?
2: Čau, tady Kuba.
1: Čau, Kubo. Tak povídej, co tě naštvalo, tak vytočilo, že voláš?
2: Hele, no, ne, úplně mě to jako nevytočilo, ale prostě jsou vedra, prostě horko, prostě o víkendu bylo vedro. Tak jsem koupil doma klimošku, koupil jsem ji domů, říkám si, udělám, bude doma příjemně. A manželka tam mi to zakazuje pouštět, protože je zima.
1: To je dobrý.
0: A je to taková ta přenosná, jak se strčí do okna, nebo je to ta napevno?
2: Přesně, je to tak. Ta mobilní, jo.
0: No, mobilní,
2: prostě,
0: ano, ano.
2: Jo, tím oknem stejně jde to teplo, takže taková zima tam není, ale prostě...
1: Jo, máš tam tu hadici, no jasně.
2: Máme klimošku.
0: A na kolik stupňů nastavenou?
2: 25.
0: To je pohoda.
1: To topí, ne?
2: No... Prostě to fouká moc studeně a ještě to dělá navíc hluk strašně, takže...
0: Čili ty si tento nákup si nekonzultoval doma, evidentně.
2: To jsem koupil dle vlastního uvážení s tím, že jako udělám něco prostě pro naši domácnost.
1: Vlastně, ale zase fakt v tomhletom vedru, parnu, celý léto, prázdniny před náma, já myslím, že se to bude hodit. Tyjo, tak
2: takhle, já si myslím taky, jo. Já to budu chvíli a ono pak ve výsledku, pak to bude... Je, ještě, že máme tu klimošku.
0: Nakonec budeš za hrdinu vlastně, jo?
2: Je to možný.
0: Jak bylo v Pelíškách? Vidě, ržaj, pianier. Musíš vydržet.
1: Jo, takhle,
2: vydrži,
1: jo.
2: No. Uvidíme.
1: Víš, zase možná manželka chce zažít tady s Kubou žhavý léto a Kuba domů přitáhne klimošku, víš, aby to jako schladil. To taky není ono třeba. Víš, takhle, proto naštvaná.
2: Ale bez komentáře.
0: Přesně. No dobrá, tak můžeš přes Éter Evropy 2 manželce něco vzkázat. Necháváme to na tobě, pojď.
2: Tak rád bych jí vzkázal to, že klimoška se určitě bude hodit a ať mě nenutí ještě vracet. Song
1: za trest. Úplně si představuju, jak to teď probíhá u Kuby doma, jak zapnul klimošku a manželka říká, vypni to, dyť je tady strašná zima.
0: Tak si tu zimu pustíme i do éteru Evropy 2. Tady je Hana Zagorová a song za trest.

0: Ochladili jsme éter Evropy 2, tohle byla Hana Zagorová a zima, zima, zima jako song za trest.
1: Brrr, to byla klimatizace. Ten song za trest byl od Kuby pro jeho manželku, protože teď, když je vedro, teď, když jsou tropy, tak on se chtěl doma ochladit. Myslím, že to je praktická věc. No, a manželka ho zdupala, že to nepotřebujou a že je jí zima. Dokonce, že tu klimošku chce vrátit.
0: Já si myslím, že měl být doma spíš pochválen, než zdupán, jak ty říkáš.
1: To rozhodně. No. Myslím, že mu zamrzl úsměv dokonce.
0: Tak tohle byl dnešní song za trest. Další zase zítra v rámci Večera na Maximum Evropy 2.
2: Večer na Maximum. Evropa 2. Evropa 2.

0: Pondělní večer na Maximum na Evropě 2.
1: Každému z nás, kdo jezdíme MHD, se jí minimálně jednou v životě stalo to, že si dobíhal ať už autobus, tramvaj, trolejbus a řidič ti zavřel téměř těsně před nosem.
0: A ujel.
1: Našel jsem tady rozhovor s jedním z řidičů právě MHD, který říká, že taky zavírá a zdůvodňuje to, proč zavírá tady těm dobíhačům, jak on je označuje.
0: Jo, takže situace. Běžím, vidím, že jsou ještě otevřené dveře, najednou se zavřou, řidič odjede a já mu nakládám.
1: Tak.
0: A teď proč mu nenaložit?
1: To je náš pohled na věc, že prostě je to grázl. A jeho pohled na věc, pana řidiče, který nechce být jmenován, ale je celkem jako upřímný a říká, dělám to záměrně. Přijde mi, že to jinak vytváří rizikové situace pro lidi, kteří dobíhají, ale i pro provoz v okolí, protože ti lidi jsou schopní neuvěřitelných věcí. Přeběhnou přes cestu plnou aut, ani se nerozhlédnou, na červenou na semaforu prochodce přichází, je jim to jedno.
0: Nemůžu souhlasit.
1: Ano?
0: Z jednoho prostého důvodu. Já už na ty dveře sahám. Ty vole, já už neběžím přes žádnej přechod. Já už tam jsem.
1: No a to je ten poslední důvod, který píše tady. Nebo si můžu nevšimnout a do těch dveří je přivřu. Taky riziko. No.
0: Dobře, kdyby se mě nevšiml. Dobře.
1: No. Ale zkrátka, za řidiče tady ta první věta je jasná. Dělám to záměrně. Gratulujem.
0: Super, super.

0: Posloucháte Evropu 2 a pondělní večer na Maximum.
1: Není to žádná oficiální statistika, ale týká se to oblíbenosti zmrzliny v Evropě, napříč Evropou. Střední Evropa a západní Evropa. Dejme tomu my, Polsko, Německo, Rakousko, Francie, Španělsko a tak dále. Tak máme novou nejoblíbenější zmrzlinu. Doposavať byla nejoblíbenější...
0: Vanilková.
1: Vanilková, správně.
0: A je to jedna z nějakých tradičnějších příchutí, nebo něco crazy úplně?
1: Ne, crazy to není, ale myslím, že to není teda úplně tradiční příchuť. Otázkou je, jestli vůbec to ovoce, ze kterého se ta zmrzlina dělá, roste v Evropě.
0: Melounová.
1: Melouny, jo, to pěstujeme i my tady u Loun.
0: Jo. Aha.
1: No.
0: Tak banánová?
1: Ne.
0: Tak, kiwiová?
1: Ne.
0: Pomerančová?
1: Ne.
0: Tak nevím.
1: Mango.
0: Aha, takže takový sorbet vlastně.
1: No, mango sorbet, to si řekl správně. Mango sorbet je nová nejoblíbenější evropská zmrzka.
0: Jo.
1: Teda pro rok 2026, to tak vypadá.
0: Ta je dobrá, tu mám rád, to souhlasím.
1: Mm-hmm. A ještě mi řekni, říkáš postaru zmrzlina, anebo gelato?
0: Zbláznil, ne?
1: Jakože, víš, že by si šel u vás ve Zbraslavi do toho stánku dřevěnýho a řekl by si, dejte mi dva kopečky, gelato.

0: Pondělní večer na Maximum, pondělní Evropa 2 a teď vy.
1: 257-400-888 i mezi 19. a 20. si můžete nechat zahrát. A tam už někdo švitoří, halo. Halo.
2: Ahoj, ahoj.
1: Ahoj, kdo tam?
2: Marek.
0: Marek švitořil.
1: Já myslím, že Marek tam má u sebe někoho jiného ještě.
2: Ještě tady mám tři krásné ratolesti.
1: Tři dokonce, no. Hmm.
0: To je radosti.
2: A starosti.
1: Hmm. Vy jste se po večerech hodně nudili s manželkou.
0: Často vypadávala elektrika, viď?
2: Možná i po ránu někdy.
1: Oh. Tak co vám můžeme zahrát?
2: Je to Linkin Park.
1: Dobře.
0: Jo, dáme. No tak si to užij, tu trojnásobnou radost a my hrajeme, jo?
1: Čau.
2: Si to plnými doušky.
0: Čau. Čus. Večer na Maximum.

0: Evropa 2, večer na maximum.
1: Začíná opravdu oficiálně léto 2026 a v rámci něho nás čeká jeden úžasný, řekl bych až vesmírný úkaz. Nevím, jestli už to víš, ale ve středu 12. srpna se nad Evropou bude konat zatmění slunce. A my v České republice uvidíme téměř 90% za zastínění toho slunečního kotouče.
0: Kotouče, jo, jo.
1: 90%. Takové velké zatmění tady bylo naposledy před 27 lety. Mm. Rok 1999.
0: Viděl? To jsme vlastně zažili.
1: Viděl jsi to tehdy?
0: Že to bylo tehdy, jak se scháněly CDčka, jak se na to koukalo přes CDčka, a pak půlka lidí měla zánět spojivek, protože se přesto nemělo koukat přes ty CDčka.
1: No, no, no, já si pamatuju, že jsem byl u kamaráda a koukali jsme z okna spolu.
0: Takže to chce mít svařovací helmu, asi nejlíp.
1: No, nebo toho... byly takový brýle speciální, možná se budou zase prodávat.
0: 12. srpna teda říkáš.
1: No a navíc, co je na tom ještě zajímavé, tak to zatmění bude probíhat před západem slunce. Takže takové předčasné setmění a umocní to večerní soumrak. Že to slunce bude už velký.
0: Že to bude červený západ slunce.
1: A zatmění.
0: A zatmění, no jasně.
1: To je velmi specifické. Nebude nahoře to slunce, ale bude už nad obzorem.
0: Jo, jo, to je dobrý. Hele, stejně jako s tím sluncem teďka máme obecně pokroky. Rusové prý přistáli na slunci teďka.
1: Jo.
0: No, nechyc to.
1: Ne.
0: Jak to udělali, víš?
1: Ne.
0: Přistáli v noci.

0: Evropa 2.
1: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
2: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
3: Malinovka bez výčitek? Tohle léto jedině s limitovanou edicí výrobníků SodaStream. Nová příchuť malina bez cukru je teď navíc přímo v balení. A domácí perlivé nápoje si tak připravíš přesně podle své chuti. SodaStream. Perlivé osvěžení, které si namícháš po svém. Kup na sodastream.cz.
4: Zpátky k muzice.

0: 257-400-888, telefonní číslo do éteru Evropy 2.
1: Haló.
2: Haló.
1: Haló.
0: Tady Petr Ondra, kdo tam?
2: Haló, tady Jana.
0: Čau Jani.
1: Haló.
0: Jaký byl den dneska, Jani, co?
2: Dlouhej.
0: No, a už se blíží ke konci?
2: No, uvidíme, podle toho, co ještě budete hrát.
1: Jana je teď důkaz toho, že čas je relativní, protože mě to dneska strašně uteklo, vidíš? A Jana říkala, dlouhý to bylo.
0: Dobře, a jak to souvisí s tím, co budeme hrát, jako...
2: Tak když budete hrát dobře, tak večer ještě bude dlouhej.
0: Jo, takhle, no tak povídej, co můžeme dobře zahrát, co máš ráda.
2: Tak tam dáme Bena. To bude dobrý, no takhle.
0: Kristová.
2: To nás vzbudí.
0: Dobře, dobře. A chceš někoho pozdravit, někomu to věnovat?
2: No samozřejmě všem posluchačům.
1: To je hezký. To mi tak jako přijde.
0: Jo, myslíš na všechny.
2: Jo, a vám.
0: No děkuji, my jsme taky posluchači, my to rádi posloucháme. Ano. Tak jo, Jani, díky za telefonát, hezký zbytek pondělí, ahoj.
1: Ahoj.
2: Ahoj, ahoj,
1: ahoj, ahoj. Jana mě přivedla na myšlenku. Neladil bys si s nás?
0: No ježiš. Teď ve středu si vysílal sám a já jsem tě poslouchal. 5 minut. No. Pak jsem to přeladil.
1: No, ty to říkal.

0: Evropa 2, posloucháte Večer na Maximum. Dneska je pondělí a my pro vás máme aleže fantastickou pozvánku na sobotu.
1: 27. června se v Brně před Janáčkovým divadlem na streetu uskuteční soutěž Red Bull Dance Your Style.
0: Yeah, ten street je důležitý, protože na streetu, na ulici se bude tančit. A nejlepší na tom je, že tam nebudou žádní oficiální porotci, ale že porotci toho, jak se tančí, jak to komu jde, jaký kdo předvádí taneční kreace, budeme my přímo na streetu.
1: A i ten styl nebo ty pravidla se mi líbí, protože tanečníci se budou utkávat v duelech jeden na jednoho, přičemž neznají dopředu hudbu, na kterou budou tančit. DJ jim pouští známé světové hity napříč žánry a oni musí okamžitě reagovat a improvizovat. A jak říkal Petr, o vítězích rozhodnou diváci, barevnými šátky budou hlasovat.
0: Náramky dokonce blikací by měly být.
1: Tady je napsaný šátky.
0: Fakt? Já jsem četl dokonce i náramky. No tak v tom případě se necháme překvapit, jestli to budou šátky anebo 21. století náramky. Každopádně. Strašně mě to baví, mě to připomíná jakože Let's Dance nebo Step Up, takový ty taneční filmy, víš, jak se sešla ta partička, tančilo se, hezký kluci, krásný holky, to je podle mě fantazie.
1: A navíc je o co soutěžit, protože vítěz tady toho národního finále bude reprezentovat Českou republiku na světovém finále, to bude v říjnu ve Švýcarsku. No a kromě toho, že se tam bude tančit a bude to zajímavé, tak tam budou i koncerty, vystoupí Anet X, Maniak, což je brněnský rodák, rapper, a nebo třeba také slovenská zpěvačka a skladatelka Laris Dime.
0: Stojí to za to, Evropa 2 doporučuje, tak ještě jednou, teď v sobotu Red Bull Dance Your Style v Brně. Večer na Maximum.

0: Hezký pondělní večer na Maximum vám přeje Evropa 2, dvojice Ondra a Petr.
1: Kdy jsi byl naposledy na trhu? Něco nakupovat na trhu, jak jsou takový ty farmářské trhy?
0: Tak dlouho, že už ani nevím kdy.
1: Fakt?
0: No, nebyl jsem dlouho.
1: Já to teď mám celkem rád, chodím tam třeba jako pro jahody, hrášek, teďka lusky a našel jsem tam i papriky. A to mě strašně pobavilo. Tušíš, kolik stojí třeba kilo paprik teďka?
0: Nevím.
1: Tady měli 90 korun, bylo to na Vysočině. A bavilo mě, měli to v takových těch klasických modrých přepravkách, ty tam byly takhle naházený ty papriky a byly tam papriky pálí, žádný název té odrůdy, pálí. A vedle byla přepravka, kde byly taky papriky, byly taky zelený, ale takový trošku tmavší, malinko. A dole byl popisek, pálí jako kráva.
0: Lidová trznice.
1: To mě baví.

0: Posloucháte pondělní večer na Maximum na Evropě 2.
1: No a zbývá čas na poslední telefonát, je tady last call.
0: Haló, kdo tam?
2: Ahoj, tady Monika.
0: Moniko, vítáme tě, ty to dneska v pondělí uzavřeš, tak povídej, co pro koho?
2: Já bych chtěla zahrát pro svůj nejlepší pracovní tým z Kauflandu písničku Zlatíčka, což je naše hymna.
1: Aha, to jsme nevěděli, že to máte jako hymnu. To je pěkné. To je pěkné.
2: A
1: chceš něco vzkázat ještě?
2: Že jsou všichni skvělí a mám je ráda a děkuju za skvělý team building.
0: Tam je vlastně super, že na každý pracovní kolektiv se dá implementovat ta věta já vás mám rád, i když mě už trošku začínáte, to platí tak jako obecně, ne všude.
2: A proto je to naše hymna.
1: Tak jo.
0: My vás taky. Tak ahoj.
1: My vám ji zahrajeme na Evropě 2. Ahoj.
0: Ahoj.
2: Perfektní, díky moc, ahoj. Večer na Maximum.

0: Pojď sem.
1: Pondělní večer na Maximum, vlastně první letní oficiálně, je za námi.
2: Je to tak. Před námi je ale Petr Švancara a probereme dnešní speciální den, který, jestli jste ještě neoslavili, není pozdě.
1: A vlastně večer je ideální čas k tomu, abyste ho oslavili.
2: Kdy jindy. No. Takhle. Je to vlastně jedno, ale večer, jo, jasně.
1: O co přesně se jedná a co nám k tomu řekne Petr Švancara, tak to uslyšíte za chvilku na Evropě 2.
3: Večer na Maximum. Evropa 2. Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM. Red Bull Dance Your Style roztančí Brno už v sobotu 27. června. Přímo před Janáčkovým divadlem vypukne národní finále, kde se v jedinečných freestyle battlech utká top 16 tanečníků z celé České republiky. Buď u toho a rozhodni, kdo ovládne parket. Zvolíš červenou a nebo spíš modrou. Užij si ty nejlepší fóry z éteru Evropy 2. Pojď na europa2.cz a bav se na Maximum.

0: Poslanci na Evropě 2.
1: Víkend pryč, pondělí je tady, plná sestava. Ondra, Petr, Petr.
2: Jsem tady, všechny vás zdravím a doufám, že začneme dneska z hurta.
3: Mám tady kalendárium.
2: Saskia
3: zpátky.
2: Teď jsem se na tebe vzpomněl. V neděli, opravdu po dlouhé době, v neděli dopoledne ležím a zapomněl jsem to jako natočit a byla tam.
3: Jaké se to ještě jede, jo?
2: Já už nemám jako Saskiu Burošovou.
3: Aha.
2: Já už mám jako tebe, vole. Já jsem ti to chtěl doma natočit a poslat.
1: Saskia je Urbanová. A nejsou to nějaký starý díly? Vlastně tam to nepoznáš, ale
2: jak to máš poznat?
1: Ona se baví,
2: co se stalo ten den. A to je ona má teda furt stejný účet. Jo, to je prostě až neuvěřitelný. A tak jsem si na tebe hned vzpomněl.
3: No tak jsem zpátky zase.
2: Ano.
3: 22. června, vítejte u kalendária.
1: Tak pojď.
3: Svátek má Pavla a dočetl jsem se tady, že slavíme Mezinárodní den bez kalhotek.
1: No!
3: A tohle ti Saskia neřekne, ale.
2: Kluci, mějte se, čau.
1: Třeba já je dneska nemám.
0: 18 až 20. Ondra Urban a Petr Hříbal.
1: Úvod týdne jsme zvládli, pondělní večer na Maximum je za námi.
3: Díky za to, že jste poslouchali a těšíme se zase zítra od 18 na Evropě 2.
1: Ahoj.

0: Nuže, akce!
1: A je tady soutěž pro všechny mimo ně!
2: Daj fuku!
1: Zahraj si na Evropě 2 o Eňo Ňuňo mimoňácký merch a o lístky do kina!
0: Perfektní!
1: A příští týden vyraž na Mimoni a Monstra. Exkluzivitá dnes Evropou 2.

0: hosté na Evropě 2. Tak, jak je neznáte, ale opravdu neznáte.
1: Lidi, kdybyste náhodou nevěděli, tak na D2 porouchané vozidlo. Tedy očekávejte zdržení, nebuďte blázni a uklidněte se, páči, že prostě tam budete čekat.
2: Že krásné ráno, mám pro vás čerstvé zprávy Evropy 2.
3: A měl bych říct asi, že jsem Miraj, ne? Nebo ty jsi to uvedl, dobře.
2: Přečíst to podle mě dokážu.
4: Je tady počasí a Jaromír Jágr.
5: Počasí, budete se divit, ale došlo k velký změně. Plus 30 od zítra, takže nikdo nemusíte nikam jezdit k moři. Děkujeme vám.
6: Distributoři plynu v Česku dnes začnou testovat těsnost svých plynovodů. Do pátku bude proto intenzivnější zapáchat plyn.
4: Monika Bagárová, náš dnešní host, dobré ráno.
7: Tak jdeme na speciální zpívanou dopravu.
0: Evropa 2, kde to stojí?
8: Půl hodiny si postojíte na Pražském okruhu a než se rozjedete, tak já už tady nebudu.
7: To zprávy zpívané dopravní Vojta Dyk, tak snad nedostanete smyk. Evropa 2.
0: Nejsme normální rádio. Jsme Evropa 2.
9: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 34,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 29,90. A Radegast 12 ryze hořká v multipeku 8x půl litru za 174,90. Lidl, to se vyplatí.
0: Zpátky k muzice.
11: Evropa 2. I see your million faces, I'll never know. And I'm losing my patience. I'm scared to see this corner swallow me whole. And it gets so frustrating. I'm wasting my nights chasing the heights. I'm feeling so lonely, just trying to find

Na Evropě 2 startujeme celoprázdninovou soutěž s čerpacími stanicemi MOL. Rozdáváme tankovací karty a kávu na Molce na rok zdarma. A tento pátek v ranní show Evropy 2 startujeme tankovací kartou MOL za 10 000. Prázdninová pohoda na Molce. Celý léto na Evropě 2.

0: Chcete si zavzpomínat na svý letní tábory?
1: Jsme prostě mladý a novej.
2: Dost debil.
0: Jací jsme byli, nechme stranou. Vyzdvihněme třeba kulinářské zážitky.
3: Gordon Blair. Špagety, kabronára.
0: Nebo hygienické návyky.
4: Kolikrát si děti koupou?
1: A myslíš za týden, nebo za celý tábor?
0: Po večerce. Už za 3 dny v kinech.

0: užívej si Evropu 2 až do večera.
1: Myslím, nejsem je sám mluvit.
2: Jo, já taky děkuju, že jste to zvedli.
0: Songy na psání.
3: Co ti můžem zahrát?
1: Cože?
3: A pro koho to bude?
1: Cože?
0: Nebo legendární song za trest.
1: Já jsem teda nemocný a v pátek jsem hodil v tramvaj šavle.
0: Super. Večer na Maximum s Petrem a Ondrou.
4: Podívej, co to dělá s náma dvěma.
5: Pocem ty draku.
0: Pondělí, úterý, středa, pátek, 6 až 8 večer na Evropě 2.
4: Tohle je možný jenom tady.

Evropa 2 uvádí 12 dní s Bloodfestem, 90 šťastlivců, 6 lupenů denně, o víkendu ještě mnohem víc. A hrajeme až do pátku těsně před Bloodfestem. Hlídej si výzvy moderátorů a songy od Youngblooda na Evropě 2 a uvidíme se na Bloodfestu. Bloodfest 27. června exkluzivně s Evropou 2.

bere. Evropa 2. Maximum nový muziky. Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.

0: Nuže, akce!
1: A je tady soutěž pro všechny mimoně!
2: Daj puku!
1: Zahraj si na Evropě 2 o Eňo Ňuňo mimoňáckej merch a o lístky do kina!
0: Perfektní!
1: A příští týden vyraž na Mimoni a Monstra. Exkluzivitáne s Evropou 2.

0: úterý a neděli v 8 večer. Šlápneme na Evropě 2 na brzdu. Nasty, Arny, Vojtán. Trojka, co umí rozhejbat vaši bránici.
1: Novou sochu prvního československého prezidenta odhalili ve dvoře Králové. U zoo se k nebi tyčí Tomáš Garrigue Safarik.
0: Brzda Evropy 2 a neb jakoby show. Každé úterý a neděli v 8 večer na Evropě 2.
2: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.
0: Zpátky k muzice.

Na Evropě 2 startujeme celoprázdninovou soutěž s čerpacími stanicemi MOL. Rozdáváme tankovací karty a kávu na Molce na rok zdarma. A tento pátek v ranní show Evropy 2 startujeme tankovací kartou MOL za 10 000. Prázdninová pohoda na Molce. Celý léto na Evropě 2.

užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz. Evropa 2.

0: for another.
1: Maximum muziky. Evropa 2.
2: Evropa 2.

0: chcete si zavzpomínat na svý letní tábory?
1: Jsme prostě mladý a blbej.
2: Byl zde byl.
0: Jací jsme byli, nechme stranou. Vyzdvihněme třeba kulinářské zážitky.
3: Gordon Blair. Špagety, kabronára.
0: Nebo hygienické návyky.
4: Kolikrát si děti koupou?
1: A myslíš za týden, nebo za celý tábor?
0: Po večerce. Už za 3 dny v kinech. I'm hearing sirens in the night. I'm losing battles with a voice that I can fight. These streets are far from black and white.

0: je Music Chart. Music
1: Chart. Evropa 2 uvádí
0: nejprestižnější hitparádu v českém éteru. Evropa 2 Music Chart. Hlasujte každý týden pro vaše nejoblíbenější songy na Evropa 2 CZ. Evropa 2 Music Chart. Každý čtvrtek a neděli od 6 večer. Aktuální žebříček Evropa 2 Music Chart na Evropa 2.cz.
2: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. E-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. E-kondomy.cz.
0: Zpátky k muzice.
3: Evropa 2. I see a million faces I'll never know, and I'm losing my patience. I'm scared to see this call and swallow me whole, and it gets so frustrating. I'm wasting my nights chasing the heights. I'm feeling so lonely, just trying to find

90 šťastlivců. 6 lupenů denně. O víkendu ještě mnohem víc. A hrajeme až do pátku těsně před Bloodfestem. Hlídej si výzvy moderátorů a songy od Youngblooda na Evropě 2 a uvidíme se na Bloodfestu. Bloodfest 27. června exkluzivně s Evropou 2.

0: Evropa 2. Maximum nový muziky.
1: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. e-kondomy.cz.
0: Evropa 2.

90 šťastlivců. 6 lupenů denně. O víkendu ještě mnohem víc. A hrajeme až do pátku těsně před Bloodfestem. Hlídej si výzvy moderátorů a songy od Youngblooda na Evropě 2 a uvidíme se na Bloodfestu. Bloodfest 27. června exkluzivně s Evropou 2.

0: chcete si zavzpomínat na svý letní tábory?
1: Jsme prostě mladý a novej.
2: Dost debil.
0: Jací jsme byli, nechme stranou. Vyzdvihněme třeba kulinářské zážitky.
3: Gordon Blair, špagety carbonara.
0: Nebo hygienické návyky.
4: Kolikrát si děti koupou?
5: A myslíš za týden nebo za celý tábor?
0: Po večerce. Už za dva dny v kinech.

0: Nuže, akce!
1: A je tady soutěž pro všechny mimo ně!
2: Daj fuku!
1: Zahraj si na Evropě 2 o Eňo Ňuňo mimoňáckej merch a o lístky do kina!
0: Perfektní!
1: A příští týden vyraž na Mimoni a Monstra. Exkluzivitáne s Evropou 2.

Na Evropě 2 startujeme celoprázdninovou soutěž s čerpacími stanicemi MOL. Rozdáváme tankovací karty a kávu na Molce na rok zdarma. A tento pátek v ranní show Evropy 2 startujeme tankovací kartou MOL za 10 000. Prázdninová pohoda na Molce. Celý léto na Evropě 2.